0: Blaník.
1: Na blízku.
0: Rádio
2: Blaník.
1: Jít na blízku.
0: Rádio
2: Blaník.
1: Blízku.
0: Rádio
2: Blaník.
0: Rádio
2: Blaník.
0: Jo.
2: Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Haló, pane.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Haló, pane.
1: Jo.

Si moja věčná. Si moja věčná. Půvabná slečna. Si moja věčná. Půvabná slečna. Moja věčná. Půvabná slečna. Půvabná slečna. Půvabná slečna.

nebe do nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebezpečné.

0: Hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Halo.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Už na Blaníku další písničky. A teď už na Blaníku další písničky. Blaníku další písničky. Písničky.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi... Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet? Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbení Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem na Blaník. Slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem. Na Blaníku žádný oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem. Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám to písničku a někomu ji poslat se vzkazem. Na Blaníku žádný problém. Celý můj poslat se vzkazem. Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7. Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7. Hrajeme. Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme. Žádný problém, celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám k svátku přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám k svátku výročí z lásky nebo poslat písničku někomu blízkému k narozeninám k svátku výročí z lásky nebo jen tak pro někomu blízkému k narozeninám k svátku výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se k narozeninám k svátku výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to nám k svátku výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich
1: Přeji hezkou noc a teď už na Blaníku další písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.

nestačí, tak 30 let, už je to tu, přišel ten den, den, tak 30 let, už je to tu, přišel ten den, den, den, 30 let.

že ti ujel vlak a clonou sos mával. Smutný, že ti ujel vlak a clonou sos si nepoznal. Smutný, že ti ujel vlak a clonou sos si nepoznal. Že nebyl tý, že ti ujel vlak.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

bot. Než vklouzneš do dalších bot. Oči přivyknu, než vklouzneš do dalších bot.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Oblaník. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník. Počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
1: Kaktus reality je tu s vámi. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní. Je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby Bleskové 1. Vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání. Lidský 11 let. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchlet. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám snadní a transparentní služby Bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí služby, Bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality, Bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ.
2: Fotky z naší.
1: Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ.
2: Fotky z našich akcí.
1: Nemovitostí na Kaktus reality CZ.
2: Fotky z našich akcí.
1: Na Kaktus reality CZ.
2: Fotky z našich akcí.
3: Podrobnosti o pořadech.
2: Fotky z našich akcí.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: Fotky z našich akcí.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránce akcí.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránce.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách Rádio Blaník.
3: I novinky z vysílání.

0: Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme
0: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme
0: počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasno. Teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasno. Teploty až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k 15 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky místy i bosná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrýt vyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

Radioblaník.cz. Vše najdete na stránkách Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Radio. Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky.

Gibbs. Je mu 64 let a narozeniny má taky britská spisovatelka. Je mu 64 let a narozeniny má taky britská spisovatelka, autorka 64 let a narozeniny má taky britská spisovatelka, a narozeniny má taky britská spisovatelka, autorka knih o čarodějnickém útvaru. Narozeniny má taky britská spisovatelka, autorka knih o čarodějnickém učni Harrym Potter. Taky britská spisovatelka, autorka knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Autorka knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi J.K. Rowlingová. A to je dnes o čarodějnickém učni Harrym Potterovi J.K. Rowlingová. A to je dnes čerstvých českém učni Harrym Potterovi J.K. Rowlingová. A to je dnes čerstvých 61 Harrym Potterovi J.K. Rowlingová. A to je dnes čerstvých 61 oslavy J.K. Rowlingová. A to je dnes čerstvých 61 Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Lepší a tady jsou další pohodové písničky. Další pohodové písničky. Pohodové písničky.

Jste s rádiem Blaník a moc vám přeje Martin Ledínský. Je pátek 31. července a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví 31. července a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například 1. července a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například herec Mince a svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například herec svátek má Ignác. Narozeniny dnes oslaví například herec Mim režiséra. Narozeniny dnes oslaví například herec Mim režiséra scenárista Boleslav Poslaví například herec Mim režiséra scenárista Boleslav Polívka. Je mu 77 let. Dále režiséra scenárista Boleslav Polívka. Je mu 77 let. Dále herec a scenárista Boleslav Polívka. Je mu 77 let. Dále herec a hudebník Jan Budař a Boleslav Polívka. Je mu 77 let. Dále herec a hudebník Jan Budař. Tomu je 40. Je mu 77 let. Dále herec a hudebník Jan Budař. Tomu je 49. A když se 77 let. Dále herec a hudebník Jan Budař. Tomu je 49. A když se podíváme. Dále herec a hudebník Jan Budař. Tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí. Dále herec a hudebník Jan Budař. Tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí. Hudebník Jan Budař. Tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavenský Jan Budař. Tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký. Tomu je 49. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký. 9. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký herec. A když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky americký herec Wesley Snipes. Jemu 64 let. Tak oslavencem je taky americký herec Wesley Snipes. Jemu 64 let. Je taky americký herec Wesley Snipes. Jemu 64 let. A narozeninec Wesley Snipes. Jemu 64 let. A narozeniny Snipes.

do papír, klid a mír. Klid a mír. Kdo pak nesví? Kdo pak nesví? Kdo pak nesví? Kdo pak nesví? U Bílovic. Kdo pak nesví? U Bílovických plavů. Kdo pak nesví? U Bílovických.

Adamov. Tak chvíli stůj, tak chvíli stůj, u Adamovských chvíli stůj, u Adamovských mlýnů, u Adamovských mlýnů, u Adamovských mlýnů, u Adamovských mlýnů, u Adamovských.

0: Rádi... Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Doufal jsem, že...
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Doufal jsem, že jsem jiný.
2: Rádio Blaník.
3: Doufal jsem, že jsem jiný.
2: Rádio Blaník.
3: Doufal jsem, že jsem jiný.
4: Že...
3: Doufal jsem, že jsem jiný.

já nešitím ho ani vy zniví. Já nešitím ho ani vy. Já nešitím ho ani vy. Já nešitím ho ani vy. Tak zbývá. Já nešitím ho ani vy.

songe sans minuit. Tout fan songe sans minuit. Že nikdy fan songe sans minuit. Že nikdy nezlákam a vôň minuit. Že nikdy nezlákam.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hezká. Rádio Blaník. Hezká. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Přejeme vám hezký český čas. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezký český. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezký český. Blaní. Hrajeme vám hezký český.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezký český.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezký český.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezký český.
1: Rádio Blaník.
0: Český.
1: Rádio Blaník.
2: Sledujeme.

kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Kolikrát budem ponocovat. Necháme ponocovat.

0: Blaní.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno.
0: Blaník počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně
0: počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Polojasno. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Pátek. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná. Ty 22 až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná. Jen později až 17 stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se při stupňů. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá. Páteční obloha zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Zůstane jasná až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Až polojasná, jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také jen později k večeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejčeru se přidá oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší oblačnost. Mohou se objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 5. Objevit také přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a ty 35 až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dod až 39 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. 30 stupňů. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Nezapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí. Zapomeňte si proto pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Ráde a dodržujte pitný režim. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Ráde pitný režim. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí. Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: Hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom popesky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni odsky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do...
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezký čas.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezký česky. Na
0: po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezký česky.
0: Poledni od 12 do 1.
1: Hezký česky. Na Blaníku.
0: 12 do 1.
1: Hezký česky. Na Blaníku.
0: Rádio do 1.
1: Hezký česky. Na Blaníku.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký česky. Na Blaníku.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký. Na Blaníku.

0: znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste. A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte.
1: Navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u
1: nás. Ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku.
1: Vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku.
1: A už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy
1: vám hosté je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám
1: hrajeme.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky. Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky. Na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Kdy vám hrajeme jen...

Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.

0: se tehdy rok 1905, 1 km v hodině, psal se tehdy rok 1905 a před 18 lety americkou v hodině, psal se tehdy rok 1905 a před 18 lety americká vesmírná psal se tehdy rok 1905 a před 18 lety americká vesmírná agentura na rok 1905 a před 18 lety americká vesmírná agentura NASA oznámila a před 18 lety americká vesmírná agentura NASA oznámila a před 18 lety americká vesmírná agentura NASA oznámila
1: Stalo se tak v roce 2008.
0: Tolik výročí a teď už další pohodové písně. Hezké ráno z Blaní 8.
1: Hezký čas.

Psal se tehdy rok 1961 kilometrů v hodině, psal

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Ty česky.

Půl desáté dopoledne proběhne zprovoznění dálnice extrémní. V půl desáté dopoledne proběhne zprovoznění dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním dvořištěm na Českokolené proběhne zprovoznění dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také za dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 6. mezi Nažidly a Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 690 a Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 690. ročník festivalu Amatér dvořištěm na Českokrumlovsku. Dnes také začne 690. ročník festivalu amatérského divadla Českokrumlovsku. Dnes také začne 690. ročník festivalu amatérského divadla Jiráku. Dnes také začne 690. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronově. Také začne 690. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Potrvá do 8. 690. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Potrvá do 8. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Potrvá do 8. srpna. Amatérského divadla Jirásku v Hronov. Potrvá do 8. srpna. Světový den stráž Jirásku v Hronov. Potrvá do 8. srpna. Světový den strážců v Hronov. Potrvá do 8. srpna. Světový den strážců přírody u Dolského potrvá do 8. srpna. Světový den strážců přírody u Dolského mlýna v srpna. Světový den strážců přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje. Světový den strážců přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje. Den strážců přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Přírody u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne Dolského mlýna v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná v Českém Švýcarsku startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná 44. startuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festuje 10 dopoledne. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festuje. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festivalu prázdniny v Telči. Ve 4 odpoledne začíná 44. ročník festivalu prázdniny v Telči. Poledne začíná 44. ročník festivalu prázdniny v Telči. První koncert na 44. ročník festivalu prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne 40. ročník festivalu prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 ročník festivalu prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer festivalu prázdniny v Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer festival potrvá Telči. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer festival potrvá. První koncert na hlavní scéně začne v 7:30 večer festival potrvá na zámku do 16. srpna. Hlavní scéně začne v 7:30 večer festival potrvá na zámku do 16. srpna. Začne v 7:30 večer. Festival potrvá na zámku do 16. srpna. 8. večer. Festival potrvá na zámku do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se může. Festival potrvá na zámku do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete potrvá na zámku do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival do 16. srpna. V Tasově na Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival Beseda. V Hodonínsku se můžete těšit na dvoudenní festival Beseda, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. Těšit na dvoudenní festival Beseda, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. Beseda, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. A výstavní, který nabídne výběr z nezávislé hudební scény. A výstavní areál ne. A výstavní areál Věžky na Kroměřížsku hostí třídenní letní zahrádka. Věžky na Kroměřížsku hostí třídenní letní zahrádkářskou výstavu. Tolik Kroměřížsku hostí třídenní letní zahrádkářskou výstavu. Tolik letní zahrádkářskou výstavu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje zahrádkářskou výstavu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: La la la.
0: Blaník.

0: Rádio Blaník očekává... Aha. Rádio Blaník očekávané události. Aha. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno.
0: Události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 31. Rádio Blaník. Krásné ráno. Je pátek 31. července. Dnes Krásné ráno. Je pátek 31. července. Dnes má Krásné ráno. Je pátek 31. července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás. Krásné ráno. Je pátek 31. července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás. Je pátek 31. července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných 30. července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných července. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes má svátek Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou být Ignác a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou výjimečně mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout událostí. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteor. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů. Mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů. Dosáhnout 40 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž 30 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž teplem Celsia. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být. Platí varování meteorologů na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. Meteorologů na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. V půdu na velmi silnou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. V půl desátou zátěž teplem. Na jihu Moravy může být extrémní. V půl desáté dopoledne na jihu Moravy může být extrémní. V půl desáté dopoledne proběhne zprovoznění dálnice Moravy může být extrémní.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

proto tam ci. Snad proto tančím, jako bych si měla, snad proto tančím, jako bych si měla naposled. Proto tančím, jako bych si měla naposled tančím.

0: zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodemba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál. Se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince. Vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince. Zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince. Spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Posloucháte Blaník.
0: Autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Posloucháte Blaník. A vy...
0: vozu Škoda z Třince.
1: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam...
0: Třince.
1: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí... Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: Ano.
1: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se...
1: Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý...
1: A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule?
1: Vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule?
1: Kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule?
1: Rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s... A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat, chystáte na druhý konec zeměkoule. I tady si s námi můžete zpívat, druhý konec zeměkoule. I tady si s námi můžete zpívat, hezky česky, zeměkoule. I tady si s námi můžete zpívat, hezky česky. I tady si s námi můžete zpívat, hezky česky.
1: Pusťte si nás.
2: S námi můžete zpívat, hezky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdy.
2: Můžete zpívat, hezky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Nad hezky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu Rádio Blaník.
1: Nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz.
1: Kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz.
1: Kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz.
1: Kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz. Na našem webu radioblaník.cz. U radioblaník.cz. Radioblaník.cz.
3: Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, přátelé, už nás vítá závěr pracovního týdne. Dobré ráno, přátelé, už nás vítá závěr pracovního týdne. Dobré ráno, přátelé, už nás vítá závěr pracovního týdne. Ano, přátelé.

0: Výkup vozů v Autohity. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dá. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepište do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 platíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Auto spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity cme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu.
0: Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Kaktus
0: 120 800. Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11800.
0: Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již.
0: Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let.
0: Profes.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služba. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní ty je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání již 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí a transparentní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí. Nakatní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí. Na Kaktus reality. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí. Na Kaktus reality. CZ. Lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ. Přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si
1: vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ.
2: Uvažujete o novém voze Škoda?
1: Vyberte na Kaktus reality CZ.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti
1: Kaktus reality CZ.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti
1: CZ.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmě. Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti.

0: Přátelé, už nás vítá závěr pracovního týdne.
1: Plastasuk na rádiu Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže
1: Plastasuk na rádiu Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát?
1: Na rádiu Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát?
1: Rádiu Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát?
1: No, Blaník.
0: Ano, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát? No, možná, aby byly delší prázdniny. No, máme pátek, je před víkendem, takže co více si přát? No, možná, aby byly delší prázdniny. Je před víkendem, takže co více si přát? No, možná, aby byly delší prázdniny. To vám bohužel, takže co více si přát? No, možná, aby byly delší prázdniny. To vám bohužel splnit nemůžu. Více si přát. No, možná, aby byly delší prázdniny. To vám možná, aby byly delší prázdniny. To vám bohužel splnit nemůžu. Dneškem se, aby byly delší prázdniny. To vám bohužel splnit nemůžu. Dneškem se lámou v půli. Delší prázdniny. To vám bohužel splnit nemůžu. Dneškem se lámou v půli. Ale to vám bohužel splnit nemůžu. Dneškem se lámou v půli. Ale co vám můžu splnit a slíbit? Co vám můžu splnit a slíbit? Jsou české písničky a ty tu pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát splnit a slíbit. Jsou české písničky a ty tu pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky jsou české písničky a ty tu pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky česky. Tak si to užijte. A ty tu pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky česky. Tak si to užijte. Pro vás mám. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky česky, tak si to užijte. I dnes mezi 5. a 6. vám budu hrát jenom hezky česky, tak si to užijte. O 6. vám budu hrát jenom hezky česky, tak si to užijte.
1: Hezky česky.
0: Jenom hezky česky, tak si to užijte.
1: Hezky česky na Blaní.
0: Česky, tak si to užijte.
1: Hezky česky.
0: Užijte.
1: Hezky česky na Blaníku. Hezky česky na Blaníku. Hezky česky na Blaníku. Hezky česky na Blaníku. Česky na Blaníku. Blaníku.

0: pěti do šesti. Vždy všední ráno.
1: Od pěti
0: do šesti. Do šesti. Ráno.
1: Od pěti
0: do šesti. Do šesti.
1: Pěti
0: do šesti. Do šesti. Sti.
1: Do šesti.

0: Tak vám z Blaníku brouzní právě tyhle tematické písničky, ano. Mezi 18. a 19. vám zahraje Blaníku brouzní právě tyhle tematické písničky, ano. Mezi 18. a 19. právě tyhle tematické písničky, ano. Mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty tematické písničky, ano. Mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte i jednu písničky, ano. Mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte i jednu. Mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte i jednu na 19. vám zahrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte i jednu naživo. Hrajeme ty nejhezčí. A opět uslyšíte i jednu naživo. Jednu, kterou nám zaspívají. A opět uslyšíte i jednu naživo. Jednu, kterou nám zaspívají mladí. Uslyšíte i jednu naživo. Jednu, kterou nám zaspívají mladí nedvědi. Jednu naživo. Jednu, kterou nám zaspívají mladí nedvědi. Teda Vojta. Jednu, kterou nám zaspívají mladí nedvědi. Teda Vojta a Honza. Kterou nám zaspívají mladí nedvědi, teda Vojta a Honza. V minulých týdnech nám exkluzivně zpívají mladí nedvědi, teda Vojta a Honza. V minulých týdnech nám exkluzivně živě, naspívali třeba Růži z papíru.
1: Na pouti jsem
0: vystřelil růži z papíru.

0: A jaká na živo zazní o víkendu?
1: Zpívali jsme Brontosaury Spirituál.
0: A jaká na živo zazní o víkendu?
1: Jsme Brontosaury Spirituál.
0: A jaká na živo zazní o víkendu?
2: To se nechte překvapit.
1: Saury Spirituál.
0: A jaká na živo zazní o víkendu?
2: To se nechte překvapit.
0: A jaká na živo zazní o víkendu?
2: To se nechte překvapit.
0: Jaká na živo zazní o víkendu?
2: To se nechte překvapit.
3: Písničky.
0: Na živo zazní o víkendu?
2: To se nechte překvapit.
3: Písničky k táboráku.
0: Víkendu?
2: To se nechte překvapit.
3: Písničky k táboráku.
2: To se nechte překvapit.
3: Písničky k táboráku. Písničky k táboráku. Písničky k táboráku.
4: Na rádiu Blaník.
0: Já přeji stále po.
3: Písničky k táboráku.
4: Na rádiu Blaník.
0: Já přeji stále po.
3: Písničky k táboráku.
4: Na rádiu Blaník.
0: Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké.
3: Táboráku.
4: Na rádiu Blaník.
0: Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké.
4: Na rádiu Blaník.
0: Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké české pro váš.
4: Rádiu Blaník.
0: Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké české pro váš ještě lepší start. Já přeji stále pohodové ráno a posílám další hezké české pro váš ještě lepší start. Ale pohodové ráno a posílám další hezké české pro váš ještě lepší start pátečního rána. Posílám další hezké české pro váš ještě lepší start pátečního rána. Další hezké české pro váš ještě lepší start pátečního rána. České pro váš ještě lepší start pátečního rána.
5: Připomeňte si rok vašeho...
0: Pro váš ještě lepší start pátečního rána.
5: Připomeňte si rok
0: vašeho... Lepší start pátečního rána.
5: Připomeňte si rok vašeho...
0: Pátečního rána.
5: Připomeňte si rok vašeho života. Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den...
5: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.
5: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Na života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Na Blaníku.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Na Blaníku.
3: V 9 hodin dopoledne.
5: Na Blaníku.

if I'm today, if I'm, if I'm, i v pátek 31. července. I v pátek 31. července. I v pátek 31. července posloucháte Rádio Blaník. A i v pátek 31. července posloucháte Rádio Blaník a i přesto, že se prázdní. I v pátek 31. července posloucháte Rádio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí. V pátek 31. července posloucháte Rádio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli. 31. července posloucháte Rádio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užít. Vence posloucháte Rádio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užít. Rádio Blaník a i přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užívat ve společnosti. Přesto, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užívat ve společnosti hezkých českých písniček, že se prázdniny dneska zlomí v půli, stále si je můžete užívat ve společnosti hezkých českých písniček, zlomí v půli, stále si je můžete užívat ve společnosti hezkých českých písniček a taky těch tematických písní. Stále si je můžete užívat ve společnosti hezkých českých písniček a taky těch tematických píte užívat ve společnosti hezkých českých písniček a taky těch tematických písniček. Společnosti hezkých českých písniček a taky těch tematických písniček. Rádio českých písniček a taky těch tematických písniček. Rádio Blaník písničky a taky těch tematických písniček. Rádio Blaník písničky tematických písniček. Rádio Blaník písničky k táboráku. Ano, víček. Rádio Blaník písničky k táboráku. Ano, víkend je na dohled. Rádio Blaník písničky k táboráku. Ano, víkend je na dohled. Blaník písničky k táboráku. Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli písničky k táboráku. Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli k táboráku. Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli. Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli pro vás máme další hodinu. Ano, víkend je na dohled, takže připomínám, že zítra a v neděli pro vás máme další hodinu plnou písniček k táboráku. Takže připomínám, že zítra a v neděli pro vás máme další hodinu plnou písniček k táboráku. Připomínám, že zítra a v neděli pro vás máme další hodinu plnou písniček k táboráku. V momentě, kdy písniček k táboráku, v momentě, kdy vy zatopíte ohýnek nebo roztopíte grill, tak vám z Blaníku budou znít právě tyhle tematické písničky. Ohýnek nebo roztopíte grill, tak vám z Blaníku budou znít právě tyhle tematické písničky. Ano, mezi 18 roztopíte grill, tak vám z Blaníku budou znít právě tyhle tematické písničky. Ano, mezi 18

0: Takhle zněl v jejich podání.
1: I do vlasů, kde hladí vám tě já.
0: Takhle zněl v jejich podání. Na kameni kámen.
1: Kde hladí vám tě já.
0: Takhle zněl v jejich podání. Na kameni kámen.
1: Budem o něco zpívám tě já.
0: Takhle zněl v jejich podání. Na kameni kámen.
1: Budem o něco servát tě já.
0: Takhle zněl v jejich podání. Na kameni kámen.
1: Budem o něco servát.
0: Takhle zněl v jejich podání. Na kameni kámen.
1: Budem o něco servát.
0: Podání na kameni kámen.
1: Budem o něco servát.
0: Na kameni kámen.

0: kameni kámen.
1: A písnička na...
0: Zůstane stát na kameni kámen.
1: A písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na kameni kámen.
1: A písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na kameni kámen.
1: A písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na kámen.
1: A písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na Sázavou.
1: A písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na Sázavou.
1: Písnička nad Sázavou, takhle.
0: Na Sázavou.
1: Sázavou, takhle.

Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásnou. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy spůl. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy spí. Občas vzpomene si člověk asi

0: ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás přesně tak vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: pěti do šesti.
1: A hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás je všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: I do šesti.
1: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: práci na nástěnku, na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky.
0: Čku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky. Si můžete
0: dně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky. Si můžete
0: na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky. Si můžete nalepit kamkoliv. Naše sluníčkové samolepky. Si můžete nalepit kamkoliv. Sluníčkové samolepky. Si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi
1: celé. Si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich te nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
0: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
0: Je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od prvního
1: za všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od prvního
1: akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od prvního září pořád
1: výjezdech.
0: Možná na tom už od prvního září pořádně vydělat. Možná na tom už od prvního září pořádně vyděláte. Na tom už od prvního září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun.
0: Od prvního září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun.
0: Na září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun.
0: Pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun. Na ruku.
0: Sluníčkové vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun. Na ruku.
0: Sluníčkové léto.
1: Ve hře je i 100 000 korun. Na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem.
1: Je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem.
1: Tisíc korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem.
1: Na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem. Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem. Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem. Centropolem.

tohle byla další. Usínat s představou, že jsem čísi. Tak tohle byla další hezká. S představou, že jsem čísi. Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu. Čísi. Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes třikla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes 31. července rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes 31. července slaví svůj svátek. Zdraví vás, Vlasta Suk. Dnes 31. července slaví svůj svátek i Vlasta Suk. Dnes 31. července slaví svůj svátek Ignác. Dnes 31. července slaví svůj svátek Ignác. No a pojď 31. července slaví svůj svátek Ignác. No a pojďme se kouknout, kdo má narozeniny července, slaví svůj svátek Ignác. No a pojďme se kouknout, kdo má narozeniny 49. Ignác. No a pojďme se kouknout, kdo má narozeniny 49. český herec Jan Budař. No a pojďme se kouknout, kdo má narozeniny 49. český herec Jan Budař. A 77. český herec Jan Budař. A 77. český herec Boleslav Polívka. Tak Jan Budař. A 77. český herec Boleslav Polívka. Tak blahopřejeme. A 77. český herec Boleslav Polívka. Tak blahopřejeme samozřejmě všechny. 77. český herec Boleslav Polívka. Tak blahopřejeme samozřejmě všechny oslavence. Herec Boleslav Polívka. Tak blahopřejeme samozřejmě všechny oslavence. Zdravíme. A Zachytlav Polívka. Tak blahopřejeme samozřejmě všechny oslavence. Zdravíme. Tak blahopřejeme samozřejmě všechny oslavence. Zdravíme a za chvíli pošleme další hezké. Blahopřejeme samozřejmě všechny oslavence. Zdravíme a za chvíli pošleme další hezké české. Samozřejmě všechny oslavence. Zdravíme a za chvíli pošleme další hezké české. Všechny oslavence. Zdravíme a za chvíli pošleme další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nové. Zdravíme a za chvíli pošleme další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Takme a za chvíli pošleme další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. Chvíli pošleme další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. Další hezké české písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. Rádio Blaník. Písničky. A k tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. K tomu se dozvíte, co je nového. Tak dobré ráno přejeme. Rádio Blaník. Co je nového? Tak dobré ráno přejeme. Rádio Blaník. Tak dobré ráno přejeme.

0: Pap Cokoli. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Pap. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír, papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír CZ. Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír CZ. Váš Praktik Papír. Praktik Papír CZ.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam s profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.
1: Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní
1: však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.
1: Stárnetujem.
2: Moderní internet www. Starnet.cz. Moderní internet www. Starnet.cz.
3: Starnet internet.
2: Internet www.
3: Starnet.cz.
2: Starnet
3: internet.
2: Starnet.

0: a nevíte www.dkvateliér.cz. Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? www.dkvateliér.cz. Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, www.dkvateliér.cz. Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se. Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do... Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šaty, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na... Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šaty Martina. Do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šaty Martina.cz. Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šaty Martina.cz.
1: Auto vozíme
0: šaty Martina v Prostějově. Více na šaty Martina.cz.
1: Auto vozíme na
0: Prostějově. Více na šaty Martina.cz.
1: Auto vozíme na servis.
0: Více na šaty Martina.cz.
1: Auto vozíme na servis.
2: Kotel necháváme pravidelně
0: Martina.cz.
1: Auto vozíme na servis.
2: Kotel necháváme pravidelně
0: CZ.
1: Auto vozíme na servis,
2: kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš,
1: auto vozíme na servis,
2: kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často
1: na servis,
2: kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je...
2: A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda.
2: Co zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den? Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidel... Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může...
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si to...
3: Pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže...
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět, ale...
2: Pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen...
2: Může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležitý výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležitý toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět na...
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar.
3: Vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and... Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and... Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péč.
3: Kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a service and care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme.
2: Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service.
2: Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care.
2: A péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care.
2: Fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care.
3: Odborníků. Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solární.
3: Máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na SE Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen systému. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol. sc.cz.

0: Kaktus reality. Kaktus reality. Kaktus reality je tu s vámi již je. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služba. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové ty je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. Máme již 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. 11 let. Profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání. Lidský přístup. Píchneme vám z profesionální a transparentní služby. Bleskové jednání, lidský přístup. Pí a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV.cz. Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originál. Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální prostor kolem sebe. DKV Atelier přináší originální řešení pro dům za kolem sebe. DKV Atelier přináší originální řešení pro dům zahradu DKV Atelier přináší originální řešení pro dům zahradu terasu i fir Atelier přináší originální řešení pro dům zahradu terasu i firemní prostory. Odnáší originální řešení pro dům zahradu terasu i firemní prostory. Originální řešení pro dům zahradu terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci pro dům zahradu terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl. Až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. Realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste kreru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. I smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkatelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkv Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkv Atelier. Prostor, kde roste krása i smysl. www.dkv Atelier.cz.
2: Dostala jste se
1: krása i smysl. www.dkv Atelier.cz.
2: Dostal
1: i smysl. www.dkv Atelier.cz.
2: Dostala jste svatební pozvánku

0: Krásné ráno přeje. Krásné ráno přeje Monika Holubová, prezident. Krásné ráno přeje Monika Holubová, prezidenta premiér navštíví Krásné ráno přeje Monika Holubová, prezidenta premiér navštíví Norsko. Krásné ráno přeje Monika Holubová, prezidenta premiér navštíví Norsko. Hlava státu cestuje v půlce prezidenta premiér navštíví Norsko. Hlava státu cestuje v půlce listopadu. Premiér navštíví Norsko. Hlava státu cestuje v půlce listopadu na pozvání norského krále. V začátku září v Oslu jednat s tamním premiérem. Stavební úřady loni řešily 5240 Oslu jednat s tamním premiérem. Stavební úřady loni řešily 5241 černých staveb tamním premiérem. Stavební úřady loni řešily 5241 černých staveb mezerod. Stavební úřady loni řešily 5241 černých staveb meziročně je to mírně. Stavební úřady loni řešily 5241 černých staveb meziročně loni řešily 5241 černých staveb meziročně je to mírně méně. Odstraněno 5241 černých staveb meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 641 černých staveb meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 671 černých staveb meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 607 z nich ostatní úřady do staveb. Meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 607 z nich ostatní úřady dodatečně povolili. Meziročně je to mírně méně. Odstraněno bylo 607 z nich ostatní úřady dodatečně povolili. Mírně méně. Odstraněno bylo 607 z nich ostatní úřady dodatečně povolili. Odstraněno bylo 607 z nich ostatní úřady dodatečně povolili. Veřejnou dopravu v Praze letos využilo 7 z nich ostatní úřady dodatečně povolili. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 ostatní úřady dodatečně povolili. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 miliardy dodatečně povolili. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 miliarda a 13 milionů lili. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 miliarda a 13 milionů lidí. Veřejnou dopravu v Praze letos využila 1 miliarda a 13 milionů lidí. Meziročně to v Praze letos využila 1 miliarda a 13 milionů lidí. Meziročně to asi o 620 využila 1 miliarda a 13 milionů lidí. Meziročně to asi o 620 milionů víc. Podle tech miliarda a 13 milionů lidí. Meziročně to asi o 620 milionů víc. Podle tech milionů lidí. Meziročně to asi o 620 milionů víc. Podle technické zprávy komunikací. Meziročně je to asi o 620 milionů víc. Podle technické zprávy komunikací bylo nejvyužívanější. Meziročně je to asi o 620 milionů víc. Podle technické zprávy komunikací bylo nejvyužívanější metro 620 milionů víc. Podle technické zprávy komunikací bylo nejvyužívanější metro a také tramvaje milionů víc. Podle technické zprávy komunikací bylo nejvyužívanější metro a také tramvaje. Rada míru se zprávy komunikací bylo nejvyužívanější metro a také tramvaje. Rada míru se podle amerického bylo nejvyužívanější metro a také tramvaje. Rada míru se podle amerického prezidenta Trumpa dohodla na odzbrojení teroristického hnutí Hamas. To samé se má týkat i dalších ozbrojených skupin.
1: Dnes nás čeká vyvrcholení bedra před víkendovým ochlazením. Bude jasno až polojasno.

0: Tím ochlazením. Bude jasno až polujasno, později pak bude odpoledne vyvrcholení bedra před víkendovým ochlazením. Bude jasno až polujasno, později pak bude odpoledne před víkendovým ochlazením. Bude jasno až polujasno, později pak bude odpoledne vím ochlazením. Bude jasno až polujasno, později pak bude odpoledne večer od západu přibývat oblačnosti. Bude jasno až polujasno, později pak bude odpoledne večer od západu přibývat oblačnosti. Polujasno, později pak bude odpoledne večer od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině pak bude odpoledne večer od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území poledne večer od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jeden výjimečně polovině území se místy jeden výjimečně přidají přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty území se místy jeden výjimečně přidají přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 5 jeden výjimečně přidají přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů výjimečně přidají přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severu Čech bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severu Čech bude kolem 34. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severu Čech bude kolem 34. 35 až 39 stupňů na severu Čech bude kolem 34 stupňů Celsia. O víkendu 39 stupňů na severu Čech bude kolem 34 stupňů Celsia. O vík na severu Čech bude kolem 34 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí hlavně v Čechách. I tak ale bude kolem 34 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí hlavně v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí hlavně v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňů Celsia. O víkendu se ochladí hlavně v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Tolik o víkendu se ochladí hlavně v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Ochladí hlavně v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Toliko počasí. Monika Holubová v Čechách. I tak ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Toliko počasí. Ale budou pokračovat 30 stupňová horka. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Pokračovat 30 stupňová horka. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Stupňová horka. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Monika Holubová, Radio Blaník.
1: Pohodo.
0: Holubová, Radio Blaník.
1: Pohodové české.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: dom?
1: Na ledničku nebo...
0: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v pra...
0: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v pra...

plastik, papír, k nákupu škrt pro podnikání. Hola, hola! Praktik papír k nákupu škrtání. Hola, hola! Praktik papír k nákupu školní. Hola, hola! Praktik papír k nákupu školních potřeb volá. Hola, hola! Praktik papír k nákupu školních potřeb volá. Pro děti. Praktik papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy vášte u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy váš prakt.

Dnes v noci jsem ze spaní. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád. Jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout. Paní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout. Jak při každém tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout. Jak při každém, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout. Jak při každém slově, že nejsi rád, ale nejde zapomenout. Jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš můj, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš můj, každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčkově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka jsem. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka jsem. Bytost vodních pár, víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka jsem. Bytost vodních pár, živa jen, slyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka jsem. Bytost vodních pár, živa jenčka jsem. Bytost vodních

nemáš slov. A co je to za příběh? Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všech výdech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, pro mě nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, pro mě ni s nimi bez nich. Patrně všechna patří jiným. Prosím, pro mě ni s nimi bez nich. Gesta i v černě všechna patří jiným. Prosím, pro mě ni s nimi bez nich. Gesta i v činy a já tu zůsta patří jiným. Prosím, pro mě ni s nimi bez nich. Gesta i v činy a já tu zůsta. Prosím, pro mě ni s nimi bez nich. Gesta i v činy a já tu zůstanu. Ni s nimi bez nich. Gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířny. Gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátí. Činy a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já za tu zůstanu, ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já tu ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, ne malířské pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, pláto třeba se vrátíš. Já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř. Se napnout, prosím, maluj mě tvoř. K obrazu svému nech mě schořet. Už nikdy, prosím, maluj mě tvoř. K obrazu svému nech mě schořet. Už nikdy, tvoř. K obrazu svému nech mě schořet. Už nikdy o nás. K obrazu svému nech mě schořet. Už nikdy o nás nebudu. Svému nech mě schořet. Už nikdy o nás nebudu. Si mé úzku nech mě schořet. Už nikdy o nás nebudu. Si mé úzko, si kret.

až splynu se vzduchem, až splynu se vzduchem, nechám rozplakat. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebe budu vším ti. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebe budu vším ti. Nebudu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvém tím. Co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak pasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedalou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedali nám a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedali duši, že se nebe naklo tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedali duši, že se nebe nakloní, duši, že se nebe nakloní. A zatře se světem tvé černé svědomí, nebe nakloní. A zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé prokloní. A zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví kop. A zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví kop. Větem nerů světem tvé černé svědomí, poprvé promluví kop. Větem nerovných bojů tvé, tvé černé svědomí, poprvé promluví kop. Větem nerovných bojů tvé sebestředné svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů.

že nejsi rád a že ti to k vstenku chci ti jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vstenku chci ti všechno dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vstenku chci ti všechno říct. Vím, že nejsi rád a že ti to k vstenku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat rád a že ti to k vstenku chci ti všechno říct. A pak se a že ti to k vstenku chci ti všechno říct. Se někam schovat, třeba v vstenku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. Kam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. Třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. Jak je těžké nemilovat.

války, srdečních nepobětem, nerovných bojů, i tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co z pozorovných bojů, i tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval z dál svojů, i tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval z dál své války, srdečních nepokojů, co spozoroval z dál si mé úzko, si krev srdečních nepokojů.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez mil, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců, nemtonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců.

0: Hodina česk.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno. Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Malých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6. Na Blaníku. Každé všední ráno od 5 do 6. Na Blaníku. Ráno od 5 do 6 na Blaníku. 5 do 6 na Blaníku. 6 na Blaníku.

0: Rokycan.
1: Jirko, co vy na to šunku jsme
0: přivezli? Minulou sobotu se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
1: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli?
0: Tu se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
1: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli? Odleka od Rády a Blaník.
0: Rokycan.
1: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli? Odleka od Rády a Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu.
1: Co vy na to šunku jsme přivezli? Odleka od Rády a Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu.
1: Jsme přivezli odleka od Rády a Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden.
1: Odleka od Rády a Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval.
1: A Blaník.
2: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval, a vy jste tady. Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval, a vy jste tady ze Šunkou. Opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval, a vy jste tady ze Šunkou.
0: No a to je velká výzva.
2: Registroval, a vy jste tady ze Šunkou.
0: No a to je velká výzva i pro vás ostatní, abyste se
2: tady ze Šunkou.
0: No a to je velká výzva i pro vás ostatní, abyste se zaregistrovali do klubu posluchačů na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Jakmile se tak stane, hned na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Jakmile se tak stane, stránkách na adrese radioblaník.cz. Jakmile se tak stane, hned se můžete přihlásit adrese radioblaník.cz. Jakmile se tak stane, hned se můžete přihlásit do hry blaník.cz. Jakmile se tak stane, hned se můžete přihlásit do hry, napíšete nám vaše jméno, kde nás posloucháte, a pak už buďte ve střehu. Zítra se Šunkou vyrazím, kde nás posloucháte, a pak už buďte ve střehu.
3: Za chvíli se na vás těší Petr a Adéla.

0: čo s nám... Čo s nám opět poskočil? Čas nám opět poskočil, už bude 6:45 a... Čas nám opět poskočil, už bude 6:45 a vy Čas nám opět poskočil, už bude 6:45 a vy posloucháte Rádio Blaník. Čas nám opět poskočil, už bude 6:45 a vy posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník. Co byste řekli tomu, že bych u vás zítra zazvonil a jen tak předal... Co byste řekli tomu, že bych u vás zítra zazvonil a jen tak předal 7,5 a jen tak předal 7,5 kilovou šunku na grill? No, tak tohle se opravdu 7,5 kilovou šunku na grill. No, tak tohle se opravdu může stát, protože dokonce prá... šunku na grill. No, tak tohle se opravdu může stát, protože dokonce... No, tak tohle se opravdu může stát, protože dokonce prázdnin mám tuhle pochoutku. No, tak tohle se opravdu může stát, protože dokonce prázdnin mám tuhle pochoutku. Tohle se opravdu může stát, protože dokonce prázdnin vám tuhle pochoutku rozvážíme. Může stát, protože dokonce prázdnin vám tuhle pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď, protože dokonce prázdnin vám tuhle pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď konce prázdnin vám tuhle pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď já nebo kolega Martin Císař vám tuhle pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď já nebo kolega Martin Císař pochoutku rozvážíme každou sobotu. Buď já nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili posluchače. Rozvážíme každou sobotu. Buď já nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili každou sobotu. Buď já nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině. Buď já nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině a nebo kolega Martin Císař. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině ve středních Čechách na jižní Císař. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině ve středních Čechách na jižní Moravě. Už jsme potěšili posluchače na Vysočině ve středních Čechách na jižní Moravě a nebo na západě Čech. Minulou sobotu posluchače na Vysočině ve středních Čechách na jižní Moravě a nebo na západě Čech. Ve středních Čechách na jižní Moravě a nebo na západě Čech. Minulou sobotu se z výhry Moravě a nebo na západě Čech. Minulou sobotu se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
1: Jirko, co
0: na západě Čech? Minulou sobotu se z výhry radoval posluchač Jirka z...

nedostižnou tvář. Tvou nedostižnou tvář. Tvou nedostižnou tvář. Tvou nedostižnou tvář. Nes tvou

Od 5 do 6. Každé všední ráno od 5 do 6. Všední ráno od 5 do 6. Od 5 do 6. Do 6.

Dáme si gampa. Vždycky, když život nám vidí. Dáme si gampa. Vždycky, když život je pest a vidí. Dáme si gampa. Vždycky, když život je pest a ty se vidí. Dáme si gampa. Vždycky, když život je pest a ty se začíná. A taky gampa.

0: a taky Lenku Filipovou. A taky Lenku Filipovou. A taky Lenku Filipovou. A taky Lenku Filipovou. Hezky taky Lenku Filipovou. Hezky český na Bleníku. Hezky český na Bleníku celé léto teď. Hezky český na Bleníku celé léto teď je 5.50. Hezky český na Bleníku celé léto teď je 5.56, pátek 31. Hezky český na Bleníku celé léto teď je 5.56, pátek 31. července. Hezky český na Bleníku celé léto teď je 5.56, pátek 31. července. Bleníku celé léto teď je 5.56, pátek 31. července. Rádio Bleníku to teď je 5.56, pátek 31. července. Rádio Bleníku 31. července. Rádio Bleníku. Poslou 1. července. Rádio Bleníku. Poslou. Rádio Bleníku. Posloucháte Rádio Bleníku. Posloucháte. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové čáte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Rádio. Ví. Výkup vozů v. Výkup vozů v autohy. Výkup vozů v autohy. Výkup vozů v autohyty. Za vaše auto. Výkup vozů v autohyty. Za vaše auto dáme vám. Výkup vozů v autohyty. Za vaše auto dáme vám víc. Výkup vozů v autohyty. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Vozů v autohyty. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceňte. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vypáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Platíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohyty spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohytcíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz. Volejte 800 120 800. Autohity.cz. Kaktus 120 800. Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již
0: 800. Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11.
0: Autohity.cz.
1: Kaktus reality je tu s vámi již
0: Hity.cz.

0: reality je tu s vámi již 11 let. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služba. Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby Bleskové. Je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby Blesk 11 let. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání lidský. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání lidský přístup. Profesionální a transparentní služby Bleskové jednání lidský přístup. Služby Bleskové jednání lidský přístup. Píchneme vám s nemovitosti Bleskové jednání lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ. Přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus reality CZ. Tostí na Kaktus reality CZ. Reality.cz CZ
1: Radio Blaník Radio Blaník počasí Radio Blaník počasí Radio Blaník počasí Radio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí.

0: Nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí. Hody?
0: A nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Písniček.
1: Za každého počasí. Za každého počasí. Každého počasí.
0: Zprávy. Zprávy. Zprávy. Zprávy. Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy. Rádia Blaník.
1: Stručně. Já.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně.
2: Teploty budou opět atakovat 40.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Teploty budou opět
1: atakovat. Přehledně.
2: Teploty budou opět atakovat 40 stupňů.
1: Přehledně.
2: Teploty budou opět atakovat 40 stupňů. Pardubický kraj. Teploty budou opět atakovat 40 stupňů. Pardubický kraj chce zlepšit úspory. Teploty budou opět atakovat 40 stupňů. Pardubický kraj chce zlepšit úspory. Atakovat 40 stupňů. Pardubický kraj chce zlepšit úspory energií. 40 stupňů. Pardubický kraj chce zlepšit úspory energií. Pardubický kraj chce zlepšit úspory energií. Hradec Králové. Pardubický kraj chce zlepšit úspory energií. Hradec Králové i kraj chce zlepšit úspory energií. Hradec Králové i Jablonec úspory energií. Hradec Králové i Jablonec evropských pohár energií. Hradec Králové i Jablonec evropských pohárek zabudovat. Hradec Králové i Jablonec evropských pohárek zabudovat. Hradec Králové i Jablonec evropských pohárek zabudovat. Králové i Jablonec evropských pohárek zabudovat. Jablonec evropských pohárek zabudovat. Rádio evropských pohárek zabudovat.

František Donát a Renaissance. František Donát a Renaissance, jedna chuť. František Donát a Renaissance, jedna chuť. František Donát a Renaissance, jedna chuť, jedna vůně. František Donát a Renaissance, jedna chuť, jedna vůně. František Donát a Renaissance, jedna chuť, jedna vůně. František Donát a Renaissance, jedna chuť, jedna vůně. Na rádiu Blaník. Nadech. Renaissance, jedna chuť, jedna vůně. Na rádiu Blaník. Nadechněte se. Na chuť, jedna vůně. Na rádiu Blaník. Nadechněte se. Na vůně. Na rádiu Blaník. Nadechněte se. Takhle nějak voní. Na rádiu Blaník. Nadechněte se. Tak Blaník. Nadechněte se. Takhle nějak voní pátek. Takhle nějak voní pátek. A ten právě dorazil. A i v pátek voní pátek. A ten právě dorazil. A i v pátek. Ten právě dorazil. A i v pátek po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát. A i v pátek po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát. Hezky česky. Třeba Michal Ravi. Pátek po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát. Hezky česky. Třeba Michal Ravi. Po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát. Hezky česky. Třeba Michal Ravi. Po 6. hodině vám na Blaníku budeme hrát. Hezky česky. Třeba Michal Ravi. Na Blaníku budeme hrát. Hezky česky. Třeba Michal Ravi. Hrát hezky česky. Třeba Michal Ravi. Česky. Třeba Michal Ravi. Dáme si gampa. Ravida. Dáme si gampa. Dáme si gampa. Vždycky.

0: Hydratace. Vysoké teploty před velmi silnou zátěží teplem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy zátěží teplem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě a nebo energetice a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě a natace. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě a nebo energetice. Vysoké teploty můžou působit problémy i v dopravě a nebo energetice. V horku ale trpí můžou působit problémy i v dopravě a nebo energetice. V horku ale trpí problémy i v dopravě a nebo energetice. V horku ale trpí také zvířata, ochránci při dopravě a nebo energetice. V horku ale trpí také zvířata, ochránci přírody radí umístit nádobu energetice. V horku ale trpí také zvířata, ochránci přírody radí umístit na V horku ale trpí také zvířata, ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do... Ale trpí také zvířata, ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do... Zvířata, ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem. Ochránci přírody radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem. Napady radí umístit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. Vletočit nádoby s vodou a kamínky někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce a kamínky někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké, někam do stínu na zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké, léto přijímají zem, na parapety nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké, léto přijímají záchranné stanice nebo třeba na balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké, léto přijímají záchranné balkony. V letošním roce, kdy je hodně horké, léto přijímají záchranné stanice v letošním roce, kdy je hodně horké, léto přijímají záchranné stanice velké množství zvířat. Často hodně horké léto přijímají záchranné stanice velké množství zvířat. Často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve to přijímají záchranné stanice velké množství zvířat. Často dehydratovaná mláďata. Záchranné stanice velké množství zvířat. Často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i velké množství zvířat. Často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i zvířat. Často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i často dehydratovaná mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i dospělého čápa, který byl mláďata. Včera pak ve Zdechovicích například přijali i dospělého čápa, který byl na silnici. Ve Zdechovicích například přijali i dospělého čápa, který byl na silnici přilepený. Pardubický kraj dál dospělého čápa, který byl na silnici přilepený do asfaltu. Pardubický kraj dál který byl na silnici přilepený do asfaltu. Pardubický kraj dál investuje do úspor energie přilepený do asfaltu. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií, součástí této strategie asfaltu. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií, součástí této strategie také Pardubický kraj dál investuje do úspor energií, součástí této strategie také energetické kraj dál investuje do úspor energií, součástí této strategie také energetické do úspor energií, součástí této strategie také energetické společenství východních energií, součástí této strategie také energetické společenství východních Čech, to potvrzuje částí této strategie také energetické společenství východních Čech, to potvrzuje i předseda výboru za strategie také energetické společenství východních Čech, to potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubické energetické společenství východních Čech, to potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubický východních Čech, to potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl Čech, to potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl. Potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
1: Před těmi pěti lety
2: byl natolik osvícený, že zhruba vání do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik

0: Je Hanka Kotterová na Moravě a ve Slezsku je před námi další. Dobré ráno vám přeje Hanka Kotterová na Moravě a ve Slezsku je před námi další. Dobré ráno vám přeje Hanka Kotterová na Moravě a ve Slezsku je před námi další horký den. Hanka Kotterová na Moravě a ve Slezsku je před námi další horký den. Už teď se teploty na Moravě a ve Slezsku je před námi další horký den. Už teď se teploty pohybují kolem 22 ve Slezsku je před námi další horký den. Už teď se teploty pohybují kolem 22 stupňů před námi další horký den. Už teď se teploty pohybují kolem 22 stupňů horký den. Už teď se teploty pohybují kolem 22 stupňů odpoledne postupně. Už teď se teploty pohybují kolem 22 stupňů odpoledne postupně. Teploty pohybují kolem 22 stupňů odpoledne postupně vyšplhají na 22 stupňů odpoledne postupně vyšplhají na 36 a 20 stupňů odpoledne postupně vyšplhají na 36, ale odpoledne postupně vyšplhají na 36, ale od západu poledne postupně vyšplhají na 630, ale od západu také přibude vyšplhají na 630, ale od západu také přibude oblačnosti 630, ale od západu také přibude oblačnosti a na večer, ale od západu také přibude oblačnosti a na večer hlavně na brunt, ale od západu také přibude oblačnosti a na večer hlavně na brunt západu také přibude oblačnosti a na večer hlavně na Bruntálsku se výjimečně přibude oblačnosti a na večer hlavně na Bruntálsku se výjimečně může objevit oblačnosti a na večer hlavně na Bruntálsku se výjimečně může objevit bouřka tolik a na večer hlavně na Bruntálsku se výjimečně může objevit bouřka na Bruntálsku se výjimečně může objevit bouřka tolik o počasí na řadě jsou zprávy z Tálsku se výjimečně může objevit bouřka tolik o počasí na řadě jsou zprávy s Monikou. Se výjimečně může objevit bouřka tolik o počasí na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio
0: může objevit bouřka tolik o počasí na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
0: Tolik o počasí na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
0: Počasí na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
0: jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc čeho. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Nejvíc pohody.

0: Osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjetelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava
1: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Dobré ráno, tak abych ještě navázal na toho čápa přilepeného do asfaltu.
1: Pěkný pátek, dobré ráno.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na
1: 40 stupňů.
0: Meteorologové ale také lékaři varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydrace.

Jednem noc.

0: Kamp na Blaníku. Život je pes, zpíval Kamp na Blaníku. Život je pes, zpíval Kamp na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Život je pes, zpíval Kamp na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Zpíval Kamp na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Kamp na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Říká Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Říká se, že hudba léčí.
1: Do Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Říká se, že hudba léčí. No.
2: Pohodové ráno.
0: Říká se, že hudba léčí. No. V Japonsku.
2: Pohodové ráno.
0: Říká se, že hudba léčí. No. V Japonsku. Říká se, že hudba léčí. No. V Japonsku teď řeší případ, že hudba léčí. No. V Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak léčí. No. V Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak. No. V Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak poslala sousedy skoro k doktoru. V Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak poslala sousedy skoro k doktoru. V Japonsku teď řeší případ, kdy hudba naopak poslala sousedy skoro k doktorovi. Případ, kdy hudba naopak poslala sousedy skoro k doktorovi. Policie tam totiž zatkla 61. Hudba naopak poslala sousedy skoro k doktorovi. Policie tam totiž zatkla jeklala sousedy skoro k doktorovi. Policie tam totiž zatkla 61letého muže skoro k doktorovi. Policie tam totiž zatkla 61letého muže, který podle vyšetřování
3: Taky se říká hlavně klid a nohy v tepe, hlavně když zkoušíte sola ve dvě ráno.

v teple. Je fakt, že tušíte sola ve dvě ráno. A taky se říká hlavně klid a nohy v teple. Je fakt, že teple ráno. A taky se říká hlavně klid a nohy v teple. Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc než... A taky se říká hlavně klid a nohy v teple. Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc než by si člověk... Říká hlavně klid a nohy v teple. Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc než by si člověk přál. A v teple. Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději... Je fakt, že tepla je v tuto chvíli víc než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru. Tepla je v tuto chvíli víc než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. To chvíli víc než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynula, než by si člověk přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynula a horká noc přál. A ty nohy by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynula a horká noc by nejraději dal do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynula a horká noc se na nás podepsala asi do lavoru se studenou vodou. Myslím, že ta uplynula a horká noc se na nás podepsala vodou. Myslím, že ta uplynula a horká noc se na nás podepsala asi víc než soused s kytarou. A čeká nás, že ta uplynula a horká noc se na nás podepsala asi víc než soused s kytarou. A horká noc se na nás podepsala asi víc než soused s kytarou. A čeká nás další se na nás podepsala asi víc než soused s kytarou. A čeká nás další pekelný den. Podepsala asi víc než soused s kytarou. A čeká nás další pekelný den. Než soused s kytarou. A čeká nás další pekelný den. A čeká nás další pekelný den. A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Další pekelný den. A nebo ne? A jak to bude pekelný den? A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte. Pekelný den. A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte. A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte. Už za... A nebo ne? A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte. Už za chvíli. A jak to bude o víkendu? Tak to se dozvíte. Už za chvíli. O víkendu. Tak to se dozvíte. Už za chvíli. Tak to se dozvíte. Už za chvíli. Už za chvíli.

0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Je horké, co?
1: Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od...
0: Nejdříve na to horké ráno. Je horké, co?
1: Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují...
0: Ano, je horké, co?
1: Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23. Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23. Ano, je. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. Teploty se nejčastěji pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji pohybují od 18 do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západ 18 do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západě Čech do 23 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 a 20 stupňů Celsia. O něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 Celsia. O něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak, o něco chladněji je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak tepleji je. Je na západě Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak tepleji je. Na Čech, tam jsou teploty kolem 16 stupňů. Naopak tepleji je. Na východě na některých stanicích teploty kolem 16 stupňů. Naopak tepleji je. Na východě na některých stanicích například 15 stupňů. Naopak tepleji je. Na východě na některých stanicích například naopak tepleji je. Na východě na některých stanicích například pak tepleji je. Na východě na některých stanicích například Mořkov hlásí 20. Na východě na některých stanicích například Mořkov hlásí 26,9. Na východě na některých stanicích například Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. Na stanicích například Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. Například Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. A je jasno, Mořkov hlásí 26,9 stupňů Celsia. A je jasno nebo 26,9 stupňů Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen vím 6,9 stupňů Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně 9 stupňů Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytuje Celsia. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky a to. A je jasno nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky a to. Nebo polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky a to právě v Moravskoslezském kraji. Polojasno, jen výjimečně se vyskytují přehánky a to právě v Moravskoslezském kraji. Jen výjimečně se vyskytují přehánky a to právě v Moravskoslezském kraji a nebo právě vyskytují přehánky a to právě v Moravskoslezském kraji a nebo právě na Hradeckém kraji. Přehánky a to právě v Moravskoslezském kraji a nebo právě na Hradeckém kraji.
0: No a co
1: to právě v Moravskoslezském kraji a nebo právě na Hradeckém kraji.
0: No a co ten den?
1: Hradeckém kraji a nebo právě na Hradeckém kraji.
0: No a co ten den, jaký bude?
1: Dnešní a nebo právě na Hradeckém kraji.
0: No a co ten den, jaký bude?
1: Na Hradeckém kraji.
0: No a co ten den, jaký bude?
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo kraj.
0: No a co ten den, jaký bude?
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později.
0: Ten den, jaký bude?
1: Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne. Dnešní den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer den bude slunečný, jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti jasno nebo polojasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a z severu jasno, ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a z severu ale až později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat a z severozápadní polovině a večer bude od západu oblačnosti přibývat a z severozápadní polovině území se místy jen od západu oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jen výjimečně přidají oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině území se místy jen výjimečně přidají a v severozápadní polovině území se místy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. V severozápadní polovině území se místy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také území se místy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý den dnešní místy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý den dnešní den 35 výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý den dnešní den 35 až 30 přehánky nebo bouřky. Bude také velmi teplý den dnešní den 35 až 39 stupňů Celsia bouřky. Bude také velmi teplý den dnešní den 35 až 39 stupňů Celsia. Na se také velmi teplý den dnešní den 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude teplý den dnešní den 35 až 39 stupňů Celsia.

0: Na severu Čech bude kolem 34 stupňů, den 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů, den 39 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů, stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
1: No jsme na prahu víkendu.
0: Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
1: No jsme na prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpna?
0: Na severu Čech bude kolem 34 stupňů.
1: No jsme na prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Bude kolem 34 stupňů.
1: No jsme na prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Tak 34 stupňů.
1: No jsme na prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Tak pře...
1: No jsme na prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Tak přechodně se nám ty
1: vedle... Prahu víkendu, jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Tak přechodně se nám ty vedra zmír...
1: Jaký bude ten 1. srpnový víkend?
0: Tak přechodně se nám ty vedra
1: zmír... Nový víkend.
0: Tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže tak přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximálně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 20 vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia, vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia na severu Čech kolem 27 a poté 29-33 stupňů Celsia na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy 33 stupňů Celsia na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechod a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno, stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno, teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severu západu se postupně navětračno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně navětračno až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky místy bouřky. Během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky místy bouřky. Severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky místy bouřky. Odněle ty bouřky mohou být i silné. Postupně na většině území vyskytnou přehánky místy bouřky. Odněle ty bouřky mohou být i území vyskytnou přehánky místy bouřky. Odněle ty bouřky mohou být i silné. Takže ten přehánky místy bouřky. Odněle ty bouřky mohou být i silné. Takže ten víkend místy bouřky. Odněle ty bouřky mohou být i silné. Takže ten víkend bude mírně chladný. Odněle ty bouřky mohou být i silné. Takže ten víkend bude mírně chladnější. Mohou být i silné. Takže ten víkend bude mírně chladnější. Takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny. Takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale tak bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně. Měl také bude velmi dusný a v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, bude velmi dusný a v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být a v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno, čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasné srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky polojasno a

0: právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů na přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20. Minimální teploty 19 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální 19 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20 a ty maxi až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 30 Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia na jihu a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia na jihu Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju.
0: Teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia na jihu Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju.
0: 27 až 32 stupňů Celsia na jihu Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju.
0: 32 stupňů Celsia na jihu Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju. Přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí.
0: Celsia na jihu Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju. Přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Moravy až 34.
1: Moc vám děkuju. Přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Hezký den vám přeji.
1: Moc vám děkuju. Přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Hezký den vám.
1: Přeju krásný den a víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta. A víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
0: Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta. Akorát se na počasí. Naslyšenou.
0: Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta. Akorátková z Českého hydrometeorologického. Naslyšenou.
0: Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta. Akorátková z Českého hydrometeorologického.
0: Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta. Akorátková z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak hlavně.
0: Naslyšenou.
1: Tak to byla Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu, tak to byla Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu, tak hlavně klida. Nohy. Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu, tak hlavně klida. Nohy v lavoru. Cestu hydrometeorologického ústavu, tak hlavně klida. Nohy v lavoru se studenou vodou. Nejmarského ústavu, tak hlavně klida. Nohy v lavoru se studenou vodou. Hlavně klida. Nohy v lavoru se studenou vodou. Nejmá věčnost teď na Blaníku za 2 minuty. Nohy v lavoru se studenou vodou. Nejmá věčnost teď na Blaníku za 2 minuty bude 6:45. Nohy v lavoru se studenou vodou. Nejmá věčnost teď na Blaníku za 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční se studenou vodou. Nejmá věčnost teď na Blaníku za 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční ráno. Nejmá věčnost teď na Blaníku za 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční ráno. Teď na Blaníku za 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční ráno. 2 minuty bude 6:45. Dobré páteční ráno. Na 7. Dobré páteční ráno. Páteční ráno.

0: Gotta go home a Bonnie M na Blaníku. Tak... Gotta go home a Bonnie M na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Gotta go home a Bonnie M na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Bude horko? Gotta go home a Bonnie M na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Bude go home a Bonnie M na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Bude horko nebo ne? A co víkend? Bonnie M na Blaníku. Tak jak to bude s tím počasím? Bude horko nebo ne? A co víkend? Tak jak to bude s tím počasím? Bude horko nebo ne? A co víkend? Zeptám se tam, kde sledují. Bude horko nebo ne? A co víkend? Zeptám se tam, kde sledují horko nebo ne? A co víkend? Zeptám se tam, kde sledují čísla. Celou noc. Rádio Blaník. A co víkend? Zeptám se tam, kde sledují čísla. Celou noc. Co víkend? Zeptám se tam, kde sledují čísla. Celou noc.
1: Rádio Blaník.
0: Zeptám se tam, kde sledují čísla. Celou noc.
1: Rádio Blaník.
0: Tam, kde sledují čísla. Celou noc.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Čísla. Celou noc.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Iveta Korátková z českého hydrometeoru.
2: Rádio Blaník.
0: Iveta Korátková z
2: Rádio Blaník.
0: Iveta Korátková z českého hydrometeorologie. Iveta Korátková z českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno. Iveta Korátková z českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Hezké dobré
0: ráno. Z českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
0: Meteorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horkého ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Je horké, co? Dobré ráno.
3: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Je horké, co?
3: Hezké dobré ráno.
0: Tak pojďme nejdříve na to horké ráno. Je horké, co?
3: Ano.

čas, zostaň šťastná. Tu nie je tvoj čas, nešťastná. Tu nie je tvoj čas, ja neviem či je. Tu nie je tvoj čas, ja neviem či je. Tu nie je tvoj čas, ja neviem či je ráno a či po tvoj čas.

sme spolu a ja tu, veď zaspávali sme spolu a ja tu som, veď zaspávali sme spolu a ja tu som, spávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si spolu a ja tu

0: čerstvých.
1: Zostaň šťastná.
0: Čerstvý chleb.
1: Zostaň šťastná.
0: Čerstvý chleba.
1: Zostaň šťastná.
0: Čerstvý chleba.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Čerstvý chleba.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Čerstvý chleba.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Čerstvý chleba.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Jsou věci. Čerstvý chleba.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Jsou věci, které se nemění.
2: S jahodovou marmeládou.
0: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčko. Jahodovou marmeládou.
0: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové. Marmeládou.
0: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto.
0: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto. Na Blaníku.
0: Věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto. Na Blaníku. Sluníčkové léto. Na Blaníku. What is love? Léto. Na Blaníku. What is love? Na Blaníku.

0: a utrousil, že je terorist. Lil kvůli nevyhovující powerbance a utrousil, že je terorista.
1: Rádio Blaník.
0: Už krátké zprávy, za 8 minut bude půl sedmé.

0: Horislava a Headway na Blaníku o některých... Horislava Headway na Blaníku o některých věcech se nevtipkuje a to...
1: Bezpečnostní kontrole rozčílil kvůli nevyhovující powerbance a utrousil, že je terorista.

0: Na začátku byl sen. Na začátku byl sen. Na začátku byl sen. Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci. Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Fran. Stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Franci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečná kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledat. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři oslavstí a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři oslavu v soukromka. Hledáte místo pro romantickou večeři oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí. Hledáte místo pro romantickou večeři oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí. V Prostorice najdete přívětivost útulnku nebo svatbu až pro 100 lidí. V Prostorice najdete přívětivost útulnost po svatbu až pro 100 lidí. V Prostorice najdete přívětivost útulnost a pro 100 lidí. V Prostorice najdete přívětivost útulnost a denní menu, na které v Prostorice najdete přívětivost útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Najdete přívětivost útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace přívětivost útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika Slezská ost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika Slezská ost, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká. Restaurace Prostorika Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na Restaurace Prostorika Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na Prostorika Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na Prostorika.cz. Ostrava. Váš zážitek čeká na Prostorika.cz. Váš zážitek čeká na Prostorika.cz.
1: Výkup vozů v Autohity.
0: Tek čeká na Prostorika.cz.
1: Výkup vozů v Autohity.
0: A Prostorika.cz.
1: Výkup vozů v Autohity.
0: A CZ.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto ocení. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme. Vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme. I hned vyplatíme. Dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme. I hned vyplatíme. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme. I hned vyplatíme. Přepis vozu do Vítkovic. Auto oceníme. I hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Auto oceníme. I hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte. Oceníme. I hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 100 i hned vyplatíme. Přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 128 přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Auto přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity spolehlivě zajistíme. Volejte 800

0: 120 800. Autohity.cz. Volejte 800 120 800. Autohity.cz. 800 120 800. Autohity.cz. 120 800. Autohity.cz. 800. Autohity.cz. CZ.
1: Pozor, hlášení, vážení cestující. Pozor, hlášení, vážení cestující. Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný. Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak pouhelný. Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak pouhelných vlečkách. Vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak pouhelných vlečkách Ostravsko. Vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak pouhelných vlečkách Ostravsko Karvinci. Mimořádný baňský spěšný vlak pouhelných vlečkách Ostravsko Karvinského Černouhelného revíru. Baňský spěšný vlak pouhelných vlečkách Ostravsko Karvinského Černouhelného revíru. Odjíždí k vlak pouhelných vlečkách Ostravsko Karvinského Černouhelného revíru. Odjíždí každou vlečkách Ostravsko Karvinského Černouhelného revíru. Odjíždí každou sobotu a neděli ze Ostravsko Karvinského Černouhelného revíru. Odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Černouhelného revíru. Odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a revíru. Odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace na Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyzeleznicnispalek.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí?
1: Spalek.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a ne... Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu tého na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Mějte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava kůži a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www. Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www. Koruny 20. června do 20. září. Více na www. Koruny Karla IV. Koruny Karla IV.cz.
3: Uvažujete o
2: Koruny Karla IV.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte
2: 4.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup. Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup. Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Škoda, vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta

0: Vojta Zaremba, přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchod se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2000 vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v českým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Kary v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítězce. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda Třince. Vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince. Zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince. Spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Víš, co mají společného?
0: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Víš, co mají společného?
0: Prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Víš, co mají společného? Střecha
0: a Střince.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že?
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že na stáli ví.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že na stáli ví.
1: Co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že na stáli víc, než jsme původně.
1: Střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že na stáli víc, než jsme původně plánovali.
1: Auto a fotovoltaika?
2: Že na stáli víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky. A voltaika?
2: Že na stáli víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky. Ale hlavně potřebují.
2: Že na stáli víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky. Ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Nastáli víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme? Nafavali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme? Na fotovoltaiku moc?
1: Ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme? Na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme? Na fotovoltaiku moc?
1: Na péči.
2: Na střechu a auto myslíme? Na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám...
2: Na střechu a auto myslíme? Na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Myslíme? Na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří...
2: Na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom... Fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat.
1: Právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat.
1: Každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy.
2: Bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and
2: měli starat stejně dobře.
1: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika.
2: Stejně dobře.
1: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné. Proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize. Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz. A diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice.
1: Servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice.
1: A pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou.
1: Vize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
1: Provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte,
2: protože dobrá investice.

0: investice si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice
0: investice si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Sola
0: si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči.
0: Sol dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service. Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí. Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku servisní kontroly. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku servisní kontroly i pravidel. Energy Service and Care provádí diagnostiku servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají u Care provádí diagnostiku servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maxi diagnostiku servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon tyku servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maxi kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na SE udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz Solar elektrárny. Více na sesc.cz Solar Energy Service and Více na sesc.cz Solar Energy Service and Care. Člen skupiny sesc.cz Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.cz Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol. Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol. Člen skupiny Centropol. Centropol.

hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu. Rádia Blaník v sekci v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník Dobré rady do zahrady společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady. Dobré rady do zahrady.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout. A šéf, se kterým je radost pracovat. Udělejte si konečně bezva práci. Jednoduše, rychle a přehledně. To je bezva práce na našich stránkách Radio Blaník.cz. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group.

0: Kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Hnutí Hamás potvrdilo do Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Hnutí Hamás pod kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho oprava 3 miliony. Hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení Izraeli. Hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády. Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Gazy. Agentuře AFP to sdělili dva vysoce postavení činitelé hnutí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuj. Petr.
1: Pohodové České rádio.

0: Hezké ráno přeje Monika.
1: Blaník, zprávy. Rádio
0: Blaník. Hezké ráno přeje Monika.
1: Zprávy. Rádio
0: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policisté a hasiči našli... Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policisté a hasiči našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Ráno přeje Monika Holubová. Policisté a hasiči našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Policisté a hasiči našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Ta večer opustila. Policisté a hasiči našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Ta večer opustila letní tábor na našli v noci pohřešovanou 13-letou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic pohřešovanou 13-letou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku 13-letou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. Pustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na náchod na svaté Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na náchodsku dnes za Kateřině u Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na náchodsku Chotěnic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník v Novsku. Dívka je v pořádku. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník v pořádku. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jatku. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna 50. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídka festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150. divadla Jirásku v Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představ Jirásku v Hronov. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představení. Ve městě potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představení. 20 koncertů potrvá do 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představení. 20 koncertů a desítky 8. srpna a letos nabídne na 150 divadelních představení. 20 koncertů a desítky dalších kulturních a letos nabídne na 150 divadelních představení. 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. 150 divadelních představení. 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Poutních představení. 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Poutních pení. 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Poutní kostel v Rudě koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Poutní kostel v Rudě na Bruntálsku má nově opravené dalších kulturních akcí. Poutní kostel v Rudě na Bruntálsku má nově opravené historických akcí. Poutní kostel v Rudě na Bruntálsku má nově opravené historické varhany. Poutní kostel v Rudě na Bruntálsku má nově opravené historické varhany. Nástroj patří k nejstarším dopravené historické varhany. Nástroj patří k nejstarším dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho historické varhany. Nástroj patří k nejstarším dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba. Nástroj patří k nejstarším dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba. Patří k nejstarším dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony. Dochovaným v Moravskosle.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Prý se tomu říká láska, zpívá Lenka Filipová v pátek 31. července na rádiu Blaník. A teď už k těm předprázdninovým ranním hostům. Takhle jsem si v květnu pěkně popovídal se Zdeňkem Troškou. Ranní host
1: rádia Blaník. Dneska ráno mám na lince člověka, který snad má vždycky dobrou náladu. Zdeněk Troška, dobré ráno.
2: Dobré jitro, dobrý den.
1: A ten důvod, proč vás mám dneska na té lince, je jednak, že je úterý a že máme vždycky hosta na telefonu, ale hlavně vy jste měl včera narozeniny, tak všechno nejlepší a hodně zdraví vám chceme popřát.
2: Děkuju moc.
1: Asi hlavně to zdraví, že jo?
2: To zdraví, to víte, že jo, já už nic nepotřebuju v životu, pro boha.
1: Mimochodem, jaká máte rána?
2: Já mám krásný rána, já jsem totiž ranní pták.
1: To
2: už
1: jsem slyšel,
2: strašně od půl čtvrtý, od čtyřech, takže, ale večer zapadne slunce a je po mně.
1: Ale teď zapadá poměrně pozdě, co?
2: No, ale stejně, ale já jsem navyklej, je 8 hodin a já už ležím v posteli.
1: Máte slepice?
2: Měli. Ano, já jsem takový ten kohout, jo.
1: Kohout, který chodí spát se slepicema.
2: No. Ano, ano.
1: A jste častěji teď v jižních Čechách, nebo ve svém pražském bytě? Jak to máte teď?
2: Jsem doma tady.
1: No.
2: A když je třeba, tak vždycky tak jednou za pár dní sjedu do Prahy, vybrat poštu, zkontrolovat. Ale on je tam kolega, který natáčí.

0: Takže tam přebývá, zalývá kytky, vede poštu a tak.
1: Jo, jo, a co natáčí? Něco s vámi natáčí?
0: Ne, natáčí s mojím oblíbenou herečkou a to je Monika Bellucci.
1: Ježiš, já miluju Moniku Bellucci, no, fakt.
0: Vidíte, no, tady natáčí, takže mě podepsala DVDčko Malény.
1: Je, to je moje oblíbená herečka, která vypadá celý život snad pořád stejně. Máte ten dojem?
0: Jo, přesně, máte naprosto pravdu.
1: Zdeňku, když vás mám na lince a ptám se každého, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, teda kromě toho, že máte podepsané DVDčko Moniky Bellucci?
0: No, mě potěší hodně, hodně milých drobných zpráv, jakože zítra bude hezky, nebo že bude pršet, protože je sucho, ano? A potřebujeme zalít zahradu a zahrádku, takže to je jedna věc dobrá, že porostou houby, májovky, jak se oteplí, ty já miluju, ty jsou výborný na bílou omáčku, že a vůbec je, že se máme dobře.
1: A vaříte si sám, když jsme u té bílé omáčky?
0: Ne, tady ne, v Ošicích to vaří švagrová.
1: Aha.
0: Ano, ale když jsem v Praze, tak si vařím, no.
1: Zdeňku, ještě jednou všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám a ještě hodně zdraví.
0: Děkuju, to je nejdůležitější. Zdraví, veselou mysl a fajn lidi kolem sebe.
1: Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Vy taky, ať se daří, naschle, děkuju. Ranní host
1: Radia Blaník. Tak Zdeňka, trošku v květnu potičily houby májovky, jestli porostou i ty srpnové, tak to je ve hvězdách, to by taky muselo zapršet. A jak to bude s tím deštěm, anebo suchem, tak to se dozvíme už za malou chvíli. Teď Ricky Epovery, vy jste s Blaníkem 4 minuty po 6:30. Dobré ráno.

Davidovi a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: No i dneska to bude na tílko. Helena Vondráčková, léto je léto na Blaníku. Ano, je léto, i kdyby to teď Helena nezaspívala, tak jej asi cítíme na vlastní kůži všichni. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku včera odpoledne naměřili dokonce 40,1 stupně Celsia. Horko ve čtvrtek způsobilo problémy na železnici, komplikuje taky práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Já jsem si dneska šel teda v noci na mrazák pro kus ledu. Nějak to potom návratu ze severu nedávám. To dnešní ráno je totiž horké. Máme za sebou tropickou noc, kdy teplota často neklesla pod 20 stupňů. Chladněji bylo na západě republiky, na východě, v Mořkově, ale už po ránu naměřili skoro 27 stupňů. No a co ten dnešek? Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. V severozápadní polovině Česka se místy jindy jen výjimečně přidají přehánky anebo bouřky a na teploměru 35 až 39, na severu Čech to bude 34 a v tisíce metrech na horách okolo 29 stupňů. Takže všichni se asi sejdeme na horách. Za chvíli už k Sindel X a na vodě, ta se bude taky hodit a teď je 6.42.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
20: Pohodové české rádio.

0: Ksindl X a na vodě na Blaníku. Zdravíme všechny vodáky. I dneska slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Ano, i Ksindl X si zaspíval v naší hymně Slunce dál svítí. Tady je důkaz.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den. Od rána až dokud neusnem.
0: Takže až vám jednou pustíme právě tuhletu ukázku, tak budete vědět, ano, to je Ksindl X. A to se klidně může stát, že vám je pustíme, protože slunce svítí nejenom na obloze, ale i v našem vysílání a právě písnička Slunce dál svítí vám může vynést klidně 5 000 korun, a nebo i víc. Vaším úkolem je totiž v našem vysílání se kdykoliv ve všední den odchytit právě tuhletu naši hymnu a po jejím skončení se dovolat jako první na naše studiové číslo 800 109 109, a když se vám to podaří, tak jste ve hře. My vám pustíme ukázku a vaším úkolem je uhodnout, kdo v ní zpívá. A když se vám to podaří, získáváte 5 000 na ruku. Když se vám to nepodaří, tak vám dáme CDčko a těch 5 000 přechází do dalšího kola. Takhle si peníze opatřila třeba Miluška.
3: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
4: Miluško, jde o 10 000 korun, tak povídejte.
5: Myslím si, že to je Kateřina Marie Micha.
4: To si myslíte, že to je Kateřina, jo? Tak víte co, tak já vám je pošlu teda. Máte pravdu, je to Kateřina Marie Tichá, vy jste skvělá teda.
0: No, tak takhle to prostě chodí. Ne vždycky je to Kateřina Marie Tichá nebo Ksindl X a ne vždycky jde o 10 000. Dneska se hraje zase opět. Tak hodně štěstí. Teď už Miraj a i přesto všechno na Blaníku.
6: Celý den tý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno a Miraj na Blaníku. I přesto všechno, že se to snažím zdržovat, tak čas letí jako bláznivý a před námi už je 7. hodina a po ní třeba Tereza Kendlová. Bude slza. A bude i Marie Rotrová. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 6.55. Rádio Blaník.
2: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Počasí.
7: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převážně slunečno a dál bude také pořádné vedro. Teploty odpoledne v maximech vyšplhají až na 36 stupňů, na horách bude kolem 30. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: U Nového Jičína na D1 opatrně na 324,5 kilometru ve směru na Ostravu stojí tam Ukrajinice porouchaný osobák. Nová uzavírka platí na Frýdecko-Místecku v Třinci v Bezdručově ulici. Neprojedete konkrétně mezi křižovatkami ulic Frýdecká a Lesní kvůli rekonstrukci vozovky až do konce listopadu. A teď aktuálně také pozor na Olomoucku u Troubelic. Tady zasahují záchranáři a policie u nehody cyklisty. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
12: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vojtěch řeší vznik nové pražské koalice. Hoteliéři si stěžují na slabší sezónu. V Ostravě čeká na řidiče 3týdenní omezení v dopravě.
6: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má řešit změnu související s výstavbou nové pražské nemocnice. Vyplývá to z usnesení vlády, která jednala o převodu pozemků v areálu pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ministerstvo obrany. O finálním řešení pak rozhodne vládní koalice. Dříve se zvažovalo o umístění nemocnice v Letňanech anebo v areálu Bulovky. Průměrná obsazenost hotelu a penzionu během letošní sezóny se pohybuje mírně nad 40%. Je to podobné jako loni. Polovina hoteliérů je ale s výsledkem nespokojená a víc řekl v České televizi prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
9: Polovina letošního roku byla velmi dobrá i pro cestovní ruch všeobecně, i pro, myslím si, hotelnictví a gastronomii. Ten první měsíc druhé poloviny nezačal úplně nejlépe, nicméně nevidím ten scénář nějak katastroficky. Navíc si musíme uvědomit, že jsme teprve v polovině letních prázdnin, takže v srpnu se ještě situace může změnit.
14: Nicméně pobyty v hotelích jsou oproti loňsku kratší a hosté šetří také na stravování a wellness. Ubytovací zařízení se potýkají i s nedostatkem personálu. Skoro 6 kilometrů vytížené Rudné ulice v Ostravě čeká oprava. Třítýdenní práce začnou 1. srpna a přijdu na zhruba 155 milionů. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou uzavřeny. Už dnes se dozvíme nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Oznámí kapitánka Barbora Strýcová, která v této roli nahradila dlouholetého kapitána Petra Pálu. Turnaj se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slivou.
1: Dobré ráno, je tady pátek 31. července, což znamená, že končí pracovní týden, také končí první polovina prázdnin, ale pojďme se na to podívat pozitivněji s vašimi dobrými zprávami. Pojďte do mě, pište, co vám v poslední době udělalo radost, ať závidím a po 8. hodině, ve šťastné hodince, některou z vašich dobrých zpráv odměním. Pište na 6318, 118, tady už je Tereza Kendlová a Schody z nebe, je 7.

0: Despacito.
1: Písnička, která v letním playlistu prostě nesmí chybět. Luis Fonsi a Daddy Yankee a Despacito. Tak už jsme byli letos v Havířově, v Domažlicích, v Pelhřimově, v Mariánských Lázních a před námi je Chomutov.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Ano, mluvím o letních koncertech Rádia Blaník. Já se ještě teda vrátím k tomu pelhřimovskému, kde jsem teda nebyl, nebo vlastně tak trošku byl, moderoval jej Martin Císař. Já jsem v tu chvíli zrovna sjížděl s obytňákem z trajektu na Orkneích. Najednou telefon od Martina a říká, pojď po telefonu pozdravit naše posluchače v Pelhřimově. Takže jsem v jednu chvíli byl na Orkneích i v Pelhřimově. A celý budu přesně za týden ode dneška v Chomutově, abych vás provedl dalším z letních koncertů Blaníku. Tentokrát se sejdeme v 16:30 v Chomutově na náměstí 1. máje a přivezeme vám Janka Ledeckého, Terezu Maškovou, Jakuba Smolíka a samozřejmě naši blanickou kapelu. Vstupné se ani tady samozřejmě neplatí, ale to pro vás máme ještě navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní příští pátek stavte v Chomutově.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.

0: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Ode dneška za týden letní koncert Rádia Blaník v Chomutově. Teď už se pojďme zachránit před tím vedrem. Jak moc horko bude, to se dozvíte za chvíli, ale teď už Petr Naď na Blaníku.

0: Pojďme se zachránit a Petr Naď na Blaníku. Už poměrně brzy odpoledne včera padla 40, myslím teda 40 stupňů na teploměru a je dost možné, že padne i dneska. Dokonce, když jsem jel do rádia a vyjíždím v 4:30 ráno, tak byla silnice v jednom pruhu mokrá, jak silničáři kropili i v noci.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Protože ta noc byla taky horká, máme za sebou tropickou noc, kdy teplota často neklesla pod 20 stupňů. Na západě republiky tam bylo o něco chladněji, v Mořkově na východě republiky po ránu naměřili dokonce 27 stupňů. A ten dnešní den bude jasný až polojasný, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde teda jenom výjimečně, přidají přehánky anebo bouřky a teploty dneska mezi 35 až 39 stupni, na severu Čech 34, v tisíci metrech na horách okolo 29. A jak to bude o víkendu, o tom už je Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Přechodně se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29, 33 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné. Takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Tak to byla Iveta Korátková, holka z Českého meteorologického ústavu. Tohle už je holka z plakátu a slza na Blaníku ve 14:00. Dobré ráno.

0: Great Pretendera, Freddie Mercury na Blaníku. Jestli o víkendu vyrážíte autem na dovolenou přes Německo, naplánujte si na cestu možná delší dobu nebo zvolte alternativní trasu, pokud existuje. Německý automotoklub totiž varuje, že právě tento víkend patří k nejvytíženějším v celé letní sezóně. Na jihu Německa se očekávají dlouhé kolony, hlavně na dálnicích směrem do Rakouska, Švýcarska a k Jadranu. Své udělají prázdniny v několika spolkových zemích, které tam začínají, i výměny turnusů dovolenkářů. Pokud teda vyrážíte na cestu, vyplatí se přibalit dostatek pití, něco dobrého na zub, hodně pohonných hmot a hlavně pořádnou dávku trpělivosti. Navigace sice umí spočítat objížďku, ale když stojí úplně všichni, tak moc kouzlit nedokáže, anebo vás pošle takovou cestou, že se ještě rádi vrátíte na dálnici, tak hlavně hodně trpělivosti a šťastnou cestu. Krátké zprávy, už za chvíli. Rádio Blaník.
1: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě na OnePlay.
7: Cestovatelé a milovníci techniky. V sezóně 2027 vás na zámku Linhartovi čeká nová expozice, která propojí historii s virtuální realitou, holografií a laserovou projekcí. Projekt Po stopách Bílé paní je podpořen z fondů Evropské unie v rámci programu Interreg Česko-Polsko. Děti se mohou těšit na Bílou paní i další zámecká strašidla ve 3D. Navštivte zámek Linhartovi i věže v Bialě.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Pomalu to jede na trase Opava Ostrava u odbočky na Velkou Polom. Skončilo osobní auto ve svodidlech, takže kolem projíždějte velmi opatrně a nárazově počítejte se zdržením. Na D1 u Nového Jičína na 324,5 kilometru směrem na Ostravu překáží porouchaný osobák, takže opatrně i tady. A u Troubelic na Olomoucku záchranáři a policie zasahují u nehody cyklisty. Tak dejte pozor i tady, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou krátké zprávy.
4: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Poskytovatelé služeb proti závislostem dostanou příští rok dotaci 415 milionů korun. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká, služby dlouhodobě podfinancované. V Praze platí ode dneška do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Jsou to lesní porosty a jich okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, lesoparky, parky a nebo taky zahrady. Zákaz se týká i cigaret. Záchranná služba v Jablonci nad Nisou má novou základnu. Dočkala se jí po letech strávených v nevyhovujících podmínkách. Nové stanoviště přišlo Liberecký kraj na 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město. Otrokovice na Zlínsku opraví v srpnu povrch ulic vedoucích k Vlakovému nádraží. Půjde o ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkova. Oprava si vyžádá dopravní omezení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
7: Dobré ráno, i dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost v poslední době. Pište to v SMS-kách na 6318. Kromě toho, že se rozdělíte, tak ve šťastné hodince po 8 hodině budu odměňovat. No a pozor na to sucho, jak teď říkala Monika, aby něco nechytlo a nedostali jste se potom mimo jiné třeba i do písničky zpívajícího právníka Iva Jahelky. Ten byl středečním Pepovým parťákem a my se k tomu za chvíli vrátíme. Za minutu a půl bude půl osmé.

0: Štěstí a Marie Rotrová v dobrém ránu na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Zpívajícího právníka Iva Jahelku známe asi úplně všichni a jeho písničky psané životem už znají celé generace. A tahle ta písničkářská legenda byla ve středu Pepovým parťákem. Přišla na rozhovor k Pepovi Černému. Člověk si kolikrát říká, jak ty texty Ivo Jahelka všechny udrží v hlavě, ale pozor, i doktor Ivo Jahelka je člověk z masa a kostí. No a ve středu přišla řeč i na jeden výpadek paměti při koncertu.
3: Nestává se mi to často, skoro zatím vůbec, zaklepávám na dřevo, ale stalo se mi to jednou, v okamžiku, na který nikdy nezapomenu. Amfiteátr Lochotín v Plzni, 30 000 diváků na portě v roce 89 a já tedy tam s tou jednou kytarkou vcházím na to obrovské pódium a hraju písničku a v půlce mi vypadl nejenom text, ale i melodie, akordy, všechno. Všechno. A každý muzikant ví, že dobře, tak to zkusím znova. Začne znova a v tom samém místě to též zasekne. Já měl teda tu výhodu, mám tu výhodu, že vlastně tu písničku jsem dovyprávěl. Je to příběh, tak jsem, promiňte, a teď to bylo tak a tak a skončilo to tak a tak. A to publikum to samozřejmě teda vzalo, jo, podpořilo mě, ale zážitek to byl hrozný a ještě dnes se z toho v noci opocuji.
0: Věřím tomu, ale písničky Iva Jahelky už natolik zlidověly, že věřím tomu, že stát se to třeba dnes, tak už to prostě publikum dospívá. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Další Pepův parťák zase příští týden ve středu. No a teď v pátek po ránu na Blaníku s Catman John.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák a dělání na Blaníku. Je dneska, bych to s tím děláním moc nepřeháněl. Myslím si, že smutky spíš zažene výlet někam k vodě.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože bude horko. Dneska bude horko, stejně jako včera bylo horko. 35 stupňů až 39 stupňů na severu, tam bude o něco chladněji, 34 v tisíce metrech na horách okolo 29. Jinak nad námi jasná až polojasná obloha, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jenom výjimečně přidají přehánky anebo bouřky. Co si budeme povídat, za zvuku šplouchajícího moře s lehkou brýzou ve vlasech se i to vedro snáší lépe a k tomu moři vás vezme cestou kancelář Blue Style. Už jste byli v Albánii? To je nový turistický objev. Teplota vzduchu kolem 32, moře má 25 až 26 stupňů. Nedotčená příroda láká na procházky a objevování, dlouhé túry anebo výjížďku jeepem a je tam málo turistů. Do Albánie z Blue Style můžete odletět z Prahy anebo Brna. Vybrat si můžete například hotel Garden Palace s pěkným hotelovým zázemím anebo Amphora Hotel & Spa, odkud máte nákupní možnosti na dosah. Z Blue Class začíná pohodová dovolená už na palubě letadla. Během letu si můžete zpříjemnit čas časopisem. Na nejmenší cestovatele čekají omalovánky s pastelkami a oslavenci se mohou těšit i na malé překvapení. Sladkou pozorností pro každého je prémiová belgická čokoláda se slaným karamelem. A po příletu už můžete začít objevovat Albánii, která má příjemně uvolněnou atmosféru a stále si zachovává svůj osobitý balkánský charakter. Na pobřeží můžete ochutnat místní kuchyni, projít se po promenádách a poznat pohostinnost lidí, pro které je rodina stále na prvním místě. Prohlédněte si nabídku od Blue Style.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Hanka Zagorová a Spěchám, na dovolenou se nespěchá.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ale není dovolená jako dovolená a platí, že i cesta může být cíl. Mít doma Felici. To v 90. letech znamenalo, že má rodina určitý sociální status. Prostě novou feldu chodili obdivovat všichni z okolí. Mít doma teď Felici z 90. v dobrém stavu znamená skoro totéž. Jste středem pozornosti a nemusíte si jenom opečovávat v garáži. Můžete s ní klidně vyrazit do Turecka. To udělalo 8 mladíků z Pardubicka, kteří sedli celkem do 3 Felicí z 90. a vyrazili na 8 dní dlouhou výpravu do Istanbulu. Celkem ujeli 4600 kilometrů. Auta neměla klimatizaci ani moderní výbavu, v největších vedrech se dokonce přehřívala, takže posádky museli zapnout topení, aby ochladili motor. To samozřejmě vědí majitelé starších aut, že se to takhle dělávalo. Ano, i ve 40-stupňových vedrech si ještě přitápěli. A mladíci říkají, že právě jednoduchost Felicie je její největší výhodou. Když se něco pokazí, většinu věcí zvládnou opravit sami a už teď plánují další výpravu, tentokrát po Balkáně. Takže až budete mít pocit, že vaše auto už má nejlepší roky za sebou, tak si vzpomeňte právě na tyhle ty kluky. Tady už je Natalie Imbruglia a Ton, je 7.50 a vy jste s Blaníkem. Děkujeme. Dobré ráno.

0: Natalie Imbruglia a Thorn, písnička, za kterou Natalie Imbruglia byla v roce 1997 nominovaná i na cenu Grammy. Kdyby tehdy Celine Dion zrovna nevydala My Heart Will Go On, tak by to Natalie Imbruglia možná vyhrála. Takhle to vyhrál Titanic. Jsme na konci další ranní hodiny a v příští hodině, protože je pátek a protože bude po osmé, čeká nás šťastná hodinka a speciální výběr dobronáladových písniček. Třeba Puberťák od Xyndla X. Nejsi sám od Mekyho a Davida Žbirkových. A když jsme u těch šťastných písniček, nemůže chybět Šťastný chlap. Hezky česky na Blaníku celé léto. Radio
1: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
7: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
8: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převážně slunečno, dál také horko, s teplotami od 32 do 36 stupňů. Na večer ale se výjimečně hlavně na Bruntálsku můžou objevit první bouřky. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
8: Pomalu to jede na trase z Opavy do Ostravy. U odbočky na Velkou Polom se totiž vyšetřuje nehoda osobního auta, které skončilo ve svodidlech. Už je sice odstavená Ukrajinice, ale stále se tu nárazově tvoří kolona. Na dálnici D48 pak pozor na 45. kilometru na sjezdu směrem od Příbora narazilo osobní auto do svodidel. A na dálnici D46 na 5. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc Ukrajinice překáží porouchaná dodávka, tak i tady čas šlápněte na brzdu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, slovo má Monika, jsou tu zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
10: Na Opavsku hasiči krotí lesní požár. D3 bude ode dneška opět delší. Češi mají čím dál větší zájem o karavany.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Větřkovicích Novém Vrbně na Opavsku hoří les. Zašením 27 hektarů včera pomáhali také dva vrtulníky z Bambivaky, které s večerem ukončily svoji činnost. Hasební práce ale probíhaly po celou noc, kdy bylo nasazeno 15 jednotek hasičů a platil třetí stupeň poplachu. Řidičům se dnes otevře další úsek D3. Půjde o 3-kilometrovou část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Dálnice je tak už skoro hotová od Meličína směrem na České Budějovice a dále k hranici v Dolním Dvořišti. Středočeský úsek dálnice, který se napojí na Pražský okruh, se ale ještě nezačal stavět. V Česku rychle roste zájem o koupy nebo přestavbu obytných vozů. Meziročně stoupl o víc než čtvrtinu. Boom karavaningu se tak po období covidu vrací. Větší zájem než o karavany je teď aktuálně o úpravy běžných vozidel na kempová. Operace mozku jsou zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a taky umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, to vysvětluje mluvčí nemocnice Iva Nováková.
12: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
11: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
13: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: Ano, a ten Petr vám přeje dobré ráno, dneska výjimečně bez Adelky, Adelka se nám vrátí zase po víkendu v pondělí. No a protože je pátek, tak je před námi šťastná hodinka, protože co si budeme říkat, víkend začíná už v pátek, navíc je to poslední červencový pátek, lámou se nám dneska prázdniny. No a co vás v té šťastné hodince čeká? Speciální výběr dobronáladových písniček a taky vaše dobré zprávy. Pište mi je na 603 118 118, napište mi, co vás v poslední době potěšilo. Co vám udělalo radost? Může to být jakákoliv maličkost, jakákoliv malichernost a já zase někoho z vás odměním. Teď už puberťák a Xindl X je 8. Dobré ráno.

0: Ve šťastné hodince na Bleníku, Tarzan Boy a Baltimora. I tohle byl další speciální výběr našeho hudebního dramaturga Dušana Kotory, čímž ho zdravím a přeju mu dobré ráno.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Dobré ráno, plné dobrých zpráv, tak jednak dobrou zprávou je určitě to, že je pátek. Taky, že se nám lámou prázdniny, což se dá vzít samozřejmě tak, že máme půlku prázdnin za sebou, ale dá se to vzít z té lepší stránky, že teprve jsme v polovině, pořád je před námi ještě ta druhá půlka. Svět je prostě plný dobrých zpráv. Stačí se dívat kolem sebe a poslouchat. A já mám tu výhodu, že vy mi dobré zprávy rovnou píšete. Píšete mi to, co vás v poslední době potěšilo, co vám udělalo radost. Třeba Jarka napsala: velikou radost mi Blaníčku udělal včerejší teplý večer doprovázený písničkami na přání vysílaný vaším rádiem, tak si představuji léto, nic mi v tu chvíli nechybělo, snad takových večerů bude ještě hodně. Vaše posluchačka Jarka Janku. Jarko, moc děkujeme za tuhleto SMSku a jsme rádi, že vám takhle děláme radost. Dobré ráno, Péťo, včera mi udělal radost můj milovaný manžel, přišel za mnou do práce a přinesl mi malého medvídka, aby mi nebylo smutno. Děkuju i za tuhletu zprávu. A taky píše Adélka: udělalo mi radost, že si kvůli mně mamka vzala volno, aby byla se mnou. Adélko, děkuju, pozdravuj mamku taky. A pište i vy na 603 118 118, co vám udělalo radost v poslední době. Někoho z vás dneska zase odměním, za chvíli vás odměním informací o počasí. Mekeš Birka, David Birka a nejsi sám. Nejste sami, jste s Blaníkem. A teď taky s těmahle dvěma.
3: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Tata se synem, Mekerovič Birkovi a Nejsi sám na Blaníku. Posloucháte Šťastnou hodinku s dobrými zprávami a vy, kdo máte rádi hodně horké léto, tak vás potěší asi ta následující informace.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Protože to horké léto pokračuje. Horká byla i ta dnešní noc, byla tropická, protože teplota často nespadla pod 20 stupňů, dokonce po ránu naměřili někde i 27 stupňů. Ten dnešní den naměříme pravděpodobně něco mezi 35 až 39 stupňů, ale pravděpodobně někde padne i ta 40. Jinak bude jasno až polojasno později a odpoledne večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti, dokonce se tam mohou výjimečně objevit i přehánky anebo bouřky. A jak to bude o víkendu, to už nám řekne Iveta Korátková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Se nám ty vedra zmírní, takže v sobotu už budou maximální teploty 29-33 stupňů Celsia na severu Čech kolem 27, ale na jihu a jihovýchodě Moravy stále velmi teplo až 36 stupňů a bude převážně oblačno v sobotu, přechodně až polojasno a během dne od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojedinělé ty bouřky mohou být i silné, takže ten víkend bude mírně chladnější než ty dnešní dny, ale také bude velmi dusný. A v neděli už čekáme srážky jenom výjimečně, mělo by být většinou polojasno a právě při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Minimální teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20 a ty maximální teploty v neděli 27 až 32 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 34.
0: Tak Český hydrometeorologický ústav to má jasno. Teď jsem chtěl říct Mamma Mia. V souvislosti s tím počasím, ale ta následující písnička se jmenuje Mama Maria. Tady jsou Ricky a Povery. Dobré ráno.

0: Ve šťastné hodince na Blaníku, šťastný chlap, a teď zase k těm vašim šťastným zprávám. Krásné ráno, Petře. Tak naše letní dny prožívám s úsměvem každý večer, když s manželem sedíme na venkovní houpačce a listujeme atlasem světa a říkáme si, kde se letos zase, nebo kam letos zase nepojedeme, jelikož už od loňského roku přispíváme na dovolenou zubní ordinaci. S letním pozdravem, Dášo, děkujeme. A je super, že to berete takhle sportovně. Ahoj Petře, mě včera udělala radost Česká pošta, když mi asi na čtvrtý pokus po měsíci doručila balíček s výhrou z jedné soutěže, píše Ondra. Ondro, díky moc, gratuluju, že to vyšlo. A dobré ráno, mě potěšilo to, že přijela dcera Pavla s vnučkou Elinkou ze Švýcarska. Užili jsme si včera den v akvaparku v Uherském Hradišti. Zdraví Soňa. Tak Soňo, pozdravujte tam, zdravíme do Uherského Hradiště a za chvíli na Blaníku budeme odměňovat. Předtím ještě krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio
1: navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: Ještě tady, Broučku, vidíš?
8: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
10: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
12: Došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
13: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
12: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
14: Tisknulevně.cz.
15: Náplně hned.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Blaník za volantem.
4: Na trase z Opavy do Ostravy u odbočky na Velkou Polom se vyšetřuje nehoda osobáku, který skončil ve svodidlech. Pozor, dejte na Frýdecko-Místecku, tady se zdržíte v kratší koloně na výjezdu z Jablunkova směrem k hraničnímu přechodu. Policie a záchranáři tady zasahují u nehody osobáku s cyklistou. A na dálnici D48 se bouralo na 45. kilometru na sjezdu směrem od Příbora. Osobní auto tu skončilo ve svodidlech. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vám přeju šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. No a připraveny jsou krátké zprávy, 5 minut před 8:30. Monika Holubová už je teď s nimi ve studiu a je připravena podat nám, co se v poslední době stalo nebo co se stane. Povídej, máš slovo, já už nevím, co mám říct.
7: Krásné ráno, jsou tady půlové zprávy a vítám vás u nich samozřejmě. Ve Věčkovicích, Novém Vrbně na Opavsku hoří les se zášením 27 hektarů. Včera pomáhly také 2 vrtulníky z bambivaky a na místě hasiči stále zůstávají. Řidičům se dnes otevře další úsek D3, půjde o 3-kilometrovou část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. V Česku rychle roste zájem o koupy nebo taky přestavbu obytných vozů. Meziročně stoupl o víc než čtvrtinu a boom karavaningu se tak po období covidu vrací. Tolik zprávy a je tu Petr.
6: Ano, i páteční rána dokáže být pěkně hektická.
3: Šťastná hodinka
8: na Rádiu Blaník.
6: Ale my pokračujeme ve šťastné hodince, v dobronáladových písničkách a vašich dobrých zprávách za chvíli jednu odměníme.

0: Šťastná hodinka na Blaníku, mám ráda, zpívají holky, ty s tím někým i na konci. A budeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, je tam Dáša?
3: Ano, ano, ano, Kořistková, teď jsem to slyšela, ano.
0: Dášo, kde jsem vás zastihnul?
3: V práci.
0: A můžete se mnou bavit chvilinku?
3: Ano, minutku určitě, ano.
0: Víte co, ten náš ranní tým dal hlavy dohromady, my máme každý jeden hlas a ta vaše SMSka dostala nejvíce hlasů. To znamená, že ta vaše SMSka dneska vyhrává.
3: Je, děkuju.
0: Tak co jste s manželem našli, kam zase nepojedete?
3: No, tak včera jsme tak listovali trochu sever, jo?
0: Ano, že byste se podívali.
3: Takže dneska nevím, kam budeme listovat, jako jo, my už z toho opravdu děláme legraci, protože jako co, smutní nebudeme, no, tak...
0: Já takže... vím, zubař je prostě drahý, ale já vám držím palce, určitě se podíváte, tak po čem vaše srdce touží, ale v tuto chvíli vám posíláme alespoň takovou záplatu, jo, náplast, a posíláme vám balíček z našeho e-shopu. Je tam třeba i pikniková deka, takže až budete takhle v tom letním večeru sedět venku na trávě, můžete sedět na piknikové dece a prohlížet si ten atlas.
3: Děkujeme moc teda, to jste mě opravdu potěšil krásně.
0: Dášo,
3: to
0: mějte
3: mám krásný víkend.
0: No tak to jsem rád. A mimochodem, ta vaše práce, nebo kde bydlíte?
3: Já bydlím za Opavou, takže mám krásnou práci v knihovně, takže
0: tak tam pozdravujte, zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: A vy nám dál pište dobré zprávy, protože příští týden v pátek ve šťastné hodince zase někoho odměníme. Teď už Michal David a Disko příběh, minutu po půl deváté.

0: Take me where the sun is shining, ve mně tam, kde svítí slunce. Zpívá se v této písničce, tak to nemusíme opravdu chodit daleko. A když jsme u těch dobrých zpráv v této hodině, tak pro vás taky jednu mám. Dneska je sice pátek, ale přijde sobota a neděle a bude zase pondělí. Hurá! No dobře, ale bude to první srpnové pondělí a vždycky první pondělí v měsíci vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky, takže i to první srpnové bude ve znamení jenom českých písniček. Můžete se začít těšit už teď. Zítra bude pro změnu sobota a to pro vás pro změnu zase chystáme písničky k táboráku s živou nedvědovkou. Začínáme zítra v 6 večer. No a dneska je pátek a jaký si jej uděláme, takový jej budeme mít. A co se toho počasí týče, tak ano, proto sluníčko nemusíme chodit daleko, protože to bude svítit z jasné až polojasné oblohy. Později teda od severozápadu se přidá oblačnost, tam může se přidat taky nějaká ta přehánka nebo bouřka, jinde zabouří anebo zaprší jenom výjimečně a dnešní denní teploty 35 až 39 stupňů. No a protože pro vás chystáme už tajemný rok, tak za chvíli taková malá nápověda.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Ptáš se mraku,
5: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
8: Dík, fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Chtěl jsem mít a turbo na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A zatímco teď ještě probíhá dobré ráno na Blaníku, tak za pár minut už se pustíme do dnešního hledání tajemného roku, posledního v tomto týdnu, vlastně posledního i v tomto měsíci. No a tentokrát, protože jsem vám sliboval malou nápovědu, se vypravíme do roku, kdy se odehrály jedny letní olympijské hry, na kterých zazářila Věra Čáslavská, která tu svou účast okořenila 4 zlatými a 2 stříbrnými medailemi. Tak i o tom bude řeč po 9. hodině. No a teď ještě Eva Max.

0: Lady Karneval a Karel Gott na konci dnešního dobrého rána, ale jak jsem říkal před chvílí, když něco končí, něco jiného začíná a za chvíli odstartujeme poslední tajemný rok tohoto týdne a tohoto měsíce. No a v tom tajemném roce, po kterém budeme dneska pátrat, se zrodila třeba tahle písnička.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvá.
0: A nebo tahle.
1: Zas, slunce to se smálo.
0: A nebo tahle. A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Radio Blaník.
2: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Blaník, počasí.
6: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku můžou i dnes padat teplotní rekordy. Pátek bude slunečný a dál bude pěkné vedro. Odpoledne naměříme od 32 do 36 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Na D1 na 356. kilometru v Ostravě směrem dál na Polsko se bouralo, počítejte tu s kolonou a se zdržením. Na trase Opava-Ostrava u odbočky na Velkou Polom se došetřuje nehoda osobáku, který skončil ve svodidlech, tady byste se už zdržet neměli. Nehoda je odklizená u Krajnice. Ale další komplikace jsou naopak ve Frýdku Místku, a to na hlavní třídě na úrovni Místeckého náměstí, kde směrem na Frýdek se srazilo osobní auto s nákladním, blokují jeden jízdní pruh. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už se zprávami je tu Monika.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Vedra nepolevují, teploty budou atakovat 40. Policie, záchranáři čím dál častěji výjíždějí do kempu. Fotbalová reprezentace možná získá prvního zahraničního trenéra.
12: Radio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko znovu zasáhla vlna veder. Teploty dnes budou vrcholit, místy může být až 40 stupňů. Takovou hodnotu už včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Mezi nejohroženější skupiny lidí patří děti, seniori a také chronicky nemocní. Ti by raději neměli chodit ven, když tak ráno anebo večer. Během dne pak rozumné omezit i fyzickou aktivitu a dostatečně pít vodu. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá případů a nebo krádeží. Základní bezpečnostní pravidla připomíná z prevence policejního prezidia Ladislav Beránek.
14: Mezte na minimum počet cenných věcí, které sebou do kempu povezete. Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
13: V kempech stoupá také kvůli vysokým teplotám a manipulacím s otevřeným ohněm riziko vzniku požáru. Rekonstrukce mostu zavře znovu hlavní tah 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Práce začínají už dnes, kdy začnou stavbaři osazovat nosníky nového mostu. Od soboty, tedy od zítřka, bude v noci uzavřen jízdní směr na Liberec. Fotbalová asociace by dnes mohla představit nového reprezentačního trenéra. Na dnešní odpoledne totiž svolala mimořádnou tiskovou konferenci. Podle španělského deníku AS byl národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít 52-letý Španěl Santi Denia. Ten dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Tajemný rok a Petr Slíva
12: na Rádiu Blaník.
0: No a dnešní hodina plná písniček z jednoho roku, vašich tipů, vzpomínek a slovních nápověd právě teď začíná. A na ty vzpomínky a na ty tipy se těším na telefonu 800 109 109, ale i dnes můžete psát, dávat to všechno do SMSky a posílat na 600 318 118.

0: hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: byla Klaunova zpověď, písnička, ke které si hudbu napsal Petr Novák a text mu napsal Ivo Plicka. Petr Novák se ji samozřejmě potom sám naspíval v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v jakém tajemném roce se nacházíme, to zůstane tajemné až do konce této hodiny, kdy vám jej odhalím, ale do té doby máte hlavní slovo vy, vaše tipy a vaše vzpomínky. A první tipy jsou tady. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ota Kubík, České Budějovice. Já už podle včerejší ukázky jsem poznal, že se jedná o rok 68, protože byla to

0: nepřišlo jméno, tak dobře, pojďme na další SMSku. Ahoj Paťulko, vítám tě zpět v rádiu. Děkuji, děkuji, už se chyběl. Zkusím podle hudebních ukázek rok 68, to jsem ještě nebyla na světě. Zdraví Iveta z Pevína a přeje hezký den Iveto vám taky samozřejmě. No, tak pojďme teda na tu první nápovědu. Já už jsem něco naznačil před 9. hodinou. V tajemném roce se konaly letní olympijské hry. Konaly se teda úplně přesně mezi 12. až 27. říjnem. Na této olympiádě se sportovci blízkli nevídanými výkony, když se jim podařilo překonat 43 světových rekordů. A tyhle ty olympijské hry se konaly v Mexico City. A Věra Čáslavská na těchto olympijských hrách získala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile.
1: Ano, ne, dobře, Ježiši Maria, přátelé, to bylo nádherné.
0: No a k těmto olympijským hrám se datuje taky jedna taková událost, kdy při ceremoniálu předávání medailí v disciplíně kladina, kde bylo vítězství velmi sporně přisouzeno sovětské soupeřce Věry Čáslavské, tak Věra sklonila hlavu a dala všem najevo, co si myslí. Tak to je první slovní nápověda. A teď vy, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tady je další písnička z tajemného roku. Cliff Richard a Congratulations!

0: Krásná, neznámá a Olympic písnička, o které před chvílí mluvil taky posluchač Ota z Českých Budějovic, vyšla v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Zatímco Věra Čáslavská na letních olympijských hrách v Mexiku sebrala 4 zlaté a 2 stříbrné, to byla první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Já bych se dneska tipla rok 68 podle Věry Čáslavský a písniček.
0: A co jste dělala v roce 68, Jano, byla jste na světě?
2: Jo, bylo mi 7 let a po krátké pauze mě vrátili zpátky do školy, takže jsem šla do první třídy až 7 letech.
0: Jste si užila tu školku dvakrát. Moc děkuju.
2: Děkuju.
0: Krásný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a co nám píšete v SMS-kách? Tak třeba Marcela Kupková píše, že je to rok 68. Dobrý den, určitě rok 68 podle olympiády. Tento rok jsem se vdávala. Marie z Rokycan píše, děkujeme. A Jana s Pavlem typují taky rok 68. Rok, kdy jsme se narodili. Děkujeme, Jano a Pavle. A co vy? Jaký rok typujete podle těch písniček, které jsme si zatím zahráli a podle té první nápovědy? Brnkněte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118. A další hudební nápověda je tady. Tady jsou Bee Gees a Words.

0: Brat, Sigibovi originál této písničky Bee Gees Awards.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Originál byla taky Věra Čáslavská. Věra Čáslavská byla prostě jenom jedna a z letních olympijských her v Mexiku přivezla 4 zlaté a 2 stříbrné. To byla první slovní nápověda. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Kramer. Mám takový dojem, že to je rok 68.
0: No, může být a nemusí, já vám to potvrdím až na konci hodiny. Ale kdyby to byl rok 68, byl jste na světě v té době?
3: Určitě.
0: A máte k němu...
3: No. 22.
0: A je, no tak to už jste opravdu rozumbral.
3: Jsem mladý.
0: A to byla vojna v tu chvíli už? Jste byl na vojně?
3: To už jsem byl po vojně.
0: To už jste měl po vojně. Moc vám děkuju. No. Mějte se krásně. No. Naschledanou.
3: Nastánu.
0: V 68. bylo asi lepší mít už po vojně. Zdravím, asi jsem vedle, ale podle Čáslavské 68, píše Tonda Kolben. Tondo, zaznamenávám a uvidíme na konci hodiny, jestli jste vedle nebo ne. Ahoj Blaníčku, Alena od Znojma, typuji rok 68, to mi byl krásný jeden rok, pěkný den, děkujeme Aleno, zdravíme ke Znojmu a Božena z Mostu pro změnu typuje rok 1968. Tak, další čárka, volejte, pište, volejte na 800 109 109, pište na 603 118. 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
8: Fanoušci úzkokolejek, zpozorněte! Osoblažská úzkorozchodná dráha spojila síly s Kysuckým muzeem a jeho lesní úzkokolejkou na Vychylovce. Společný projekt Úzkokolejka, koleje nás spojují, podpořený programem Interreg Slovensko-Česko, přinese opravené historické vagóny, 3D expozice, virtuální realitu i tematické dětské hřiště. Přijeďte 8. srpna 2026 na Kysucký den na Osoblažské železnici. Více na osoblažsko.com.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Pohodové české rádio.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: britská kapela Manfred Mann a jejich lišknou těku Fox on the Run.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A další hudební vzpomínka na tajemný rok. Z těch českých, které jsme si už zahráli, tak se vrátím zpátky třeba k písničce Klaunova zpověď od Petra Nováka, nebo Krásná neznámá od Olympiku, a připomněli jsme si letní olympijské hry v Mexiku, kde excelovala, skvěle excelovala Věra Čáslavská. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle Věry Čáslavský a podle Klaunovy zpovědi je rok 1968.
0: Mám zapsáno, byla jste na světě v roce 68.
3: Jasně, za 10 let jsem si vzala manžela, ten mě zbalil na písničky Petra Nováka.
0: Fakt jo?
3: No jo.
0: A jakože je hrál na kytaru, nebo vám je hrál z magneťáku?
3: Ne, hrál na kytaru.
0: Na kytaru.
3: Hraje doteď.
0: Fakt, tak ho pozdravujte. Mějte se tam krásně.
3: Vaří bujabézu pro půl osady.
0: No výborně, bojabézu, to znamená, to je rybí polívka, že jo? Co tam je všechno?
3: No, tam je všechno možný. No, jako vždycky to takhle na konci.
0: Jasně.
3: Července děláme, my jsme tady blízko Mnichovic.
0: No výborně, tak ať chutná, ať se povede, krásný den.
3: Bude.
0: Naslyšenou.
3: Mějte se, nashledanou.
0: Ahoj Blaníčko, podle nápovědy z olympijských her typujeme rok 68, v tomto roce jsme byli ještě takzvaně na houbách, hezký den, Erik a Elenka. Teď nevím odkud, Tlustice, děkuju. Karel z Černovic, zdravím na Blaník, dnes 100% na rok 68, paní Čáslavská byla fenomén, podepisuju. David z Poličky píše, ahoj, Blaníčáci, podle nápovědy a písniček by to měl být rok 68, vzpomínky žádné nemám, narodil jsem se o rok později, ale moc děkuju, Davide. Tak pojďme teda na druhou nápovědu. V tajemném roce 7. června má premiéru jedna slavná pohádka, plná takových narážek na tehdejší situaci.
4: Musel jsem uzavřít příměří s králem Dobromyslem a slíbit mu rukou dání,
5: že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
4: Dost! Tady není místo k žertování.
5: Mně taky není do legrace, tati, já jsem v životě neviděl.
0: Václav Neckář, Helena Vondráčková, Jaroslav Marvan, Josef Kemr, Darek Vostřela, spousta dalších v pohárce Bořivoje Zemana, šíleně smutná princezna, která má premiéru v tajemném roce se skvělou hudbou a se skvělými písničkami Jana Hamra mladšího. Tak to je ta druhá slovní nápověda. Ve kterém roce se nacházíme? Volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Takhle v tajemném roce naspívala písničku Karla Kryla Hanka Ulrichová. To byla Nevidomá dívka. A kromě písniček jsme si před chvílí připomněli taky pohádku Šíleně smutná princezna, která měla premiéru v tajemném roce, a letní olympijské hry v Mexiku. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Věra. Myslím si, že se jedná o rok 68, protože byla olympiáda a Věra Čáslovská si pamatuju, jak sklonila hlavu.
0: Jo, viděla jste to na vlastní oči třeba v televizi?
1: Viděla jsem to v televizi na vlastní oči, dívali jsme se s manželem.
0: Vaše jmenovkyně.
1: Jsme smutný. Ano, no, ano.
0: Věro, odkud voláte?
1: Já volám od Sedlčany, jestli víte, byl tady Hermelín, vždycky milí, moje kárna tady byla.
0: Teď jsem tam v pondělí u vás byl v Hradce Dobytňák. Vím, kde jsou Sedlčany, jasně.
1: No tak vidíte, no tak já myslím, jestli nevíte, tak...
0: Krásný den, tak. Naslyšenou.
1: Vám taky krásný den, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky, typuji rok 68, tento rok se mi zapsal do paměti podle okupace spojeneckých vojsk Varšavského paktu. V tom roce mi bylo 17 a strhávali jsme názvy ulic a směrové ukazatele. Vladimír z Plzně píše, Vláďo, děkuju moc za tuhletu vzpomínku. Hanka z Opavy typuje rok 1968 a hlásí, že jí bylo 5 let. Vašek ze Šumperka, ahoj milý Bleničku, ahoj Peti, přeji hezký den, myslím si, že se jedná o rok 1968. Mám poznamenáno, Vašku. Díky moc i za tohle SMSku a já vám dlužím ještě jednu slovní nápovědu. 5. října tajemného roku se to stalo. Kvůli postupnému zavádění 5denního pracovního týdne měli pracující poprvé volnou sobotu. Pracovní a volné soboty se potom střídali po týdnu, takže byl zaveden 5denní pracovní týden.
2: Na dnešní schůzi se předsednictvo Ústřední rady odborů znovu zabývalo návrhem na uskutečnění 5denního pracovního týdne. Pro řadového občana je zkrácení pracovní doby pochopitelně příjemnou záležitostí. Jak se na to díváte vy jako předseda Ústřední rady odborů soudru Poláčku?
3: Zavedení 5denního pracovního týdne vyžaduje řadu opatření.
0: Tak od té doby máme volné víkendy, to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete tipovat, vzpomínat.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
16: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
15: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
16: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
15: Více informací v restauracích KFC.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
21: České rádio.
22: Posloucháte Tajemný rok Rádia.

0: Přišel před chvílí Pepa Černý a říká, to je dneska rok jak víno, co to je za rok? No neřekl jsem mu to, řeknu vám to za chvíli. Tom Jones a Help Yourself, i tohle je písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Už jsme skoro na konci, to byla poslední písnička, podle které jste ještě mohli hádat, a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Haló, dobrý den, tady Milan.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: Tak je to 1968 Mexiko.
0: Co jste dělal vy v tom roce?
3: Já už jsem chodil do školky.
0: Do školky a teď někam pro změnu jedete. Kam jedete?
3: Teď jsem ve Znojmě, jsem tady služebně, jsem jako obchodní zástupce, ale jsem z Vysočiny tady, z Brněnska.
0: Tak šťastný návrat potom, mějte se krásně, nashledanou.
3: Jo, děkuji, nashledanou.
0: A mrkneme se na poslední SMSky, dobrý den Blaníčku, tajemný rok je 68, máma se zrovna narodila. Píše Patrik, děkujeme Patriku. Ahoj Blaníčku, tady David, hádám rok 69, zážitky nemám, nebyl jsem na světě, ale moc děkuju za tip. Dobrý den, potěšilo mě, že dneska, tak to patří do dobrých zpráv, tak pojďme dál. Dobrý den Blaníčku, rok 68, já tehdy byl ještě na houbách, ale podle paní Čáslavské, děkuji Petr. Petr děkuje Petrovi. Ahoj Blaníčku, určitě se jedná o rok 1968, Věra Čáslavská byla famózní, Žaneta a Josef ze Žadce, tak zdravím ještě do Žadce a zdravím i Janu z Prahy, která typuje rok 1968, šíleně smutná princezna, úžasní herci a krásné písničky, jste úžasné rádio, tak Janě moc děkujeme. No tak si to zhrneme, letní olympijské hry v Mexiku, šíleně smutná princezna v kinech a pětidenní pracovní týden, nebo jeho zavedení, to byly slovní nápovědy. A pokud jste dnes typovali, jakože jste většina z vás opravdu typovala rok, a teď to přijde, až ho teda najdu, dejte mi chvilinku, protože jsem slepý jak patrona. No tak kde se mi skrývá? Tady je, pojď.
1: 1968.
0: Tak potom jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio
0: Blaník. Dnešní tajemný rok je u konce, poslední tajemný rok tohoto týdne i tohoto měsíce, tak si užijte ten první srpnový víkend. Já se na vás už s Adélkou teda těším v pondělí ráno po 6. hodině, ale my se vlastně uslyšíme dneska ještě u Zlatých českých ručiček a u České desítky potom po 18. hodině a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1968.

Tak a jdeme na to. Dopolední vysílání právě začíná, posloucháte Rádio Blaník a v následující hodině nám zaspívá Petr Kotval. Milujem se čím dál víc, život nám... Taky Pavel Bobek.

0: Dvě cesty najednou, takový jsme, přátelé. Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky celé léto, ale i na podzim, v zimě, na jaře, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Krásné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je před námi další horký letní den, kdy bude většinou jasno. Postupně od západu polojasno. Odpoledne s teplotami od 32 do 36 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: V Ostravě v Plzeňské ulici u Lidlu se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a doprava tu velmi zpomaluje. Zdržíte se i na příjezdu do Olomouce ve směru od Mohelnice za kruhovým objezdem se srazil osobák s jeřábem, zablokovali jeden jízdní pruh a v obou směrech se tvoří dlouhé kolony a přímo v Olomouci je silný provoz ve Velkomoravské ulici před křižovatkou s Rooseveltovou, kde ve směru od Mohelnice se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Na příjezdu do Zlína pak opatrně ve směru od Frejštáku stojí tam nepojízdný autobus. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď pokračují zprávy s Monikou.
4: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Desítky hasičů dál bojují s ohněm na Opavsku. Praha nabízí místa pro ochlazení v horkých dnech. Horko omezuje provoz některých jaderných elektráren. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Moravskoslezští hasiči dál bojují s požárem lesa na Opavsku. Hoří od včerejška v Novém Vrbnu na ploše 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje na polovinu ze 150 včera. Hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Praha spustila novou mapu oáz a chladu. Lidem pomůže najít úlevu v horkých letních dnech a co všechno ukazuje, to už přibližuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody.
5: A mapa je na webu. Lidé v Olomouci se musí připravit na další tramvajovou výluku. Mimo provoz bude od 9. srpna do konce měsíce trasa z hlavního nádraží do Pavloviček, ale místo tramvají pojedou náhradní autobusy. Výměna výhybek a kolejnic ovlivní v srpnu i provoz autobusů před nádražím. Maďarsko kvůli mimořádně nízké hladině Dunaje odstaví jadernou elektrárnu Pax. Dojde k tomu během včera dneška. Země tak kvůli tomu přijde o 2000 MW výkonu, které chce nahradit dovozem elektřiny. Premiér Péter Maďar ujistil, že pro obyvatele i podniky jsou dodávky elektřiny nadále zabezpečeny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na vrata, v tomhle případě spíš na dveře, protože my do studia nemáme přímo vrata, ale takové úzké dveře. No a jimi přinášíme ty české písničky a že jich je. Já koukám Pavel Bobek, za chvilku Aneta Langerová, Krištof, Tomáš Klus, Olga Lounová zaspívá. Možná dojde i na Michala Tučného a posledního kovboje. No je to nabité. A právě teď přichází Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc. První píseň 10. hodiny, která ale oficiálně začne až za 2,5 minuty nebo za minutu a půl. Za minutu a půl. Tak, krásné dopoledne s Blaníkem. Už je pátek.

0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má. A teď vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Je to tak, uslyšíte píseň, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Přátelé, přesně za týden se to stane. Přesně za týden, konkrétně 7. srpna, zahraje Marek Ztracený na Letenské pláni. A slibuje obrovskou show, obrovský koncert, moře zážitků. A když jsem ho tady měl, tak mi to nechtěl všechno prozradit. Říkal, přijď, uvidíš to, budeš se divit, prostě bude to zážitek na celý život. No tak jsem zvědav, jaké to nakonec celé bude. Určitě tam zazní jeho nová písnička, která jako už je trošičku starší, pár týdnů, pár měsíců, ale pořád ještě je vlastně nová pro nás. A to je Modlitba za pátek.
2: Prosím tě Bože, ať už je pátek.
0: Tak tohle vyšlo, protože pátek už je dneska, Marku, takže písnička zabrala. No a teď máme před sebou novou písničku, která se jmenuje Obuj si mé boty. A Marek vzkazuje všem svým fanouškům, všem, kteří míří na tu Letenskou pláň příští pátek. Přátelé, naučte se tu písničku pořádně, protože Marek si ji s vámi všemi chce na té Letné zborově zaspívat. Tak se vrhněte třeba na YouTube potom, jo, kde je takový ten klip s textem, že je to tam napsané, dá se to hezky vopsat, naučit se to a tak, a potom na té Letné si můžete zaspívat společně. Tak jdeme na to, přátelé. Poprvé na rádiu Blaník nová píseň Marka Ztraceného Obuj si mé boty.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Aneta Langerová, skvělý nápad. Přátelé, Aneta, ta se jako snad jediná skutečně chytla z celé té superstar. No a hraje jako o život, koukám 1.8., což je zítra Čeladná, festival Ladná Čeladná, 8.8. Žďár nad Sázavou, potom 8.8. to má dvoják, tedy Valeč na Karlovarsku. No, má to hrozně moc, tak se na ní vyražte někdy podívat, protože živý koncert Anety Langerové vždycky stojí za to a navíc ona má opravdu fenomenální kapelu. Za chvilku Krištof a Tomáš Klus, Cesta a taky Olga Lounová, Patříme k sobě, na Blaníku.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: Milí Čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná Čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
7: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
8: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Olga Lounová i Olinka nám zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: A my na ní pořád čekáme, přátelé. My s ní teďka trošku šetříme, víte, protože v létě tahle ta písnička spouští, já vždycky říkám, šílenství. Tady se rozblikají telefony a všichni voláte a chcete vyhrát. Konkrétně teď hrajeme o 5 000 korun. Až ta písnička zazní, tak a dozní teda s posledními tóny, volejte 800 109 109 a dostanete takovou tu kvízovou otázku. Moderátor nebo moderátorka vám pustí nějakou ukázku. No a sem tam se stane, že to někdo neví. A to pak dopadne tak, že ten člověk nemůže vyhrát těch 5 000. Stalo se to třeba Milanovi. Tak poslouchejte, kdo to je?
3: Od rána až dokud neusnem.
0: Kdo to byl?
4: Jo, nevím.
5: Přemýšlím.
0: Nevíte, jo?
4: Nevím.
0: No, tak...
5: Já bych chtěla poradit.
0: Já bych mu taky chtěl poradit nějak.
5: A můžem poradit?
0: Nemůžem? No, nemůžem.
5: Oho.
0: Milane, že nechcete poradit?
4: Ne, nechci, to by nebylo fér.
0: To by nebylo fér, to má Milan pravdu. Tak nevyhrál. No a my pro vás teď těch 5 000 máme, ale musíte najít tu písničku, tak si ji pořádně nastudujte, ať víte, kdo co kde zpívá. Ideálně třeba na YouTube máme videoklip, kde je i vidět, jak to ti jednotliví interpreti zpívají přímo ve studiu. Tak se tam podívejte, pořádně si ji naučte, vemte telefon a pozorně poslouchejte Blaník. Může se to stát třeba dneska, že zazní Slunce dál svítí. Já vám budu držet palce, jde o 5 000.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Michal Tučný a poslední kovboj.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Už tam bude?
11: Nech toho.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Tak to kecáš.
18: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
17: A co na to jeho holka?
18: Našla si jinýho, ten má malej.
17: No jo, zlatej malej.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
23: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
24: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
25: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Pohodové České rádio.

0: poslední kovboj, ale zároveň ten první, kdo na Blaníku zpíval tehdy v 99. báječnou ženskou, Michal Tučný. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky na Blaníku, ale bude to taková klidnější hodinka. Michal David přispěje. Život je náš, nezbývá čas. Petr Habka s Janou Kiršner. A náš, ryze náš, Jakub Smolík.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Je to tak, Jakub je prostě náš. Je to rekordman Konopiště, nikdo nehrál a nespíval na našich narozeninách víckrát. Jakube, já tě zdravím, doufám, že posloucháš. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude 11. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Radio
2: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
5: Počasí.
6: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes odpoledne bude dál slunečno a teploty v maximech vystoupají až na 37 stupňů. Od západu ale na večer se ojediněle, hlavně na Bruntálsku, můžou objevit první bouřky. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: V Ostravě Kopanina v ulici Karla Svobody probíhá vyšetřování vážné dopravní nehody, kdy osobní auto srazilo motorkáře. Jsou tam záchranáři i policie, čekejte, že si postojíte. Na Vsetínsku to pomalu jede mezi Valašskou Bystřicí a Rožnovem pod Radhoštěm. U odbočky na Žáry se totiž srazilo osobní auto s nákladním a policie řídí provoz kyvadlově. Silný provoz je také na příjezdu do Zlína ve směru od Frištáku. Provoz tady zablokoval nepojízdný autobus. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám šťastnou cestu a teď už má slovo Monika, jsou tu zprávy.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zemědělci vyhlížejí dešťové srážky. Temelín čeká odstávka několika bloků. Proudy Maručanů míří do Španělska. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Česko kromě horka sužuje také nebývalé sucho. A to nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. A víc tomu říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Že je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
2: To může potkat řadu rostlin, které se aktuální počasí snaží hlavně přežít. České klima se bude podobat tomu chorvatskému. Podle meteorologa České televize Michala Žáka za to může prohlubující se klimatická krize. Letošní léto je podle něj nadprůměrné, protože obvyklá letní maxima jsou mezi 23 a 27 stupni, ne tedy 30 nebo nad 30 stupňů Celsia. Průměrné teploty se přitom v Česku každoročně zvyšují. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany čeká odstávka. Je plánovaná a začne ze soboty na neděli. Odstavený bude současně s třetím blokem. Jehož činnost byla pozastavena už 17. července. Srpnové odstavení obou bloků využije elektrárna k rozsáhlé kontrole a obnově společných zařízení. Tisíce Maručanů se opět snaží proniknout do španělské Cheuty. V nekontrolovaném proudu lidí bylo včera na 49 tisíc migrantů. 19 jich při snaze přeplavat námořní hranici utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou enklávou pokračují i dnes a do města míří i tamní premiér Pedro Sánchez. Tolik zprávy a je tu Pepa.
4: Je tady, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Tak, krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už je na dohled, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a za chvilku tady přivítám, až Monika Holubová opustí to své stanoviště naproti mně, tak ji vystřídá Petr Slíva, protože ten před chvilkou ohlásil, že našel další zlaté české ručičky a chce nám je představit, tak to si poslechneme. A v této hodině se podíváme taky do Chomutova, protože tam bude přesně za týden náš další letní koncert Rádia Blaník. Teď jsou tady ale Miraj, chci tančit. Tak pokud chcete, tak odstraňte židle a stoly a tak a tančete, prosím.
5: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Doktor Alban, It's My Life. Na vlnách Rádia Blaník. Můj život je hledání zlatých českých ručiček, mohl by říct Petr Slíva. Tak Péťo, povídej, koho jsi objevil?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Vendulou Tesařovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vendulko, kam jsem se vám dovolal?
4: Do práce.
3: Do práce? A kde je ta práce? V kterém městě?
4: Hlinsko.
3: V Hlinsku je vaše práce. A kromě toho, že pracujete v kanceláři, tak také vyrábíte originální jutové věnce a další dekorace. Nebo to děláte, ano, v té kanceláři?
4: Ne, to dělám doma, v dílně.
3: Takže skončíte v kanceláři, přijdete domů do dílny a začnete dělat věnce.
4: Přesně tak.
3: Jaké věnce to jsou?
4: Jsou to vlastně originální jutové věnce, takže já k jejich výrobě používám pytlovinu. Abych tak řekla, kdo by neznal jutu, nebo pojem juta, tak je to vlastně pytlovina.
3: Kde ji scháníte?
4: Kupuji v metráži.
3: Jo, to se dá takhle jako koupit role pytloviny.
4: Přesně tak, nakoupím si 10, 20, 50 metrů, přijdeme domů a já dělám věnce.
3: A k čemu jsou určené? To jsou věnce na hřbitově nebo něco jiného?
4: Tak vlastně používají se, hodně se kupují jakoby celoroční, to znamená, že přijde jaro, dáte si ho na dveře, na podzim ho dáte dolů a koupíte si třeba zase zimní věnec.
3: Takže teď jste dělala letní.
4: Teď jsem dělala letní, podzimní, někdo chce prostě na celý období roční, takže to je takový různý, podle toho, co si řekne zákazník, tak takový věnec já mu připravím.
3: Jo, takhle, ono to není úplně do foroty, ono je to podle toho, co si řekne klient.
4: Tak, samozřejmě, pokud mám nějakou akci nebo jarmark, tak vyrobím věnec podle sebe a ten tam jakoby vezu, ale hodně dělám na zakázku.
3: Co tam chtěl ten poslední zákazník teď?
4: Poslední zákazník chtěl věnec s veverkou.
3: S veverkou? Proč s veverkou?
4: Ano, podzimní.
3: Jo, podzimní. Z čeho jste udělala veverku?
4: Tak figurky samozřejmě kupuju. To nevyrábím už. I když, protože další můj koníček je práce se dřevem, takže mohla bych si ji vyřezat a namalovat. To bych udělat mohla.
3: No, já se totiž dívám, že to nejsou věnce, ale že to jsou právě i dřevěné dekorace. Jakou se dělala naposledy?
4: Naposledy jsem dělala trce, ale už pomalu se chystám teďka na zimu, takže v dílně už se řežou.

0: lyže, zvonky.
1: Takže teď přijdou ty 40 ty vedra.
0: Ano, to mám největší chuť začít dělat vánoční věci.
1: Takže vy se ochlazujete tím, že začnete dělat zvonky a lyže. Výborně.
0: Tak.
1: Předpokládám, že vrchol vaší sezóny je právě potom podzima zima.
0: Vlastně ano. Jeden vrchol je letní, pokud se chytám na nějaký jarmarky nebo tak, tak to je taková jedna část, která je náročnější. A vlastně od poloviny prázdnin, to znamená od začátku srpna, začínám dělat zimu.
1: A kdyby si od vás chtěl teď někdo objednat nějakou dekoraci, tak co pro to má udělat?
0: Ideálně napsat třeba na Messenger nebo na WhatsApp a tam se můžeme domluvit.
1: Mm-hmm. A na tom Facebooku vás najdou posluchači jak?
0: Na Facebooku mě najdou ve skupině YouTube věnce a dekorace a můžeme se tam domluvit.
1: Tak já vám v tuto chvíli poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. Zůstaňte mi na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Děkuju moc, mějte se krásně a všem krásný prázdniny.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Péťo, moc krát děkujeme za tvé pátrání. A teď je tady muž, se kterým jsme oslavili 27. narozeniny Blaníku. Michal David, život je náš.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Petr Hapka, Jana Kirchner, Bude mi lehká zem, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, je vedro, to všichni víme, ale nejsme v tom sami, protože rekordy měří taky v Německu, v Rakousku i ve Švýcarsku. Nad 40 stupňů včera naměřili, například v Sasku a Anhaltsku. 40,5, představte si to je skoro o stupeň víc než jejich červencový národní rekord. Takže dobrá zpráva je, že v tom nejsme sami. Vyhlížíme všichni společně ten déšť, koukám z okna, zatím nic, ale víte co, nejlepší je, když máte svou Ivu Leckou. Iva před chvilkou přišla do práce a dala mi na nuka. Ivuško, moc děkuju. Za chvilku Suzy Quattro a Chris Norman, taky Kristýna a Jakub Smolík. Na Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
5: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
9: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
8: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
10: Tisknu levně.cz.
11: Náplně hned.
12: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
13: Na co?
12: Na naši fotovoltaiku.
13: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
12: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
13: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
12: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
13: A kdo se o to postará?
12: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
13: Tak to máme jasno.
14: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Jakub Smolík, náš rekordman, který bude na dalším našem koncertě, na letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to v Chomutově, přesně za týden, v pátek 7. srpna. Přátelé, začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje v Chomutově. A nejenom, že tam budou Jakub Smolík a blanická kapela, ale taky Tereska Mašková. A má hlas jako zvon. No a v Chomutově nám zahraje taky Janek Ledecký.
2: Blázen, co staví na poušti most, a dešti tančí.
0: To je palba, co? Blanická kapela, Jakub Smolík, Tereza Mašková, Janek Ledecký. To je prostě úžasné. A vstupné se, přátelé, neplatí. Je to zadarmo. Letos pro vás navíc máme speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných, a teď se podržte, 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte a taky pro kopec zážitku už příští pátek v Chomutově. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku zaspívá třeba Dalibor Janda, písnička, kterou by si mohl zpívat třeba fanoušek anglického nároďáku. Říkal si Hurricane, tedy říkal si Hurikán, kluk jako ty, na Blaníku.
7: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
8: Přeci ho nevyhodím špinavej.
7: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
8: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
7: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
8: Aha, zase nějaká novota?
7: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
8: Co vám říkali?
7: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
8: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
7: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
8: To třídění je vlastně jednoduchý.
7: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
8: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
7: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
8: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Kámo, já už to nevydržím.
14: Kámo, ten je velký.
13: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
14: Dík, fakt, kámoš.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
17: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
18: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
19: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
20: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
21: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
20: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
22: firmanazážitky.cz.
23: Toto je.
24: Dopravárt, vezeme vám pračku.
23: A co teď?
24: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
23: No tak to si rozumím.
25: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: La Sketchup na vlnách Rádia Blaník. Teď mě Ivalická šokovala, ona si tenhle taneček normálně pamatuje. Pohyb od pohybu, doslova. Přátelé, ale od cizích jazyků si teď dáme chvilku pauzu, konkrétně hodinu, protože před sebou máme českou hodinku a s ní Valčíček.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Zaspívá Václav Nickář.
2: Mám trochu trému už teď, je ráno, je ráno.
0: A zaspívají i Tomáš Klus a Věra Martinová.
3: I když je těžký někam jít.
0: Na Blaníku vás čeká česká hodinka. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi úplně bezprostředně. A za 6 minut úplně přesně bude poledne.
4: Rádio Blaník.
5: Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
6: Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Živé vysílání.
6: Speciální webová rádia.
7: Rozhovory s moderátory.
6: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
7: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
6: Tak ať se vám hezky sleduje,
7: čte
6: i poslouchá.
7: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
8: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná, postupně pak oblačná, místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude okolo 25. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
8: Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Hovězím havarovala dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů u křižovatky se Štefánikovou bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením a se zdržením. A v Ostravě Kopanina v ulici Karla Svobody probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkou. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hasiči kvůli vedrům varují před požáry. Tropické teploty mohou pokazit grilování. Pohár Billie Jean Kingové nabídne silné české složení.
4: Rádio Blaník.
10: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli vedru a suchu se na řadě míst zvýšilo riziko vzniku požárů. Před rozděláváním ohňů v přírodě nebo odhazováním nedopalků varují třeba hasiči v Olomouckém kraji. Horko momentálně komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. A vedro má Česko sužovat i v příštích dnech. Na druhou stranu je teď ale počasí ideální pro venkovní grilování. Hlavní rizikem jsou ale vysoké teploty. Bakterie se totiž v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nikdy nenechávejte delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
11: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
10: Podle Košaty je důležitý i typ omáček. Ve sluném počasí nesahejte po smetanových nebo majonézových. Dejte přednost spíše bylinkovým s olivovým olejem. Tragicky skončila středeční nehoda v Horní Bříze na Plzeňsku. V nemocnici zemřela žena, která vypadla z jedoucího auta. Podle policie během jízdy otevřela dveře a snažila se uvolnit bezpečnostní pás, který v nich byl zaseklý. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou Karolína Muchová, Linda Nosková, Kateřina Siňaková a Marie Bousková. V záloze je zatím připravená i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se uskuteční v Číně od 22. do 27. září. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
7: Pepa Černý
6: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku je to tady. My si dál budeme hrát, ovšem s jednou malou změnou. Teď si budeme hodinu hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A to nás navíc čeká české pondělí, teď pondělí 3. srpna. No, je to nabité. Ale jdeme si hrát, pojďme, nebudeme to protahovat. Hana Zagorová, Dneska už to vím, což je melodie ze Slunce, seno, jahody. Pokud už obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť s Blaníkem.

0: zeptat.
1: Petr Rezek a Modrázen, písnička o malém princi a hlavně o panu Exuperym. Dneska je to přesně 82 let, co pan Exupéry dolétal. Všichni víte, jak se to stalo, byl sestřelen a svět přišel o velkého autora. 82 let právě dnes. Zároveň by dneska oslavil 112. narozeniny, bylo-li by to možné, jeden z největších komiků všech dob.
2: Velikotep, kdo je to, nudista?
3: To je někdo úplně nahej.
2: Merlote, kdo je to, četník? Někdo úplně oblečenej, šéfe.
4: Šéfe, šéfe. A to v uniformě, šéfe.
2: Právě. Úplně nahý četník se k nudistovi sice přiblížit může, ale nemůže...
1: Louis de Funès. Samozřejmě tady v podání pana Františka Filipovského. On mu dal hodně, teda vám řeknu. Já jsem zkoušel koukat na Funèho filmy v originále a musím říct teda, že jsem vždycky po chvilce změnil své rozhodnutí a předsevzetí nastudovat si to v originále a pustil jsem si zase verzi pana Filipovského. Tak dneska je to 112 let, co se tenhle velikán Louis de Funès narodil ve Francii. Narozeniny má taky dneska Jan Budař, 49, to znamená, že příští rok to budou kulatiny. Honzo, všechno nejlepší. A hlavně má dneska narozeniny Bolek Polívka, 77. Bolku, hlavně pevné zdraví a ať vám to pořád tak pálí. A taky zpívá, že jo? Bolek taky občas zpívá. Třeba tuhle, tu mám rád. Šaškové počmáraní na Blaníku.

0: Tahová show.
1: Šaškové jdou
0: barevnou naději víc získat z ní.
1: Hledáme brod
0: uprostřed vod.

Brontosauři a Valčíček na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já teď vyhlásím pátrání. Pátrání po jednom muži. Ale nebojte se, není nebezpečný. Víte, my máme takového posluchače na Slovensku. On nás poslouchá, jmenuje se Luboš Delinčák a je to muž, který postupně za svůj život hledá své kamarády z vojny. A představte si, že on už jich našel 78. To je neuvěřitelné. Ovšem jeden spoluvoják pořád uniká, pořád ho nemůže najít. A tak nás poprosil, jestli bychom mu nepomohli, tak my mu teď pomůžeme. Přátelé, hledá se Zdeněk. Měl by to být ročník tak jako 65 nebo 66, to znamená, že je mu buď 60 nebo 61 let. Je to 100% Zdeněk. Byl celý rok 1986 v kasárnách v obci Poleň u Klatov, jo? Poleň u Klatov, kdo tam byl v kasárnách v 86. a jmenuje se Zdeněk, tak ať volá 800 109 109, nebo napište SMS-ku 600 318 118, nebo pokud ho znáte, tak pište 600 318 118, nebo napište mail studio@radioblanik.cz. Tenhle ten Zdeněk, ročník 65 nebo 66, který mimochodem rukoval na jeseni 1985, tak by měl mít výrazný polský přízvuk. Nevím, jestli má ještě vlasy, ale když je měl, tak to byl blondiák. Měl vyšší pevnou postavu a byl to prý velmi sečtělý a vtipný člověk. Tak kdo zná Zdeňka, ať volá nebo píše, nebo mu dejte vědět, ať on sám píše, prostě hledá dáme tohodle 79. kamaráda Luboše Delničáka z vojny. Děkuju vám za spolupráci, konec hlášení a za chvilku Škvor a Síla starých vín. Na Blaníku.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
6: Milí čeladňané, i vy přespolní. Náš rodinný festival Ladná čeladná otevře se brány v areálu základní školy v pátek 31. července ve 14 hodin a v sobotu 1. srpna se o půlnoci rozloučíme. Kateřina Marie Tichá, Olympik, Kirchner, Langerová, Rufus Miller, Čadek, Nová stopa, I Love You Honey Bunny a spousta dalších interpretů a uskupení jsou ti, kteří vás budou po celé dva dny opravdu bavit. Tak neseďte doma a přijďte si společně užít muziku, zábavu a léto. Pavol Lukša, starosta.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na Karlštejn.
0: Léto s Blaníkem.

0: Beatles, Ringo George, Paul John a Eva. Eva Lecká už je tady, dneska má napilno, protože všem rozdává nanuky. Ivuško, ještě jednou moc děkuju. Tady jsem to před chvilkou vyprávěl a přišla spousta SMSek. My chceme taky Ivu doma.
1: Jo, ale tak já nevím, jak já to tak mám, no. Mně to přijde normální.
0: Mně to taky připadá normální, obzvlášť od tebe. Ivuško, já jsem tě chtěl nalákat na zítřejší vysílání Rádia Blaník.
1: Jo, a co pak tam bude?
0: No hele, budeme hrát strašnou spoustu pěkných písniček, jo. Aha. Třeba tuhle.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď,
0: ta je vy.
1: No, ta je rád.
0: Já vím, že jí máš rád.
1: Jo. No jo, ale já mám ráda spoustu písniček, které hrajeme.
0: Já vím. Já jsem tě chtěl nalákat právě speciálně na zítřek, protože zítra zazní nejenom tahle, ale i tahle.
1: Ne.
0: Přátelé, zítra je 1. srpen, loučíme se s první polovinou prázdnin, zahájíme tu druhou, ale hlavně oslavíme život jedné ženy, která nám zpříjemňuje naše životy po celou dobu, co jsme tady u toho Blaníku. No, víte, kdo to je?
1: Ne.
0: No to je přece Iva Lecká, která má zítra narozeniny.
1: No, už je to tak, vidíš, že čest mi to připomněl.
0: No, neboj, hele, zítra toho bude plné vysílání, ale protože já tady osobně zítra nebudu a já doufám, že ty taky ne, že se budeš užívat, tak jsem ti chtěl popřát za všechny posluchače a hlavně za sebe všechno nejlepší, Ivuško.
1: Děkuju.
0: A ať jsi pořád nejlepší.
1: Ježišmarja, tak já moc děkuju, to jsi teda úplně dojal, no, to jsem teda nečekala, že by tohle z tebe vypadlo. No, já tady zítra samozřejmě nebudu, já budu doma zavřená, protože bude vedro. Rozumíš?
0: Ivuško, rozumím.
1: A se budou klízet.
0: Protože jsi prostě nejlepší. A dneska je co? Dneska je den čeho?
1: Dneska je den velkého juchu, přátelé. Přesně za chvilku to rozjedeme.
0: Tak já vám tady Ivušku nechám. Můžete posílat SMSky, protože teď si je může přečíst. Přání k narozeninám pochopitelně 6318. Ale opakuji, že slavit bude doopravdy až zítra. Tak za chvilku Václav Neckář je ráno, ano, anebo přihodím ještě nějakou, uvidíme, kolik jich stihneme. Ivuško, měj se krásně, ahoj.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Tak co, Klára?
5: Kámo, vadí, že je malej.
4: Malej? A řešíš to nějak?
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Endorfíny a mandraže na Blaníku. Tak krásný dobrý den, přátelé, ještě jednou. Za chviličko odstartujeme páteční juchu odpoledne. 13. to bude za 7 minut a potom Činasky a Kutil. Taky to bude Jarek Nohavica a Starý muž.
1: Až budu starým mužem, budu černý oblek mít.
0: A nabídnu i Honzu Kalouska Chodím ulicí. I po 13. hodině nabídneme české písničky, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Postupně pak bude oblačno, místy se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude kolem 25. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Hovězím havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem. Dejte pozor. Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů u křižovatky se Štefánikovou havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením v koloně. A v Ostravě Kopaninách v ulici Karla Svobody probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkou. Počítejte s omezením provozu i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Řada míst už přepisuje teplotní tabulky. Česká centra povede končící velvyslanec v Egyptě. Čeští hasiči dál pomáhají v Řecku. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Teplotní rekordy dneska na některých stanicích padly už kolem poledne. Tabulky přepisovalo 5 stanic, na dalších rekordy vyrovnaly. Nejrozpálenější oblastí je Jižní Morava. Nový rekord pro dnešní den padl jako první ve Strážnici. Meteorologové očekávají, že se teploty během dneška budou blížit 40 stupňům. Horké počasí mění život i v přírodě. Kromě lidí se s vysokými teplotami musí vyrovnávat i zvířata. Citlivě je vnímají třeba raci žijící v potocích a řekách. Potvrzuje to i zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Ondřej Machač.
10: Tím, že vlastně třeba dlouho neprší, může dojít k vyschnutí těm potokům nebo aspoň snížení vodní hladiny. Řekněme, máme nějaký prostě potůček. Čím méně té vody tam je, tak tím vlastně se de facto zhoršují ty podmínky pro ty raky, ale taky samozřejmě se mění třeba kvalita vody.
9: A raci jsou velmi hákliví na nedostatek kyslíku ve vodě. Generálním ředitelem českých center se stane Ivan Jukl, který je končícím velvyslancem v Egyptě. Nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou ministr zahraničí Macinka k dnešnímu dni odvolal. Šéf diplomacie zároveň uvedl, že rezort nechce rušit žádnou pobočku českých center. Chce ale zásadně proměnit jejich efektivitu, a to především, co se týká finančního řízení. Tým českých hasičů dál pomáhá s ohněm na řeckém Peloponéském poloostrově. Oheň se ráno šířil v kopcovitém terénu a zásah komplikoval silný vítr. Během dneška se jednotka vrátí do Česka a nynější sestavu 22 hasičů vystřídá stejný počet příslušníků, kteří ráno odletěli z Prahy. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
8: na Rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý den, přátelé. Konečně jsme se doplahočili na konec týdne. Trochu spocení, trochu unavení. Konečně je před námi víkend. A konečně můžeme zvolat sláva. No, protože je tu den velkého juchu.
11: Volejte sláva! A
5: tři dny se radujte.
0: No tři dny asi ne, ale dva určitě. Přátelé, je tu pátek a je vedro. No a za chvilku mrkneme na profesi, která to v tomhle vedru má opravdu těžké. Ale předtím si dáme první písničky v této hodině. Opět Radeček, Mária Čírová, taky Činasky a Kutil. Jdeme na to.

0: Na rozdíl od mého bratrance a třeba i ode mě, právě teď jsou venku na tom příšerném vedru. Vedro je vedro, ale některé práce se prostě udělat musí, a to i bez klimatizace. Jak jsou na tom stavbaři? To nám poví stavbyvedoucí metrostavu Štěpán Werner.
1: V těchto vedrech není úplně vhodný třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, kteří chodí třeba před 6, začínají, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat. Ti, co dělají na lešení, většinou už jsou na to zvyklí a samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny, no.
0: No, mě jich je tak líto, ale víte co, nejsou to jenom stavaři, ono samozřejmě je řada profesí a jsou to třeba pečovatelé, pečovatelky, i zdravotníci, co jsou prostě v nemocnicích a v různých ústavech, kde z určitého důvodu nemůžou ty klimatizace být puštěné a tam mají taky strašné vedro. Tak přátelé, pekaři, ježišmara, těch profesí je, já vám strašně moc přeju, aby vás práce i přesto, že jste ve vedru, bavila, a děkujeme za to, co děláte, a hlavně, ať to všichni zvládnete a doplňujte tekutiny, jak nám právě teď řekl pan Werner. Tak pokračujeme dál, dáme si Lucku Vondráčkovou a Pepu Wagnera a za chvilku taky Queeny a Honzu Kalouska.

0: Kašpárek do Pepy bouchá. Pepi.
1: Já myslím, že to bylo vždycky do bedny. Ne?
0: Ne, to je Pepa.
1: Fakt?
0: Ty nevíš, co to je Pepa?
1: Já vím, to je moje jméno.
0: Ale to, že to je tvoje jméno, ale co to, jaký to má význam v této písni,
1: jaký
0: to nevíš?
1: Jaký to má význam?
0: No, tak to si zjistí.
1: Tak já si to zjistím, já mám pro tebe novinku a pro vás všechny posluchače také. Přátelé, tak právě probíhá tisková konference Fačru a už je to oficiální. Naše fotbalová reprezentace má nového kouče a poprvé v historii to není Čech. Je to Španěl, jmenuje se Santi Denia, je mu 52, má velmi bohatý životopis a snad s nimi teda bude nějak pracovat s těmi našimi hráči. A pozor, zajímavostí také je, ano, že Španělem je i jeho asistent, jo? Jeho asistent Pablo Amo, tedy bude taky u českého nároďáku. Hokejisti už si to zkusili, že jo, ty měli Fina, Kari Jalonena, a teď si to tedy zkusí i náš fotbalový nároďák. Takže je to oficiální, vám to říct.
0: Já vím, děkujeme, já to vím, samozřejmě mluvíš s odborníkem, že jo?
1: No
0: Santi Denia, to zní tak, to je jak papež.
1: Zní to jako jedna z lodí Krištofa Kolumba.
0: Ano, ano.
1: Tak snad dopluje naše reprezentace tak daleko, jako tehdy Krištof. Přátelé, podrobnosti pro vás připravuje naše, kdo pak tam je, Eliška. Utrubová.
0: Ano.
1: Ve zprávách to uslyšíte. Mějte se krásně, já už opravdu jdu. Ahoj.
0: Tak děkujeme za tuhle informaci.
1: Dobrý.
0: Kdo jiný vám ji taky mohl předat než Pepa.
1: Ano.
0: No a my pokračujeme dál.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šaty Martina. CZ.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
8: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
7: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Náplně hned.
10: Hledáte podporu pro přeshraniční projekty v našem regionu? Rozvíjejte vztahy spolu s polskými partnery. Fondy malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko, Šlonsk Češinsky jsou zde pro vaše nápady, akce a setkání. Přesvědčte se sami, že spolupráce se vyplatí. Podrobnosti najdete na irsts.cz. Reklama je podpořena z FMP Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg.cz.pl.
11: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Bon Jovi na Blaníku, 7 minut o 1:30, krásné odpoledne. V pondělí máme 3. srpna a bude to první pondělí v měsíci srpnu, což u nás na Blaníku znamená, že budeme hrát celý den jenom hezky česky. A já mám české pondělky moc ráda, protože se nám do vysílání dostanou i písničky, které třeba nehrajeme tak často, ale mám je ráda a ráda je v tom vysílání zaslechnu. Třeba tuhle.
1: Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.
0: Lilka Ročáková, Bylo léto. Hele, to je písnička, kterou já každé léto pouštím na zahradě u nás, vždycky na hlas. A všichni okolo ví, že jo, Iva, no jo, tak už jí začalo léto, jo, to už vědí sousedi.

0: Helena Vondráčková, Jirka Korn. Nádherný duet, i z něj je cítit sluníčko a pohoda. A vůbec to byla písnička, kterou mi hráli na svatbě, teda až po tom, co už jsme se dali ty prstínky, jo. Tak mám k ní samozřejmě tenhle vztah a mám jí taky moc ráda. No a potom, přátelé, řeka zázraků.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Je řeka zázraků. Hanka Zagorová, tak ta by taky mohla zaznít. No, České pondělí má spoustu míst, tedy v tom playlistu, které je potřeba zaplnit. A já věřím, že náš hudební dramaturg si s tím hezky pohraje. Tak určitě poslouchejte České pondělí už po víkendu na Blaník.

0: vašemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
13: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Dáš se praku.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
17: Už tam budem?
18: Nech toho!
17: Raději už tam bude.
18: Přestaň! Chtěl mě vedro!
19: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Pohodové české rádio.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaní.

0: No přísahám, že při těchto tónech se nám tady úplně rozvibrovaly tabulky skleněný na oknech. Fakt, že jo. To byl hlas Whitney Houston na Blaníku. No a 14. hodina je před námi, to nám to utíká docela rychle. Za chviličku si dáme další české písničky Michala Davida. To zas byl den, tak se ta písnička jmenuje. Taky Iveta Bartošová, Když láska schází. A pozor, ještě si dáme tohle.
1: Pořád jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena.
0: Je, je, je.
1: Pořád jen na kolena, na kolena, na kolena, na kolena.
0: Je, je, je. Ivan Hlas a na kolena. 14. hodina tu bude za 6 minut. Přeju vám pohodové páteční odpoledne. Radio
2: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Radio Blaník, počasí. Radio.
4: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná. Postupně čekáme oblačno. Místy se objeví také přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude kolem 25. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: V Ostravě Dubině v ulici Františka Formana na úrovni prodejny Albert havarovalo osobní auto. Skončilo po nehodě v poli. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Hovězím bourala dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem. A ve Zlíně v ulici Osvoboditelů u křižovatky se Štefánikovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením v koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
5: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Meteorologové varují i před bouřkami. Pražští záchranáři řešili otravy oxidem uhelnatým. Fotbalová reprezentace má nového kouče. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kromě veder dneska hrozí taky bouřky. Meteorologové před nimi varují zejména v západní polovině Česka. Dorazí k večeru a taky v noci. Doprovázet je může silný vítr s nárazy o rychlosti kolem 70 km v hodině. Nicméně na současné sucho to nebude mít vliv. Riziko požárů se naopak rozšířilo na další oblasti. Nově platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Žloutenka zůstává i nadále hrozbou. Počet případů hepatitidy A v Česku v posledních letech výrazně vzrostl. Lidé stále častěji využívají možnost nechat se očkovat. Nejdůležitější prevencí je ale důkladné mytí rukou, jak říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lucie Krauzová.
7: Virus se přenáší především v důsledku nedostatečné hygieny nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin či předmětů. Nakažený člověk navíc může infekci šířit už 1 až 2 týdny před začátkem onemocnění, aniž by o tom věděl.
6: Virus žloutenky typu A nezničí ani mráz. V ledu vydrží infekční i několik let. Záchranáři v Praze včera zasahovali u 5 případů otrav oxidem uhelnatým. Jeden člověk zemřel. Současné tropy totiž mohou zhoršit tah komínů, které odvádějí spaliny třeba z různých plynových zařízení. Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii trenéra ze zahraničí. Nároďák povede Španěl Santé Denia. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Pokračuje generální manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd.
8: Věděli jsme, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má mezinárodní zkušenosti, které by nás mohly posunout, společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi. Asi opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí.
6: 52-letý rodák z Albacete podepsal s vedením českého fotbalu 2letou smlouvu s obcí. Tolik zprávy, teď je tu Iva.
5: na rádiu Blaník.
0: Pokračujeme dál, když je horko, vyrážíme k vodě a nebo třeba na zámek. My se společně vydáme už za chvíli na zámek ve Zruči nad Sázavou. No a v dobré zprávě probereme jedno české nejšikmější věž a opravdu je nej. Tak zůstaňte s námi, startujeme další odpolední páteční 60-minutovku.

0: Tak to byla Iveta Bartošová na Blaníku. Člověk by řekl, že když je venku 40 stupňů, tak se do zámku nikdo moc nepohrne, ale ono je to přesně naopak. Třeba na zámku ve Zruči nad Sázavou v horku návštěvníků dokonce přibývá. A potvrzuje to sama paní kastelánka Martina Fialová.
1: Já jsem si vlastně z

0: Na kolena a Ivan Hlas na Blaníku. Obec roku se blíží, tedy vyhlášení do jubilejního 30. ročníku soutěže, která měří hlavně spolkový život a sousedskou soudržnost, se přihlásilo 245 obcí, nejvíc od roku 2016. Vítěze vyhlásí 19. září v Písečné na Orlicko-Ústecku, ta mimochodem vyhrála loni. Krajská kola skončila, do celostátního finále postupuje 13 vítězů. Tak pozor, jsou to Suchomasty, Římov, Všeruby, Hroznětín, Blatno, Višňová, Studnice, Vraclav, Osová Bytýška, Čejč, Boršice, Velké Losiny, tam jsem teď v létě byla, a Dolní Životice. Hodnotící komise je objede mezi 30. srpnem a 5. zářím. Každá obec má 4 hodiny na to, aby ukázala, čím žije a proč je podle nich nej. Tak uvidíme, kdo nakonec zvítězí a bude nej. Jedno velké nej nabídne i dobrá zpráva už za malou chvíli a najdete ho kousek od Prahy.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný Baňský Spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
10: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

0: inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Lucie a Marie. Hezky česky, 8 minut po půl třetí. A teď dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Kristýnka. Tak povídej, ahoj.
2: Hezké páteční odpoledne, ahoj i vy. Česko má nový rekord a my zase můžeme být na naší zemi o něco pyšnější. V Mladé Boleslavi se totiž nachází hradní zřícenina Michalovice a její věž s názvem Putna. Ta se stala nejšikmější věží světa. Svým náklonem je šikmější než i věž v Pize nebo šikmý kostel v Karviné, jak potvrzuje mluvčí města Šárka Charousková.
3: Výsledky měření věže nedávno prokázaly, že má rekordní náklon 7,315 stupňů. Hlavním charakteristickým prvkem Michalovice Putny je její obranná věž, která přečkala i nešetrné hledání pokladu. To ostatně asi stojí i za jejím náklonem, protože věž byla podkopána a na jedné straně se sesunula o celé patro. Později byla stabilita věže obnovená a dodnes je věž přístupná veřejnosti.
2: Město v současné chvíli zvažuje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Je to ale náročný proces. Rada města o tom bude jednat v pondělí 3. srpna.
0: No ale to by měli, to je jasná věc. Je to výjimečné a leckdo nám to může závidět, že jo? Teď se podívejte do Pizy, kolik lidí tam jezdí, jenom aby se vyfotili, jak tu věž drží, že jo?
2: Tak budou jezdit teď k nám všichni.
0: Budou jezdit k nám, přesně tak. A já budu mezi nima, taky se tam pojedu podívat, mám to kousek. Děkujeme za dnešní dobrou zprávu a přeju ti hezký víkend, ahoj.
2: Vám taky ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Tak to kecáš.
8: No kejco. Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho. Ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
18: Dnes se budete jistě skvěle bavit, tedy pokud naladíte televizi Seznam. Italsko-francouzská komedie Tajná zbraň je takovou smrtonosnou zbraní po italsku. Nakonec posuďte to sami. V hlavní roli se představí Terence Hill a Marvin Hagler. Tajná zbraň začíná už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju pohodové odpoledne, je pátek, před námi je víkend, máte už nějaké plány? No to je dobře, já taky budu zavřená, protože bude vedro. Tak přátelé, příští hodina je připravená, za chviličku další české písničky a dáme si třeba Lenku Filipovou a Karla Zicha. Taky Marušku Rotrovou, Střapatá nohatá. A Jeleni, Touha a pláč.
1: Až přijde touha a pláč, budu doufat, že mě ještě...
0: Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině. Zůstaňte s námi, budeme moc rádi, když dál budete poslouchat. Za chvilku počasí, doprava a zprávy za 6 minut 15. Rádio
2: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno. Postupně čekáme oblačno a místy se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude okolo 25. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: V Ostravě Dubině v ulici Františka Formana na úrovni prodejny Albert havarovalo osobní auto. Po nehodě skončilo v poli. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Hovězím bourala dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem. A ve Zlíně v ulici Osvoboditelů u křižovatky se Štefánikovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením v koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: V kauze Bitcoinu padla ústavní stížnost. Horko komplikuje provoz taky na železnici. Na zápas Baníku a Slávie dohlédne policie.
10: Rádio Blaník.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Advokát Tyc, který je jedním z obviněných v bitcoinové kauze, podal ústavní stížnost. Požaduje taky vydání předběžného opatření, které by dočasně znemožnilo podání obžaloby. Informoval o tom server Info.cz. Současné tropické teploty stěžují život prakticky ve všech odvětvích. Vedra komplikují provoz taky na železnici. Problémy jsou třeba mezi Přeloučí a Pardubicemi. Vlaky tu jezdí v omezeném režimu, protože kvůli horku vypadává zabezpečovací zařízení. V Evropské unii začala platit v praxi nová směrnice. Usměrňuje opravy výrobků místo výměny. Spotřebitelé mohou požádat o opravu třeba rozbitých telefonů anebo praček, a to i po uplynutí zákonem dané záruční lhůty. Podle Evropské komise tomu může ušetřit peníze, prodloužit životnost výrobků a taky snížit množství odpadu. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku Ostrava se Slavií. Úřadující mistr bude poprvé od květnového derby hrát se svými fanoušky. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, říká mluvčí policie Jan Sekzulka.
12: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
11: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 5 odpoledne. Tolik zprávy, teď se za mikrofon vrací Iva.
3: Iva Lecká
10: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu, voilà. Přátelé, já jsem vám zapomněla říct na startu dnešního vysílání, že já tady budu až do 18 hodin. To je neuvěřitelné, že? Já jsem na to úplně zapomněla. ale mám z toho radost, protože tady je příjemně, mám tady písničky hezké, mám tu skvělé kolegy, mám tu dobrou kávu, no co mi chybí, vůbec nic. A teď máme 15 hodin, nastartujeme další odpolední 60-minutovku a za chviličku s Mirkem Táborským ještě jednou Ploskovický zámek.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Adiemus na Blaníku, 10 minut po 15. hodině, čas vyrazit na výlet. Tento týden nás Mirek Táborský bere na Ploskovický zámek. No a dneska celou tour zakončíme.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se vracím do Ploskovic do doby, kdy je vlastnil Adam Ploskovský. Byl to člověk drsné, kruté povahy, který se ke svým poddaným choval velmi hrubě. A to vyvolalo ploskovickou rebelii, kterou zvěčnil ve starých pověstech českých Alois Jirásek. Napsal, sedláci se zvedli proti Adamovi Ploskovskému, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel si na ně nepravé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, stekli její valy, vypáčili bránu

0: když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého svého pána. Ale ten, jakmile vyvázl a se pozdravil, domáhal se svého zboží. A jak to dopadlo? Adam Ploskovský na Dalibora žaloval u litoměřického hejtmana, že mu sebral panství a poddané. Ten dal dohromady vojsko, tvrz oblehl a dobil a Dalibora zajal. A protože Dalibor z Kozojed byl zemanského původu, patřil k nižší šlechtě, nemohli ho soudit v Litoměřicích. Podléhal přímo soudu nejvyššího purkrabího na Pražském hradě. Odvezli tedy Dalibora z Kozojet do Prahy, kde byl uvězněn v Nové věži nad Jelením příkopem a v roce 1498 mu byla setnuta hlava na nádvoří nedaleko Černé věže za to, že připravil Adama Ploskovského o jeho ploskovické panství i poddané, i když oni po vzpouře prý k hodnějšímu pánovi sami utekli. Jenže to se tehdy jen tak nepromíjelo. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Posloucháte Blaník. Pohodové odpoledne. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu. Kromě vysokých teplot nově platí taky výstraha před silnými bouřkami, které hrozí v Čechách později odpoledne dneska a taky v noci na sobotu. Zvětšilo se také území s výstrahou před požáry. Později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. No a ve večerních hodinách potom z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém. Nebezpečným projevem bouřek budou silné nárazy větru kolem 70 km za hodinu, které se mohou projevit i daleko od nich. Takže dneska a z dneška na zítřek to bude trochu dramatičtější, tak pokud máte na zahradě něco, co by vám mohl vítr odvát, polámat nebo zničit, tak to raději ukliďte. My pokračujeme dál za chviličku. Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a nebo jeleni.
1: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to nezkusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Ještě tady broučku vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Náplně hned.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: To byly Jeleni a Jindra Polák, Touha a pláč.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to není jenom tak obyčejná písnička, kterou my vám tady na Blaníku hrajeme. To je písnička, která byla složena k našim 25. narozeninám. My si ji moc považujeme. A taky je to písnička, která vám tohle léto může přihrát peníze. Pokud ji uslyšíte z našeho vysílání, tak je to signál pro vás, abyste volali sem k nám do studia na 800 109 109, protože když budete první na lince, tak dostanete možnost vyhrát 5000 korun. Už se to povedlo spoustě z vás, dokonce někteří měli i štěstí a vyhráli 10 tisíc, to protože když to nikdo neuhodne, tak se ta částka přesouvá do dalšího kola. No a my jsme před chvilkou slyšeli Jeleny a Jindru Poláka a právě v téhleté písničce Slunce dál svítí Jindra Polák zpívá. A zpívá tam spousta dalších českých zpěváků i slovenských, pozor. No a na vás je uhodnout, když vám pustíme ukázku, kdo je ten konkrétní zpěvák nebo zpěvačka v té ukázce. A když to uhodnete, peníze jsou vaše. Mrkněte se na náš web radioblaník.cz, tam máte kompletní vysvětlení pravidel, no a důležité je poslouchat. Poslouchat Blaník, protože písnička Slunce dál svítí může zaznít kdykoliv.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Kámo, já už to nevydržím.
13: Kámo, ten je velký.
12: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
13: Dík, fakt, kámoš.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Vítku, za 6 minut 16 hodin, za chviličku další české. A ty se ptáš, co já?
1: Ty se ptáš, co já?
0: A Helena Vondráčková nebo Krištofa Šňůry?
2: Že chci být tvým majákem, když směr...
0: A do třetice jsem vybrala Aničku K. O tobě i o mně.
3: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější.
0: Za chviličku budeme pokračovat, další písničky jsou připravené i další program pro následující odpolední hodinu. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku počasí, doprava a zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná. Postupně pak čekáme oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude kolem 25. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: V Prostějově v Kralické ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje v obou směrech, buďte opatrní. V Ostravě Dubině v ulici Františka Formana na úrovni prodejny Albert bouralo osobní auto. Skončilo po nehodě v poli. Během vyprošťování tam počítejte s omezením provozu. A na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Hovězím bourala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem. Dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
7: Chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Červencové nehody si vyžádaly víc životů. Experti varují před paštikou z Luhačovic. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí. Meziročně je to o 4 víc. Nejtragičtějším dnem letošního roku bylo uplynulé pondělí, kdy si bouračky vyžádaly 6 obětí. Od začátku roku pak na silnicích zemřelo zatím 220 lidí. Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik z Luhačovic. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným vepřem. Může v nich totiž být bakterie produkující jed botulotoxin. Jde o výrobky zakoupené v hotelu Litovel. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené. Všude už fungují preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. Co dělají třeba v brněnském domově Senevida, ví mluvčí Šárka Nevoralová.
11: Intenzivnější větrání právě ve vhodných hodinách, používání mobilních chladicích zařízení a zároveň zajišťujeme dostatečný pitný režim pro pacienty, ale i pro zaměstnance a dáváme individuální péči těm nejzranitelnějším pacientům.
10: V některých domovech dostávají seniori taky zmrzlinu a nanuky. A u počasí zůstaneme. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku, hlavně teď odpoledne, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Další smogová situace pak platí v Ústeckém kraji a taky na východě Čech. Tolik zprávy, slovo má Iva.
5: Valecká.
4: Na rádiu Blaník.
0: To by člověk nevěřil, co takové vedro může přinést, že jo, to máme požáry, to máme smogovou situaci, no vidíte to. Tak na sebe buďte opatrní, no a my pokračujeme dál. Startuje další odpolední 60-minutovka s Helenou Vondráčkovou.

0: King na Blaníku 10 minut po 16. hodině. Pohodové odpoledne my se teď podíváme na náš web Radio Blaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A je to hodně zajímavé, protože kolega Daniel Rumpík si v něm tentokrát povídá nejenom s Honzou Burjancem z agentury Stenmark, ale také s jeho kolegou Honzou Tučkem. A tentokrát je jejich tématem dovolená. Kam jezdíme nejvíc a kolik za to utrácíme?
1: My pořád ještě sebou

YouTubeovém kanále Rádia Blaník. Tak pokud vás to zajímá, víte kam jít. No a teď už zase zpátky k písničkám. Jsou tu Krištof a Šňůry právě teď. A za chvilku taky Elton John a Anna K. Jsme Blaník.

0: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější než sůl, zpívala Anna K. právě teď na Blaníku. No a protože my vás máme rádi, milí Blaníci, tak pro vás máme klub posluchačů Rádia Blaník. Už jste se tam zaregistrovali, pokud ještě ne, tak to rychle udělejte, protože byste takhle mohli přijít o nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Máme jich opravdu hodně a je to teda pořádný macek. Stačí opravdu málo. Běžte na náš web radioblaník.cz, přihlašte se tam do našeho klubu posluchačů. Přímo tam se zaregistrujete do hry a hlavně napište nám, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. No a možná brzy zrovna k vám dorazí naši krajanci, když uslyší naladěné Rádio Blaník, šunka bude vaše. A s tím nejlepší grilovačka letošního léta, můžete pozvat kamarády nebo sousedy a nebo... a to jsem celá já, to můžete zblajznout sami. Ale to budete jíst teda hodně dlouho, anebo puknete. No, nechám na vás. Každopádně www.radioblaník.cz, to je cesta k výhře. Tak do toho.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
9: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
10: Cestovatelé a milovníci techniky.
11: V sezóně 2027 vás na zámku Linhartovi čeká nová expozice, která propojí historii s virtuální realitou, holografií a laserovou projekcí. Projekt Po stopách Bílé paní je podpořen z fondů Evropské unie v rámci programu Interreg Česko-Polsko. Děti se mohou těšit na Bílou paní i další zámecká strašidla ve 3D. Navštivte zámek Linhartovi i věže v Bialé.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Tak to byl Michal Tučný a Green Horni, Šlapej dál. Taková typická písnička k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, dokážete si představit prázdniny bez pravého českého táboráku? No tak my na Blaníku taky ne. A stejně jako vy dobře víme, že kromě opečených pekáčků k němu neodmyslitelně patří taky kytara a oblíbené písničky. Tak si pojďte s námi na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Kdy? Každou sobotu a neděli vždy od 18 do 19 hodin. Každý víkend pro vás máme navíc ještě k tomu všemu jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. No a pokud se u vás zábava protáhne, stačí si pustit naše dabové rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme, a to od 19 až do 22 hodin. Tak jo, písničky k táboráku na Blaníku i Českém Blaníku.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Každý už tam bude.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Tak co, Klára?
18: Kámo, vadí, že je malej.
17: Malej? A řešíš to nějak?
18: Ne, na to je moc malej.
17: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
20: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
22: Všude zdejší, všude je fajn.
23: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
24: Co třeba na delfíny?
23: Do zoo?
24: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
23: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
24: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
23: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Na Blaníku Kvíni, krásné odpoledne, 17. hodina je před námi, za chviličku počasí, doprava a zprávy a potom slza. Taky si dáme Arakainy s Alešem Brichtou.

0: 16. hodina tu bude za 5 minut, tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou polojasno, postupně pak oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude okolo 25. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
2: Na Zlínsku na trase z Pohořelic do Komárova srazilo osobní auto srnku. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte tam opatrní. V Prostějově v Králické ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Doprava tu zpomaluje v obou směrech, dejte pozor. A v Ostravě Dubině v ulici Františka Formana na úrovni prodejny Albert havarovalo osobní auto. Skončilo po nehodě mimo silnici. Během vyprošťování tam počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ve Vedrech berou lidé útokem jeskyně. Tropické teploty mohou pokazit grilování. Policie zajistila několik milionů z rekordního podvodu.
0: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé se teď v horku snaží schladit, kde se dá. Útokem berou jak koupaliště, tak třeba i jeskyně. Třeba ty mládežské u Litovle na Olomoucku hlásí rekordní návštěvnost. Zatímco venku teploty výrazně překračují 30, v jeskyních chodbách se návštěvníci schladí v celkem příjemných 10 stupních. Na druhou stranu je teď ale ideální počasí pro venkovní grilování. Nicméně i vysoké teploty mohou být rizikem. Bakterie se totiž v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nikdy nenechávejte delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
10: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teple dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
0: Podle Košaty je důležitý i typ omáček. Ve sluném počasí nesahejte po smetanových nebo majonézových. Dejte přednost spíše bylinkovým s olivovým olejem. Kriminalistům se podařilo v případu rekordního podvodu v Hradci Králové zajistit několik milionů korun. V polovině července zaměstnankyně správy nemovitostí poslala podvodníkům asi 640 milionů. V zajišťování dalších peněz po policie pokračuje. Dunaj je kvůli počasí na historických minimech. Průtok v Bratislavě klesl na zhruba 725 metrů krychlových za sekundu, což je nejméně za 150 let. Dlouhodobý průměr je přitom trojnásobek aktuální hodnoty. Tolik zprávy, teď už vám bude hrát zase Iva.
1: Iva Lecká
8: na Rádiu Blaník.
0: Ano, ještě tu s vámi budu. Budu tu až do 18. hodiny, takže to máme. Teď bude 17, ano, takže ještě hodinu. Mám to správně, Eli?
11: Jo, ještě tu hodinu vydrž.
0: Je ta matematika prostě nikdy nešla, ale mně to tak nějak jako přijde, že jsem tady chvilku, víš?
11: Tak ono to v dobré společnosti utíká, že?
0: Jistě, takže už jsem i pomatená. Paráda! Tak jo, 17. tu bude za pár vteřin a další písničky jsou připravené. Třeba teď Slza a Celibát.

0: Robbie Williams a Feel na Blaníku 9 minut po 17. hodině. My jsme tu ve středu měli dalšího vzácného hosta, velmi milého a řekla bych veselého hosta. Tentokrát jím byl zpívající právník Ivo Jahelka. A musím teda říct, dle vašich reakcí na Facebooku, že se vám rozhovor líbil, že vás to bavilo. No, není se čemu divit, on má spoustu, řekla bych, veselých historek. Došlo i na jeden výpadek paměti při koncertě.
1: Nestává se mi to často, no. Skoro zatím vůbec, zaklepávám na dřevo, ale stalo se mi to jednou, v okamžiku, na který nikdy nezapomenu. Amfiteátr Lochotín v Plzni, 30 000 diváků na portě v roce 89 a já tedy tam s tou jednou kytarkou vcházím na to obrovské pódium a hraju písničku a v půlce mi vypadl nejenom text, ale i melodie, akordy, všechno. Všechno. No. A každý muzikant ví, že dobře, tak to zkusím znova. Začne znova a v tom samém místě to též zasekne. Já měl teda tu výhodu, že vlastně tu písničku jsem dovyprávěl. Jo, to příběh, tak jsem, promiňte, a teď to bylo tak a tak a skončilo to tak a tak. A to publikum to samozřejmě teda vzalo, jo, podpořilo mě, ale zážitek to byl hrozný a ještě dnes se z toho v noci opocuji.
0: Celé povídání budete už brzy moci nejenom slyšet, ale také vidět na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále Rádia Blaník, takže se na to můžete mrknout. Tolik tedy k našemu středečnímu povídání s Ivo Jahelkou a teď už zase zpátky k písničkám. Jsou tu Arkaini a Aleš Brichta.

0: Nosím černý brýle, tak to se vám nesvěřuju s ničím ze svého soukromí, byť je to pravda, ale to je text písničky, kterou jste právě slyšeli. Ready Kirk na Blaníku a teď jedna víkendová pozvánka. Zítra, tedy 1. srpna, se totiž koná třetí ročník Pochod Karla Klostermana po stopách šumavských dřevorubců. Nabízí dva okruhy, jeden je pro rodiny s dětmi, to znamená, že asi nebude tak náročný, no a ten další okruh je samozřejmě pro všechny ostatní. Pokud se chcete vydat na tenhle pochod, jste jak Vilda, tak sraz je na obecním hřišti v 10 hodin dopoledne a podle plakátku, který vidím, to vypadá docela zajímavě. Je to třetí ročník, takže jste určitě už zvyklí chodit, proč si to i letos nezopakovat. Takže zítra v 10 hodin na obecním hřišti další ročník pochodu Karla Klostermana. No a my pokračujeme dál za chvilku Petr Kolář a nebo Žentour.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.

0: Plastik, papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
8: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
7: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Tisknulevně.cz.
10: Náplně hned.

0: zpíval žentour Janek Ledecký.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A právě Janek Ledecký a společně s ním taky Tereza Mašková a Kuba Smolík a naše blanická kapela vyrazí 7. srpna do Chomutova. Další letní koncert Rádia Blaník je připravený, moc se na vás těšíme a budeme rádi, když dorazíte. Minulý koncert v Mariánských Lázních byl naprosto epesní, to bylo tak úžasné a tak na to rádi vzpomínáme a věřím, že i následující pátek 7. srpna bude stát za to. My pro vás máme samozřejmě v rámci téhleté naší akce taky takové lákadlo speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Je dobré si o ní na tom koncertu říct, protože když ji budete mít, nalepíte si ji, tak můžete vyhrát až 100 000 korun. Tak se pro ní v Chomutově na našem letním koncertu zastavte. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje. Připomínám, 7. srpna.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Boniem na Blaníku a 18. hodina už se nám přiblížila. Za chviličku vás čeká Česká desítka s Petrem Slívou. Tak jaké písničky zazní třeba tahle? Dokud všechno je v pořádku, opět a Radeček. Nebo dovolená a Xindl X. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit. A taky Mandraže a písnička Na dlani. Tak tyhle písničky určitě v téhle následující hodině zazní, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku počasí, doprava a zprávy a já se loučím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne a hlavně bezva víkend. Pondělí naslyšenou. Radio
1: Blaník. Nejlepší čas na Shakespeara je právě teď. Tento týden hrajeme dvě absolutní klasiky. Otelo a Zkrocení zlé ženy. Letní shakespearovské slavnosti Ostrava.
2: Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Postupně pak bude oblačno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty pak zítra došplhají mezi 31 až 35 stupňů. Na horách to bude kolem 25. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
2: Radio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Uherskohradišťku v Bojkovicích v Nádražní ulici havarovalo osobní auto. Na místě policie, projíždějte tam opatrně. Na Zlínsku na trase z Pohořelic do Komárova srazilo osobní auto Srnku. Projíždí se tam jedním pruhem, dejte pozor. A v Prostějově v Kralické ulici došlo ke srážce dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje v obou směrech. Projíždějte také velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Obcím se nelíbí drahý svoz textilního odpadu. Hygienici pokračují v kontrolách letních táborů. Na koupališti v Náchodě se dneska koulovalo. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Obce se potýkají s rostoucími cenami za svoz textilního odpadu. Nastavení je podle nich nehotové, nefinancované a systémově nefunkční. Náhrady totiž téměř výhradně platí samosprávy. Podle ministra životního prostředí Červeného chystá rezort změnu legislativy. Do praxe by se měla promítnout v roce 2028. Na letních táborech se točí jeden turnus za druhým a nezastaví se ani hygienici. Třeba na jihu Moravy v červenci zkontrolovali 68 dětských táborů. Zjistili dvě pochybení. V jednom případě šlo o pochybení ve zdravotnické dokumentaci, ve druhém o nedostatek ve stravovacím provozu. Otevření přivaděče na dálnici D3 u Rájova se blíží. Provoz zahájí na konci letních prázdnin. Více než 3-kilometrový přivaděč na dálnici napojí silnici 1/39. Ta vede z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Stavba za více než 300 milionů korun trvala 2 roky. Ojedinělou možnost ochlazení se připravili na Jiráskově koupališti v Náchodě. Ze zimního stadionu totiž navezli téměř 2 metry krychlové sněhu. Ve více než 30 stupních se tak lidé dneska koulovali, jak popisuje mluvčí radnice Nina Adlov.
7: I přes tropických 32 stupňů Celsia si desítky návštěvníků užili nevšední osvěžení. Do koulování se aktivně zapojilo přibližně 100 dětí a sníh vydrží zhruba hodinu. Smyslem celé této akce je zpestřit návštěvníkům pobyt na koupališti a nabídnout jim příjemné osvěžení během horkých letních dnů.
6: Jde o oblíbenou letní akci. Letos se na koupališti koulovalo už po 13. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď je na řadě Petr Slíva a Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Česká desítka.
2: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník.
8: Vítejte u České desítky. Zdraví vás Petr Slíva. Už jsem se těšil, až zase řeknu tuhle větu, protože 3 týdny jsem teď jezdil s obytňákem po ostrovech, takže se České desítky chopili kolegové, za což jim děkuji, a udělali skvělou práci. A co nás teda dneska čeká? To, co jindy. 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A k tomu nám dopomoc Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Protože z žebříčku četnosti hraní písniček v rádiích, které vydává tato instituce, Česká desítka čerpá. Takže tahle desítka dala pořadu jméno. Ve skutečnosti je vždy těch písniček 12, protože i dneska se dvakrát ohlédneme za písničkami, které éteru královaly v minulosti. V tuto chvíli většinou říkám, kdo od minula vypadnul. Tentokrát vám to ale neřeknu. Ne, že bych chtěl něco tajit, ale protože od minula nevypadnul nikdo. Ale hráli se tady Škatule, škatule, hejbejte se. To zase ano. A hned první změnu máme na 10. místě. Poslední příčkou České desítky minule obsadila Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Tentokrát je to taky žena, ale je to Tereska Mašková se svým hořkosladkým valčíkem, který si loni nadělila na své nové album Nebudu sedět v koutě. Pro hořkosladký valčík je to 28. týden v České desítce.
2: Česká desítka
4: na rádiu Blaník, místo 10.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byla ta desítka minulého týdne, o které jsem mluvil před chvílí a která je teď devítkou. Nová písnička Kateřiny Marie Tiché s názvem Byt 66. Kateřina o písničce mluví jako o love songu, zamilované písničce. Není ale věnovaná žádnému muži nebo ženě, ale opravdu bytu. Jejímu prvnímu pražskému bytu, který se jí zapsal hluboko do paměti. Na YouTube si třeba po skončení české desítky můžete pustit i videoklip k této písničce, natočený starou VHS kamerou, anebo se tak přinejmenším tváří. Takže pro byt 66 je to v české desítce druhý týden a zlepšení o jednu pozici, takže jste Kateřinu v uplynulém týdnu slyšeli z rádií o něco častěji. O něco méně často jste v uplynulém týdnu slyšeli pro změnu Puberťáka od Xyndla X. Písnička, ve které popisuje, že je jako každý muž věčným puberťákem. Minule to bylo 7. místo, teď to byla 8. nejhranější česká písnička v éteru. Ale Xyndla X má v české desítce ještě jeden zářez. Takže smutný z toho vůbec být nemusí.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tisícka na rádiu Blaník. A to bylo 7. místo, které před týdnem obsadil puberťák Xyndla X. Tentokrát se na něm usadila Eva Farna se stále ještě novou písničkou. Jmenuje se Neříkej, co má se stát. V české desítce je 4. týden. Single Neříkej, co má se stát je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit anebo jít špatně. Děje se to, co má se stát, říká Eva Farna právě o této písničce. Na písničce s Evou spolupracoval taky spoluautor naší hymny Rádia Blaník, Slunce dál svítí, Jenda Vávra. A když použiju ještě jeden oslý můstek, tak Jenda byl nedávno taky Pepovým parťákem. Tak se podívejte na náš web, kde najdete záznam tohoto rozhovoru. A my se dáme do dnešního prvního pohledu zpátky.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: A ten nás zavede do roku 2000. Lámalo se tisíciletí, všichni čekali, co si pro nás vesmír připraví. A s nadějemi nebo obavami vyhlížel k nebesům taky Honza Kalousek. Pro jistotu zvolil hvězdářský dalekohled. A tak mohl s jistotou konstatovat, že hvězdy nad hvězdárnou se mění. A protože je muzikant, tak se z toho rovnou vyspíval. A ono se to chytlo. A 9 týdnů to byla nejhranější česká písnička v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled zpátky.

0: To byl dnešní první pohled zpátky. Podívali jsme se do roku 2000. Éteru touto dobou vládnul Honza Kalousek s písničkou Hvězdy se mění. A tomu éteru vládnul celých 9 týdnů. A kdo vládnul éteru v uplynulém týdnu? Dozvíte se za chvilku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.

0: plastik, papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Fanoušci úzkokolejek, zpozorněte! Osoblažská úzkorozchodná dráha spojila síly s Kysuckým muzeem a jeho lesní úzkokolejkou na Vychylovce. Společný projekt Úzkokolejka, koleje nás spojují, podpořený programem Interreg Slovensko-Česko, přinese opravené historické vagóny, 3D expozice, virtuální realitu i tématické dětské hřiště. Přijeďte 8. srpna 2026 na Kysucký den na Osoblažské železnici. Více na osoblažsko.com.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Před chvílí jsme tady měli dnešní první pohled zpátky. Teď už zase k nejhranějším českým písničkám uplynulého týdne. A k těm 10 nejhranějším patřila taky další pecka od skupiny Opět a Radeček s názvem Všechno je v pořádku, která je v české desítce 18. týden. Radečci prostě v poslední době jedou, jak se teď říká, jednu bombu za druhou. A k tomu nedávno na zaplněném náměstí v Přerově vítali společně s davy fanoušků wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou, když se vrátila do svého rodného města. Linda dokázala, že se nebojí ani na wimbledonském kurtu, ani na pódiu, a s Radečky si zaspívala a potom ještě zatančila v šatně na písničku Hory. Tak vy si teď můžete zatančit a zaspívat s písničkou Všechno je v pořádku. A všechno bude v pořádku.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo 6.

0: Písnická.
1: Na rádiu Blaník.
2: Poetika a blízko na pátém místě české desítky. Zároveň je to pro tuhle další pecku od Poetiky, která se probojovala do první desítky nejhranějších českých písniček v rádích, 6. týden v žebříčku. A Bramborová medaile tentokrát patří té druhé písničce od Xindla X, která se jmenuje Dovolená. Ondra Ládek chystá na příští rok nové album, které si nadělí k 20 letům na scéně. Z něj už jste mohli slyšet třeba písničku Křídla a také hit Puberťák, který figuruje v české desítce na 8. místě. A na to nové album napsal Xindl taky písničku Dovolená, která vás okamžitě přenese do doby strávené ať už na chorvatských plážích anebo ve stanu na Šumavě, pokud tam teď náhodou sami nejste. Refrén už měl prý Ondra nějakou dobu v šuplíku a teď jej začaly napadat další sloky. No a Dovolená je na světě a aktuálně je to 4. nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo české desítky Xindle X a Dovolená. A než se pustíme do medailových pozic, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A ten nás zavede do roku 2013, kde skupina Mandraže prožívala své zlaté období. Plzeňáci tehdy vládli éteru s několika hity, ale touhle dobou to na 7 týdnů byla písnička Na dlani. Písničku napsal kytarista a kapelník Mandraže Pepa Bolan. A soudě podle úspěchu v rádiích se písnička asi povedla. Éteru vládla 7 týdnů, jak už jsem říkal.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Rádiu Blatný. Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2013. Tehdy ještě existovaly plzeňští mandraže a éteru touto dobou vládla jejich písnička Na dlaní. Ale teď už k medailovým místům české desítky v uplynulém týdnu. Třetí nejhranější českou písničkou tentokrát bylo Selhání od Činasky. Ti jsou teď ve formě a můžete je vidět a slyšet na koncertech v rámci jejich letního turné Open Air Léto 2026. Konkrétně pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak dneska v Šumperku a zítra v Počtejně. A pokud posloucháte nedělní reprízu, tak se pro vás víc hodí pozvánka na 14. srpna do Strakonic. A nebo si udělejte malý festival teď. Tady jsou Činasky a Selhání.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo třetí.

0: Rádiu Blaník.
1: Tak tohle spojení se povedlo. Několik let se v éteru dařilo písničce od skupiny Kryštof Život je krásný a to je zároveň jejich předchozí zářez v české desítce. Potom Život je krásný vypadnul, no a před časem se objevilo tohle spojení. Skupina Kryštof a česko-italská influencerka, zpěvačka a herečka Domenica Alagia a písnička Půlnoční hřích. V české desítce je už šestý týden a momentálně je z toho krásné druhé místo. A kdo je na tom prvním? Dozvíte se za chvíli, teď rekapitulace. Tereza Mašková a Hořko-sladký valčík se tančí na desátém místě.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: Deváté místo patří taky ženě. Je tam Kateřina Marie Tichá a její Byt 66. Uberťák Xindla X tentokrát obsadil místo 8. A sedmá příčka patří Evě Farné. Neříkej, co má se stát, zpívá Eva. Na šestém místě je skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku. A pátou nejhranější českou písničkou v éteru je písnička Blízko od Poetiky. Bramborovou medaili tentokrát bere Xindl X za písničku Dovolená. Selhání od Činasky je bronzové. No a před chvílí Kryštof a Domenica Alagia a Půlnoční hřích na místě druhém. A jdeme na to první místo.
3: Česká desítka.
0: Česká desítka.
3: Česká desítka.
0: Na Rádiu Blaník.
1: No, jsou tam, pořád tam jsou. Od té doby, co vstoupila tahle písnička do české desítky, tak neslezla z prvního místa a nehodlá jej nikomu přenechat. 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů první. Duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si?
3: Česká desítka
0: na Rádiu Blaník. Místo první.

0: Deník.
1: Jak jsem říkal před chvílí, 16 týdnů v české desítce a 16 týdnů na prvním místě. Písnička inspirovaná tvorbou Davida Stypky a ti dva ji naspívali v průběhu koncertu věnovaných právě tomuto severomoravskému a slezskému bardovi. Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si? A to je z další prázdninové české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka čerpala a čerpat bude i v příštím týdnu, protože se uslyšíme zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům. Zůstaňte s Blaníkem.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: To je léto plné písniček.
1: Hrajeme vám české
0: i světlý na Sofia.
1: Léto s Blaníkem.

Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české.

0: Josef Wagner a Ten lední den. No a před námi už jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 19. a dnes zhruba do 9:45 to bude znít tak, jak jste si napsali, jak si přejete, a budeme zdravit taky vaše známé. Tak za chvíli třeba Divokej byl a Lahůdky.
1: Ty jsi moje láska s oddělení hlavu.
0: Taky zaspívá Věra Špinarová. A nebude chybět Petra Černocká. Hrajeme hezky česky celé léto, odbyla 19. hodina.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: A zítra čekujeme většinou oblačno až zataženo, přechodně sice polojasno, ale přes den místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak od západu ubývání oblačnosti a srážek. Co se teplot týče, rozdílné 27 až 36 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů. V noci a po ránu ale naměříme příjemných 24 až 19 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, dobrý večer přeji a pojďme už na první vzkaz pro dnešní večer. Máme tady požadavek, abychom zahráli písničku od Valdemara Matušky a dáme si Eldorado. Bude to prosím na Ladislava Šelendu k narozeninám, které oslavil v úterý 28. července. Na chvíli jsem zavřela oči a ten malý chlapec, kterým si byl, se stal mužem. Už tě nemůžu nosit v náruší, ale vždy tě budu nosit ve svém srdci. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje mamka, taťka, bráchové, Kuba a Honzík, taky Erik, Berča a Eliška. Tak Eldorado posíláme a přejeme prima poslech.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: tohle je Valdemar Matuška, písnička Eldorado, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: No a teď lahůdky od divokýho Vila. Ahoj kamarádi v rádiu Blaník, chtěl bych nechat zahrát písničku Lahůdky pro kamarádku Ivanku z Prahy k dnešnímu dni. Jen tak pro radost, tento den je i osudový, možná šťastný, přeje Jirka, Ivance samozřejmě, a ještě tu máme jeden vzkaz k písničce. Zahrajte prosím pro moji tetu Danu. Krásné narosky, si nejlepší teta. Málo kdo je takto dobrosrdečný. Připravil jsem tobě i strejdovi velké překvapení. Ty zbožňuješ divokého Vila. Tak jdeme slavit.

0: léta. A za námi Lahůdky od skupiny Divoký byl, před námi Hana Zagorová. Dnes slaví 50. narozeniny náš taťka Roman. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a chuti do života. 50 je krásné číslo, tak neměj strach a užívej si života. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přejí děti, Terka a Tom a taky manželka Jana.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.

Láďu k 60. narozeninám, které slavíme na naší chaloupce v Boříkovicích u Červené vody. Je to skvělý manžel, děda a taťka s velkým srdcem, milujeme ho. Přáníčko posílá manželka Olga, dcery Káťa s Leonkou a taky vnoučata Emička s Lexíkem. Tak vás tam zdravíme, tady na chaloupku, a užijte si pěknou písničku.

Tolik tedy Zahrada ticha a Projektil, posloucháte Blaník. Hrajeme na vaše přání, teď je tu Marek Ztracený a písnička, která poletí Adelce k 8. narozeninám. Ta tráví prázdniny s Natálkou, Patričkem a Aličkou u dědy Míry a babičky Janči pod hradem Mírov, kde máme zrovna narozeninovou párty. Děkujeme moc a máme tě rádi. Blaníčku taky. Tak jo, tak děkujeme moc za pochvalu. Adelce, všechno nejlepší k 8. narozeninám i od nás. A tady už je Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.

Tá Bílá ti sluší a Marek Ztracený na Blaníku. Pokračujeme na vaše přání s Věrou Špinarovou. Zdravím nejlepší rádio Blaník a prosím o zahrání písničky pro sestru Soniu Biderman, která žije v Německu, v Limburgu. Soňo, k tvým 63. narozeninám ti přejeme nekonečný úsměv, spoustu krásných okamžiků, ať tě život baví tak, jak ty bavíš nás. Máme tě moc rádi, posíláme hodně pusinek. To ti přejí Zoja, Milánek, Míra a taky Nataša. Věra Špinarová zpívá Hej lásko, nečekej.

0: Hej, lásko, nečekej, zpívala Věra Špinarová na rádiu Blaník. Vy si počkejte na další pohodovky. Už za chvíli třeba Eláni. Znova sama navždy dotkni, ty si ma přistrát. Ještě před nimi Kabáti, anebo Karel Gott, Být stále mlád. Já vám přeji krásný páteční večer, už bude 7:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
8: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
2: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz. Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
0: No, před námi Karel Gott, dnes slaví své životní jubileum 80 let. Náš tatínek a dědeček pan Václav Buchtele z Drahnětic u Tábora. Chtěli bychom mu touto cestou popřát a poděkovat za vše, co pro celou rodinu za všechna ta léta vykonal a ještě doufáme, že i nadále bude plný dobré nálady a sil. Za celou rodinu všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje manželka Marie, dcery Mirka s Radkem, Maruška, syn Vašek s Pavlou a vnoučata Míša s Petrem, Ráďa, Naty, David, Adam a taky Verča. Tak jo, tak my taky samozřejmě přejeme panu Václavovi všechno nejlepší, hodně zdravíčka, šťastíčka a tady už máte písničku.
1: Pohodové české rádio.

Karel Gott a Být stále mlád. Je s vámi Rádio Blaník a teď si dáme kabáty pohodu. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku slečně Leoně Lincové z Rakovníka k jejím půlkulatým 45. narozeninám. Milá Leonko, my ti přejeme k tvým nádherným narozeninám, ať se ti splní všechna přání, ať je ti fajn v novém bytečku a samozřejmě hodně zdravíčka. To vše přejí Jarka, Pepí a Verunka. Pěkně to oslav. Tohle je pro mého prcka. Ona už bude vědět, chci ti popřát k narozkám a zároveň chci popřát tvému bráchovi Ignácovi. Hlavně to zdraví a tebe miluji, můj prcku. Birek posílá pohodu.

0: Kaváti a Pohoda na rádiu Blaníka, pokračujeme na psání. Teď Eláni, znova sama dotkni, prosím o zahrání naší oblíbené písničky pro Romču a Ju jen tak pro radost při krásném pátečním večeru, napsala Alena. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro moji maminku a strýčka, mám vás moc ráda a já a moje sestřička Dianka děkujeme za to, že jsme jeli do Chorvatska, jsem moc ráda, že jsme tu a moc krát vám za to děkujeme, jste nejlepší. Tak Eláni právě teď.
1: Léto s Blaníkem.

Eláni, znova sama dotkni, tady na Bloníku. Já přeji stále krásný letní večer v naší společnosti. No a teď už se projdeme pasáží Luna s Petrou Černockou. Janíčko, přejeme všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám. To ti přeje Jiříček a Jirka, si naše sluníčko, i když se někdy objeví mráček, i přesto si naše. Hodně štěstí, zdraví i lásky.

0: Petra Černovská, skvělá zpěvačka, báječná písnička Projdem se pasáží Luna. No a za chvíli třeba Josef Wagner či Nedvědi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kámo, já už to nevydržím.
5: Kámo, ten je velký.
4: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
5: Dík. Fakt, kámoš.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
16: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Pohodové České rádio.
0: A pokračujeme dál. Před námi Josef Wagner a Rozpustilá holka. Zahraje mi do kolína pro moji rozpustilou holčičku z lásky. Pusinko moje, miluji tě a nikdy nepřestanu. Čekání je krásné. Deka napoví. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji maminku do Vilémova u Holčova Janíkova. Maminko, měj krásný den a moc zdravím i tačku, napsala Aneta.

0: Pepa Wagnera rozpustila holka, před námi bratři medvědi, máme jen sebe. Manžel Radek a děti Ráďa a Eliška přejíte nejúžasnější manželce a mamince Vlačce. Všechno nejlepší k jejím krásným a 55. narozeninám. Vlačko, moc děkujeme za tvou lásku, péči a domov, který pro nás vytváříš. Máme tě moc rádi a přejeme ti hlavně pevné zdraví, kopec štěstí a stále dobrou náladu. Tak to je hezké. Taky se připojujeme samozřejmě. A máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli písničku manželovi Martinovi k 36. výročí svatby, které máme 3. srpna od Hanky. Tak taky, nádhera. Užijte si. Nedvědi, máme jen sebe. Vám všem zmiňovaným. Dobrý večer.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Nedvědi a máme jen sebe. A teď na vaše přání Eva Farná na ostří nože. Zahraj prosím písničku pro naši Natálku z Nové Bystřice k 11. narozeninám. Už z tebe roste úžasná a krásná slečna. Přejeme ti všechno nejlepší, spoustu skvělých zážitků s kamarádkami, moře smíchu, ale se ti splní všechna tvoje tajná přání. Máme tě všichni moc rádi. Tak Natálko, všechno nejlepší i od nás.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto.

0: Eva Farna na ostří nože, tak to byla první hodinka písniček na psání, před námi ta druhá. Za chvíli třeba Karol Duchoň a Mám tě rád. No tak to zpívá Michal Tučný. A sbor muzikálu Pomáda, Náš auťák. Celé léto hrajeme hezky česky, aktuálně na vaše přání, teď je 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: I v tuto chvíli, tedy ve 20 hodin, jsou teploty tropické venku. Například Benešov hlásí 27 ve stínu, rychlost nad Kněžnou 34 a třeba ve Zlíně v tuto chvíli 36 stupňů Celsia. Už se ale taky objevily bouřky, někde dokonce hodně silné. Prohnali se Prahou, míří směr východní Čechy. V okolí Kolína dost aktuálně bouří a žene se to na Hradec Králové a dál. Taky v okolí Mostu a na Šumavě. Koukám tady ještě, že se bouřky prohnaly i Olomouckým krajem. Jak by to mělo vypadat zítra? Ano, stále meteorologové varují před silnými bouřkami z tepla, není se čemu divit, jsem tam i silné. A co se teplot týče, zítra v maximech 27 až 36, noční minima 24 až 19. Obloha bude už většinou oblačná až zatažená, jenom přechodně polojasná během zítřejšího dne a teprve až k večeru by měla ta oblačnost ubývat a srážky ustanou.
1: Stasuk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, přeju dobrý večer. No a pokračujeme na vaše přání. Už tu máme písničku od Holek pro mámu a hned si řekneme, komu uděláme radost. Tak prosím o zahrání písničky k narozeninám paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme ti hodně moc zdraví, lásky, štěstí, pohody, vždy úsměv na tváři a jen hodné lidičky kolem sebe. To ti z celého srdíčka přejí dcery Maruška, Věruška s rodinami, syn Petr s rodinou, manžel Miloš, Majka a Slávek a taky Čertík. A ještě jeden vzkaz, milá maminko, chtěli bychom ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, máme tě rádi, tvoje děti, Sára, syn Petra, taky Lukáš a otec tvých dětí Pavel a zbytek rodiny.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Holky zpívaly písničku pro mámu na Blaníku a teď už Karol Duchoň, mám tě rád. Ahoj Blaníku, chtěl bych nechat zahrát píseň pro moji manželku Janu Krandovou z Kozlova u Letče nad Sázavou, že ji moc miluju a jak skvěle vede naše podnikání, moc a moc tě miluju, tvůj Járy.
1: Léto s Blaníkem.
0: No a tuhle si vychutnáme, co říkáte. Karol Duchoň a mám tě rád, posloucháte Večerní Blaník, já přeji krásné letní poslouchání našeho vysílání. Spal-

Vám všem přeji krásný páteční večer s Blaníkem, jedeme dál. Teď podle vás Helena Vondráčková a Sladké mámení. Milá Evičko, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Jsme moc rádi, že můžeme společně oslavit právě s tebou u vás na zahradě pod pergolou v Lovosicích. Těšíme se na další krásné společné chvíle, výlety i dovolené. To přejí Slávka a taky Láďa z Lovosic. Další zkaz tu máme, abychom zahráli pro mého miláčka, kterému chci moc poděkovat za krásnou dovolenou plných nádherných zážitků a také kočce Africe, že nás tam dovezla. Miluji tě, Rostíku, a děkuji vám oběma. Jana z Olomouce.

0: Helena Vondráčková a Sladké mámení. Pokračujeme dál s Jakubem Smolíkem a Viktorkou Gendrovou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, Helene.
0: Mám tě ráda, tati. Děkuju, co pro mě děláš. Mám tě moc ráda. A tvoje

0: Jakub Smolík, také Viktorka Genzrová a říkej mi táto. My pokračujeme na vaše psání, teď rybičky 48, ty vole, já budu dáta a máme tady požadavek. Milý Blaníšku, chtěla bych nechat zahrát svému budoucímu zeťáčkovi Tomáši Pluhařovi k jeho dnešním narozeninám. Přejí Šárka a taky Petr. No tak jdeme, tady je ta písnička, kterou chcete slyšet.
1: Z koncertu na

0: Za 8 minut už bude půl deváté, dál třeba Michal Tušný s báječnou ženskou, anebo Mariah Carey Without You.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Na rádiu
0: Blaník. Večer co večer hrajeme podle vás, ano, je to tak. Takže i dnes v pátek 31. července a před námi slíbená zpěvačka Mariah Carey. Lásko, si můj život, si moje síla, moc mi chybíš a moc tě miluji. Je to od Aničky Prorenka.

Mariah Carey, Without You, a teď Michal Tučný, prosím, dalejte písničku pro mého přítele Honzu k jeho narozeninám. Přejeme zdraví a hodně lásky, máme tě moc rádi, přítelkyně a syn.

Tak ale to už není báječná ženská. Vy posloucháte písničky na přání u nás na Blaníku a pokračovat budeme s Markem Ztraceným. Blaníčku, prosím, zahraj píseň naší milé, hodné, veselé vnučce Adélce k jejím 8. narozeninkám. Alísku, máme tě moc rádi, ať jsi stále tak veselá, usměvavá holčička. Bráška Patrik, Natálka a babi Janča s dědou Mírou. Tak a Adélku zdravíme, samozřejmě všechno nejlepší, Adélko. Máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli, milí Blaníku, bude to k narozeninám pro naši dceru Janičku. Přejeme jí štěstí, zdraví, osobní spokojenost, hojnost, lásky a malinko poslušnosti. Písničku s přáním posílá máma, taky Pája a Maty. Tak samozřejmě i Janičce letí písnička Vítr do plachet.

0: nedojde den. Marek Ztracený a Vítr do plachety, my pokračujeme. Na Blaník už sbor muzikálu Pomáda, náš auťák. Nejskvělejší Blaník zdraví Jirka ze Suchovršice, který chce nechat zahrát všem, kteří se zítra chystají do Ratibořice, do zámeckého areálu, kde opět po roce bude sraz veteránů. Určitě to bude stát opět za to. Tak Jirko, užijte si to, váš auťák.
1: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák.

To byl náš auťák, sbor muzikálu Pomáda na Blaníku. A pokračovat budeme samozřejmě dál hezkou českou písničkou, kterou tentokrát zaspívá Petr Kolář a jmenuje se Ještě, že tě lásko mám. A my tu máme samozřejmě k téhle písničce i přáníčka. Bude to pro Tchýnku, jen tak pro radost, pro Zlatuš od Terky, která posílá. Děkuji ti za 21 let společného života a 9 let manželství. Dala se mi krásné dvě dcery a život, bez kterého si tebe nedokážu představit. Miluji tě, tvůj Roman. Radio.

0: Ještě, že tě lásko mám, zpíval Petr Kolář na Blaníku, krátce před 8:45. Za chvíli už na vaše přání třeba Jarek Šimek a taky Hana Zagorová. Krásné auto v garáži, přepichu. No a teď si řekneme, koho potěší písnička Maluj zase obrázky. Prosím o zahrání pro mé dcery Marušku Tobolovou k dnešním narozeninám a pro Veroniku Školoudovou, která slavila již 21. července. Přeji všechno nejlepší za celou rodinu a hlavně hodně zdraví a štěstí. Mám vás moc ráda, mamka. Džuďánku můj, přeji ti k nedávným narozeninám hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví, ať tě život stále baví. Dědičku, zlato moje, si to nejlepší, co mě v životě potkalo, ze srdce ti přeji, aby ti všechno klapalo, tvoje milovaná ženuška Titínka. Tak jo, za necelou minutku tady máte písničku celou, Maluj zase obrázky pro vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová, maluj zase obrázky. No a my pokračujeme dál na vaše přání. Jarek Šimek a narozeninová, tak to je další hezká česká, která je připravena. Prosím o písničku pro Ivetu Orlovou z Tábora. Milá Ivetko, dnes je to 30 let, co si obohatila náš život svým příchodem na svět. Každý den s tebou je kouzelný a každá minuta odměna. Díky tobě máme úžasného vnoučka, jsi skvělá máma a my jsme na tebe pyšní. Děkujeme, že už 30 let máme důvod být hrdými rodiči. Máme tě rádi. Buď zdravá a šťastná, ať stále záříš, jak tvoje hvězdička. Všechno nejlepší přejí rodiče, tvůj malý Tadeášek a taky přítel Jarda. Nádherný vzkaz, pokračujeme dál. Život s námi není vždycky jednoduchý, ale ty to zvládáš na jedničku už 60 let. Vypadáš skvěle na to, že už ti stát brzy začne posílat peníze za to, že jsi na světě tak dlouho. Naší milované mamince a manželce Olze přejeme k jubileu pevné zdraví, čistou hlavu a dny plné pohody. Děkujeme, že tě máme. Manžel Milan, syn Petřík a dcera Janička s rodinou. A ještě tu máme jeden vzkaz, respektive ještě další vzkazy, koukám. Milí Blaníku, chtěli bychom popřát k dnešním narozeninám mému bratrovi Tomášovi hodně štěstí, zdraví a lásky a ať má stále dobrou náladu. Od srdce to přeje sestra Mirka, bratr Martin, maminka a přítel Milan. Milá Vladinko, užij si svůj dnešní narozeninový den. Hodně štěstí a zdraví tě z celého srdce přeje tvoje milující kolegyně Lenička. A přejeme taky Elišce vše dobré k narozeninám, napsal Otakar. Tak tady je Jarek Šimek, narozeninová. Užijte si a všem zmiňovaným přejeme taky krásné narozeniny, anebo sváteční den.

nesmírně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Jarek Šimek, narozeninová.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: No a teď na vaše přání Lucie, Černí andělé. Tato písnička letí do mlýna na Slapech pro Iris, Dusty a Mondie. Holky, tady je jedna pro vás z našich nezapomenutelných divokých devadesátek plných nekonečných možností, nevídané svobody a našich neodmyslitelných pátečních diskotek. Tož to směla říct Iris.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Kluk. Tolik tady Lucie, Černí anděle na Radiu Blaník. Už bude 21 hodin, písnička na přání ještě nekončí, po 9. večerní. Podle vás Helena Vondráčková a Jiří Korn, Slunce. A taky si dáme Žít svůj sen a Rakain Dimitri. A nebude chybět skupina Keks, jak děkuje se andělům. Celé léto vám hrajeme hezky česky a stále taky na přání.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Jak to vypadá venku aktuálně, tak v tuto chvíli máme silné pásmo bouřek na východě Čech, zejména v okolí Hradce Králové. To pásmo postupuje dál k severovýchodu. Silné bouřky jsou taky v tuto chvíli v okolí Šumperka a když se podíváme, tak i na severu našeho území. Litoměřice, Ústí nad Labem a ještě taky na Šumavě začíná bouřit a část jižních Čech, Prachaticko a žene se to na České Budějovice a taky Jindřichův Hradec. Tak jak by to mělo vypadat dneska v noci? Ano, stále musíme počítat se silnými bouřkami, protože ta vedra, která nás dnes provázela, opravdu přinesou. Ty bouřky mohou být ojedinělé hodně silné, k tomu přívalový vítr nebo intenzivní srážky. V noci se pak moc neochladí, ale což je zajímavé, protože teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. Na západě naměříme kolem 17 stupňů Celsia. Zítra přes den budou ty teploty rozdílné od 27 až do 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 23. K tomu obloha zůstane většinou oblačná až zatažená. Přechodně se vyjasní na polojasno, ale přehánky a bouřky nás potrápí i zítra.
1: Plasta Suk
2: na Radiu Blaník.
0: Tak trochu složitější předpověď, ale já doufám, že jste to pochopili, jak bude a že budeme pokračovat a užívat si i dnes další minuty společného času. Teď už na vaše přání Karel Gott a Dara Rollins Zvonky štěstí. Tchyně moje, mám vás ráda, jsem ráda, že jste porodila tak úžasného chlapa Jiříka. Jste úžasná ženská, těším se, až se poznáme osobně, napsala Tereska.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Karol Gott, taky Dara Rollins, krásná písnička pro vás, Zvonky štěstí. A my pokračujeme dál na vaše přání. Teď Taylor Swift. Milé rádio Blaník, chtěl bych popřát mojí milované neteři Natálce Sedláčkové k včerejším 20. narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať je každý den naplno. Mám tě moc ráda, teta Péťa posílá.

0: Ale Taylor Swift a Cruel Summer na Blaníku. Jedeme dál. Na vaše přání hezké české skupina Kex. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou ženušku Evičku s přáním všeho nej k dnešním narozeninám, ať se ti splní všechna přání. Moc tě miluju, tvůj Čulík.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Tolik tedy Kex. A jak děkuje se andělům, teď Marie Rotrová s Markétkou. Dobrý den, přál bych si písničku od Marušky Rotrové pro kamarádku Pavlínku, pro štěstí a taky pro radost posílá Vašek Potměšil. Moc děkuju, hezký zbytek léta. Není za co, od toho tu jsme, abychom vás těšili písničkami na přání. Tak tady je další z nich. Marie Rotrová zpívá.

0: Marie Jelprová, Markétka, my jdeme dál na vaše přání. Teď už Arakajne Dimitri a Žít svůj sen. S tímto zkazem bude to pro Káju Vrátného z Karlových Varů. Lásko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně zdravíčko a to ostatní si ukradneme. Miluji tě z celého srdce již 23 let. Tak si toho váš. Posílám velkýho Hubana, Gabča.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Je s vámi Radio Blaník, za námi Jara Kain, taky Dimitri Žít svůj sen. Za chvíli bude půl desáté, my si zahrajeme na vaše přání písničku Slunce. Tu zpívá Helena Vondráčková a Jiří Korn. Máme tady požadavky k téhle písničce, krásné písni. Tatínku Davide, k tvým kulatým prvním sátým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky, hodně úrody na zahrádce, červená rajčátka a ti tvůj první meloun vyroste, tvoje manželka Martina, syn Marťa, dcera Kristýnka a psí kluci Loki a Kája. Další vzkaz, můj milovaný Michale, prosím, už mě netrap, tolik pro mě znamenáš, s láskou tvoje Lucka. Tak vyřízeno, no a za chvíli si tuhle písničku dáme úplně celou, ať vás potěší, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Jana Vondráčková, taky Jiří Korn, písnička Slunce. Teď už Adam Ďurica, zatancuj si se mnou. Mami, chtěla bych ti věnovat tuhle písničku, protože tě máme moc rádi a víme, že ji máš ráda. Jsme rádi, že s tebou můžeme trávit tuhle dovolenou. Přeju ti, ať si ji naplno užiješ a odpočneš si, tvoje Vrunka a zbytek rodiny. Milá Julie, všechno nejlepší k narozeninám a jen připomínám naši domluvu o kolejích. Ne na olejule vyšli, je? Julie ty? Na olejulie tě já. Ale ne na olejulie já? Na olejulie je ty. Snad si rozumíme, váš Fantomas posílá písničku. No tak jsem se do toho trošku zamotal, to byl určitě taky tady na mě nějaký trik, abych se do toho zamotal s tím olejováním, no, ale... Fantomasy, fantomasy. Pokračujeme dál tímto vzkazem. Ahoj, milý Blaníčku, přál bych si zahrát písničku pro moji skvělou ženu Martinku. Moc tě miluji, patříme k sobě nejvíc na celém světě a dnes si spolu musíme zatančit. Posluchač Petr posílá písničku.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Sluníčkové léto. Sluníčkové
3: léto. Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou na rádiu Blaník o půl desáté v písničkách napsání. Teď už Lucie Vondráčková, Láska na 100 let. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mojí rodince, že je mám moc ráda a chci být s nimi na pořád. A dále pro tetu Jiřinku Markielovou, jejich Lenka z Polívkova posílá.

0: Lucie Vondráčková a Láska na 100 let. My pokračujeme dál. Na vaše přání teď Rembrandts. Zdravím Blaníku a ráda bych nechala zahrát písničku pro sebe a své nejlepší kamarádky Jáju, Míšu a Páju. Jsme letos už po 22. na chatě bez svých drahých poloviček a dětí a máme v plánu si to pořádně užít. Tak sklenky do ruky a tanečním krokem vpřed. Vaše Dita vybírá.
1: Léto s Blaníkem.

a dál hrajeme na vaše přání hezkou českou. Před námi Michal David, Honza Bendik, Dávno vím. Prosím, zahrajte pro moji milovanou Hermínu, která mi moc chybí. Chtěl bych jí vzkázat, že na ní pořád myslím. Moc tě miluji, mé polibky jsou jen tvé a to navždy tvůj Tony posílá písničku. Pojďme dál. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro moji ženu mámu Mícu, dětí, celoživotní lásku a oporu Lumaky Kandráčovou do přílep. Moc ti děkuju, že při mě stojíš a dáváš mi tolik síly, lásky a pozornosti. Jsi moje štěstí a radost, láska a oddanost. Moc tě miluju, brzo jsem s tebou, tvůj manžílek Lukáš Malík. Tak, písnička je připravena, Michal David, Honza Bendik a Dávno vím.

0: Michal David, Honza Bendik a dávno vím. A za chvíli na Vladníku Asi se mi stejská od Wilda Gangu. S tímto vzkazem hola hej, tři divoké holčičky Luciášek, Nikolíček a Žovčáček. Končí společné prázdniny a všichni si můžou odpočnout a užít chvilku klidu. Od zítra jen ležíme. Zdraví tetka s tetkou, Brituška, Samík, Alfíček, Pac, Křídlo a Pusu. No tak za okamžik to tady máte.
1: Rádio Blaník, písničky na přání. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

Valda Gang, asi se mi stejská, jedeme dál na vaše přání. Teď Superstar 2009 a příběh nekončí. Bude to pro mého syna Adama k 15. narozeninám. Všechno nejlepší, že ho moc milujeme, že to s námi nemá vůbec jednoduché a ať se mu daří po všech stránkách v životě. Přejí mamka a taky Týna. Tak, písničku hrajeme a příběh nekončí. A písnička na přání ještě taky zdaleka ne, ještě čtvrt hodiny, podle vás.

0: Superstar 2009, příběh nekončí. A teď na vaše přání taky Benjo Band Ivana Mládka. Zobali vrabci, zobali. Prosím, zahrajte tuto písničku pro moji milovanou maminku Péťu, která dostala na dovolené přezdívku Hlava. Tak prosím, zahrajte pro naši hlavu. Tak jo, tak pro hlavičku tady hrajeme. Napsala si posluchačka Kateřina a vrabce posíláme za okamžik.
1: Léto s Blaníkem.
2: Cukrová vata, turecký med, srdce z perníku.
3: Kateřina, cukrová vata.
1: Jsou věci, které se nemění. Rádio Blaník.
2: Pohodové české léto.

Benjo Bendy, vám látka, zobali, vrabci, zobali. A jdeme dál na vaše přání. Marcel z Možek, láska je největší dar a bude to pro všechny posluchače. A mě pro radost, moc děkuji za zahrání a přeji hezký večer. Ráda vás poslouchám, píše Anička. Aničko, děkujeme, Marcel z Možek, pro vás.

Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Písničky z lásky to budou za malou chvíli, ale ještě předtím poslední písničkové přání pro dnešní večer. Ve středu 29. července by oslavil narozeniny náš kamarád Petr Hylena z Nového Města nad Metují. Milý Petře, jako každý rok i letos ti necháváme zahrát jednu z písniček, které jsi měl rád a které si jako skvělý hráč na bicí hrával na tanečních zábavách. Stále na tebe vzpomínáme a nikdy na tebe nezapomeneme. Roman a Irena. Tak status quo. Posíláme tam nahoru písničku právě pro vašeho Petra. A Vlasta Such vám přeje krásný večer. Těším se v rámci nočního vysílání naslyšenou a za okamžik tedy písničky z lásky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový měsíc. Je 1. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Oscar. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1963 se narodil americký rapper Coolio. Opustil nás před 4 lety v roce 2022. Kdo má narozeniny? Tak to je má skvělá kolegyně Iva Lecká, ano. Narodila se právě 1. srpna. Takže Ivušce všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám a přeji za celý tým Rádia Blaník. Doufám, že ji rádi posloucháte. Připomínám, že vysílá každý všední den mezi 13. a 16. hodinou a dělá vám radost. Tak já vám udělám radost dalšími českými písničkami, které pro vás vybírám teď a přeju krásnou noc.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ty slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej.
2: 4 centiáky navíc?
3: To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je sobota 1. srpna. Dnes má svátek Oscar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Od srpna bude možné nastupovat do autobusu PIT všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Nově se to bude týkat například spojení Praha-Příbram, Praha-Benešov-Vlašim, linek v oblastech Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, Nymburka, Kostelce nad Černými lesy, Říčan i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun, Králův Dvůr či Milovice. Hodinu před polednem proběhne ve Skuhrově umělníka slavnostní zahájení 10. ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Zámek Jindřichův Hradec připravuje výstavu Veličenstvo před branami, české korunovační klenoty na dosah. Začíná 10. ročník pardubické sportovní akce Sportovní park. V parku na Špici potrvá událost do 9. srpna. Zámek Nový Hrad v Jímlíně pořádá od 8. večerní kostýmované hrané noční prohlídky. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. V Praze proběhne den otevřených dveří, a to v Kramářově vile. Nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přáním.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.